pravé přátelství. Přátelství, to je někdy víc než láska.

zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

Salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva, do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely, jak když pustíš tygry do arény, a začalo se dělat na tři směny.

kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

nikdo z nás by doma neměl Sony. 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom Shine o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory,

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu, zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, opět po týdnu to máme folková pohlazení. A dnes to bude s kvízem. Celý pořad namíchám z písniček interpretů, kteří mají něco společného. Vaším úkolem je určit, co mají společného. Nemusíte soutěžit nějak vehementně, snažit se někam psát nebo volat. Na konci pořadu si to vyhodnotíme a schválně, jestli na to přijdete. Napovídat moc nebudu, snad jen to, že o úvodní písničku se postará dnes už nehrající pražská kapela Na čas.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes trošku zahalena tajemství, neboť všechny písničky, které si dnes hrajeme, mají jakousi pojící nitku, jednu věc, která je spojuje. Vaším úkolem je uhodnout, o co jde.

Tak už víte, už tušíte. Výběr dnešních písniček není náhodný. V dnešním pořadu skutečně zní písně, které mají něco společného. Tedy folková polazení s malou hádankou. Do tohoto výčtu zapadá i nezapomenutelná skvělá country kapela, která si říkala Neto, tedy Nepřátelé táborových ohňů.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: asi vstáváš.
1: Také zpívající basák Žalmanova spolu Petr Novotný patří do dnešního výběru, trošku záhadného výběru písní ve folkových pohlazení. Ne, že bych vás chtěl napínat, ale do konce hodinky nám ještě pár písniček zbývá. Vy máte možnost určit, uhodnout, co všechny písně dnes vybrané spojuje.

0: Ve městě spí draci.
1: Nevermore a Kosmonaut. I tahle formace, kterou si nahrajeme příliš často, do dnešního výběru folkových pohlazení rozhodně patří. Zanedlouho si povíme proč. Teď si dovolím pustit ještě něco známějšího.

masám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič.

či Koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

nejsou černé, ale nejsou ani bílé. Kdy není tma, ale ještě ani vidno není. Bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na

Slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Zlíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kinem i zatím, co se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a

0: vzít, masahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Ráno mě probouzít, masahám si na zápěstí, zda mi to ještě...
1: Tak co? Povedlo se? Uhodli jste? Celý výběr dnešních folkových pohlazení měl jednoho společného jmenovatele. A to, že všichni interpreti, kteří nám dnes hráli nebo zpívali, jejich jméno nebo název kapely začíná písmenkem N. Slyšeli jsme třeba jaroměřskou skupinu Na pohodu, pražské Na čas, Zuzanu Navarovou, keltské Na ostro, samozřejmě nechyběli Nedvědi, nechyběl Neres nebo Neřeš, jak chcete. Slyšeli jsme i duo Nestíháme, Nevermore a Kosmonaut Nezmarský, jsme slyšeli také samozřejmě Nohavicu. Pokud jste to uhodli, klobouk dolů. Nebylo to, myslím, zas tak těžké a neřešitelné a pokud jste se u toho aspoň trošku zabavili a poslouchali hodinu a byla to pro vás příjemná hodinka, pak mi bylo potěšením. Naslyšenou se u dalších folkových pohlazení příští týden bude těšit Vítěz Trníček. Mějte se.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Děkuju za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
1: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
0: Humoriáda.

0: Tak to je hudební úvod s Hankou Zagorovou, vzpomínka na Haničku písničku. Ve studiu je Marie Redková. Má takovou žlutou halenku nebo svetřík, velmi živé, pestré, svěží jako celá ona.
1: O, děkuji.
0: Musím si ty hosty trošku předcházet, ano, ty jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu?
1: No, tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková, jako byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do kondice, tak jsem si lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozrať, prosím, kde si brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné. Krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
0: Nebylo tam moc lidí, jako na Václaváku?
1: No, byla, nebylo to tak hrozné.
0: Dalo se to prokličkovat. Tak. Sportovně nadaná, ještě odpočatá, Marie se pustí do prvního výběru.
1: No, ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
0: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem teď jste narazil, mistře, na otázku.
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi.
3: A.
2: Takže kdybyste dovolil, já bych s vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano, ano.
3: Ano, ano. Vy jste od novin.
2: Kde?
3: Já myslím v celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo. To
3: ano,
2: jo,
3: já jsem hned poznal, že jste od novin, ano? Jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku.
3: A já ji zvednu.
2: To ne. Já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Ano, ano. Že to je dělba údělba.
2: Takže já začnu.
3: Prosím, jo. Prosím.
2: Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. To je... První otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven? Ano. Jsem to si připraven. Počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano, ano.
3: Tak to tam nedávejte, ano. Ne?
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Sem.
3: Je. Ano, sem a nechte to... tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Třeba. To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?
2: Ano. Descartes.
3: A Descartes. To byl filozof?
2: To byl filozof. Francouzský.
3: To byl francouzský filozof?
2: Francouzský filozof.
3: Jaká to byla škola, to nevíte?
2: Patrně metafyzik.
3: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
2: Já to škrtnu. Aby nebyl průšvih.
3: Fuj, to jsem se pflek.
2: Proč?
3: Já myslím, že řeknete průhonice.
2: Teď jsem se já plek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonic. No, tak no. To je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Verich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dejí Bčka, nastoupí anekdoty, tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
1: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt to je plný dvojsmyslů, krása.
0: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného, Medicine Man je tu.
5: Medicine Man

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hredková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Pavle Standa, Zemník vás zdraví, paní Hredkovou.
5: Dobré odpoledne, také vás
4: zdraví. Dvakrát. Já si pamatuju, asi před 25 lety nám moderovala sjezd odborového svazu energetiku.
5: Vidíte to?
4: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam v parku.
3: Aha, Marie rozumí všemu.
4: A já vůbec si nenechal podepsat do programu.
5: Ale tak.
3: No tak to je to, hezká
5: takhle
3: vzpomínka,
5: si popovídáme,
3: ne?
5: To je mnohem lepší než nějaký
3: tady je to zábavnější.
5: Suchej podpis.
4: No, ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
3: No tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
5: Jo.
3: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
4: Já vám děkuju.
3: Díky.
5: Naslyšenou.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Radková.
5: Dobrý den.
6: Vám, Pavle.
3: Dobrý den.
6: A hlasuji taky pro anekdoty.
3: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další prosím. Haló.
7: Já jsem měl z Prahy 8, dobrý den. Já bych byl pro ty forbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Redkovou jsme se potkali v televizi. Aha. Já jsem tam pracoval v tom pravodajství, abyste nemohli trefit ven. Já říkám, choďte pořád dokola a schody co jdou ven z baráku, tak to už je ale tak nějaký pátek. Ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a užijte
5: I vy, milí kolego, naschledanou.
3: Děkujeme, Bludiště Kavčí hor
5: ano.
3: Proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
5: No, už byla chviličku, tak nějakých 5 let.
3: Ale těch chodeb a schodišť.
5: Ono to skutečně bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
3: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové Kotva u přívozu
5: jo,
3: s Janou Šulcovou hlavní roli. Ta to tam prožila. Paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, tady František Kralupy nad Vltavou, zdravím paní Hredkovou i vás, Pavlíku.
3: Dobrý den.
8: Anekdoty, ty má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
3: Děkujeme za hlas. Máme za psáno. Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
9: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
5: Dobrý den,
9: Jirko. Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
3: Myslíte pana Horníčka?
9: Ano.
3: Ano, tušil jsem to. Má váš hlas zapsány s panem Verichem, děkujeme, naslyšenou.
5: Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou a ještě vy, prosím.
10: Dobrý den, tady Petr Zedonek, toho času v Hlačovicách.
3: Ano, dobrý den.
5: Krása.
10: Zdravím všetky humoriádníky.
5: Díky.
10: Také Pavla.
3: Dobrý den.
10: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti.
3: Mhm.
5: Já vás taky zdravím.
3: To je na tebe, Marie.
10: Tak příjemné, paní Maruško.
3: Ano.
10: To je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
3: Že jo.
10: A já bych si vybral pokračování.
3: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
5: Děkujeme.
10: Hezký den přeji.
3: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napěti a zrovna na schválení, kdo nezavolá. A nebo se nám zhroutily linky? No já nevím, možná, jak to rozhodnem.
5: Možná se zhroutily spíš než...
3: No se zhroutím z toho. Ne, podíváme se do SMS-ek, tam to rozhodnem. A nebo pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
5: Dobrý den, slyšíme se.
3: Lukáš?
11: Ano.
3: Ano.
11: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
5: Děkuji.
11: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
3: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem. Děkujeme. Děkujeme krásně, naslyšenou.
11: Taky děkuji.
12: Takže ani nejste ani připraven? A já začnu druhou otázkou.
11: Ano.
12: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
11: Prosím?
12: Kdy procitáte?
11: To je latinsky?
12: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
11: Kde procitáte?
12: Ne, kde, kdy?
11: Ne, kde, kdy. De procitáte, jako je de profundis?
12: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
11: De procitáte,
12: no, kdy vy ráno...
11: A, kdy procitáte?
12: No!
11: Frühlingsrauschen, že ano? Ano, jakmile se probudím.
12: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
11: Hned po procitnutí, před procitnutí.
12: Aha, takže... Po,
11: ano.
12: Popřed, jo. A mezi tím?
11: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
12: Mohu to o vás napsat?
11: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
12: Tak to bude něco od vědy.
11: To bude něco od vědy, jo.
12: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus?
11: Mám pomalý metabolismus.
12: Stejně se říká, co všecko máte.
11: No, no tak.
12: No jo.
11: A napište, že mám dva, ať mají step.
12: Jo.
11: Jeden rychle, jeden pomalý a je to.
12: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
11: Ano, každý a bez poukazu, jo. Že ano.
12: Tak to máme metabolismus 603, jo?
11: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
12: Fiat, ano.
11: Ale ten Fiat mám doživotně.
12: Jo?
11: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
12: Pochopitelně. Tak to máme ty metabolizmy,
11: ano.
12: Jo?
11: Ano.
12: A to se koná kdy? Tedy...
11: No ráno, časně, kolem 11.
12: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
11: Ano.
12: Když jak si procitnete, tak...
11: No tak potom na mě vlítne údržba.
12: Údržba?
11: Údržba, a to mě drhnou čistěji. Myčky.
12: Myčky.
11: Myčky, až po pás a od pasu myči.
12: Myči.
11: A potom myči? Tedy česačky a...
12: Ošněrovačky,
11: šněrovačky
12: na
11: bodky, a šněrovačky a...
12: Oblékačky.
11: A zapínačky, oblékačky.
12: Vazačky jistě na to, že jo?
11: Ano.
12: Ano, samovazačky tak. A halekačky to...
11: Halekačky ne. No když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
12: Jo.
13: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje dokonce už 13. rokem. Vysíláme Humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Hmm. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95 už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ať se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jézeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večery postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když jsem měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
2: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
1: Takže nemusí být oblečený hlavně.
2: Můžou mít klidně i ty tepláky.
1: Jo. To je žena na svém místě, tady no, u mikrofonu.
2: A vtipní, proto chodím ráda do humoriády.
1: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova, tak si vyberte SMS-kou humor mezi B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta, buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková, zvědavá, co to bude. Dobrý den.
6: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník, tady je úplný léto.
7: I u nás.
6: Přívám krásný den. Maruško, pozdravujte Haničku Zarevouckou od neposlušné a zlobivé malé holčičky, která jejímu bratrovi, když jsme hráli si na hřišti, nasypala písek očí.
5: No. Jestli si to budou pamatovat všichni ještě.
6: No. No, takže jestli můžu poprosit, mně se líbil František Nepil a přeju vám krásný den, mějte se hezky.
7: Taky vám, díky.
5: Děkujeme. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Hínek z Vysočiny. Zdravíme. Já zdravím paní Vytkovou i vás.
7: Mm-hmm. Hezké odpoledne.
8: Takže nedávám hlas pan Nepilovi.
5: Mm-hmm. Děkujeme. Děkujeme, Béčko. Dobré odpoledne, kdo dál hlasuje? Haló.
7: Haló.
9: Dobrý den.
7: Dobrý den.
9: Tady Tomáš ze Studnice Hlinská. Mm-hmm. A prosil bych, jak jste říkal, ten tajfun v podobě paní Pogodové.
7: Děkujem.
5: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne. Prosím.
10: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle.
5: Zdravím.
10: Paní Redkovou.
7: Také zdravím.
10: Já bych hlasoval též pro pana Nepila.
5: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další prosím. Dobrý den.
11: Dobrý den, Braňo z Martina.
7: Dobrý den, Braňo.
11: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Nápodobně a děkujeme. Dobrý den.
12: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a já bych prosila pana Nepila.
5: Máme zapsáno. Díky moc.
7: Děkujem.
5: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku. Snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to Sám o sobě.
13: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smokingu. Měla k němu daleko, byla mu podobná jen počtem rukávů. A já bych rád dal svým zevnějškem budějovickým najevo, jak si vážím toho, že na mě přišli. Ale už to nešlo, zvonilo. Když zvonilo podruhé, šel pan Oulík do své šatny. Otevřel skříň, ve které měl být jeho oblek a šel do vývrtky. Oblek tam nebyl. Zapomněl si ho doma jako já. Takže jsme absolvovali autorský večer jako u táboráku. On v kostkované košili a já v zipsové bundě. Na nebesích pobaveně půkal ze svého čibuku Pavel Buxa. Jistě, že proto, jak vtipně a duchaplně jsme to vysvětlovali z jeviště. Od té doby jsem zapomněl svůj oblek již jen jednou, když jsem jel do Moravského Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dámě české grafiky, jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před Domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce a ty měly tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artrózu džínami či bermudami. S chutí se tedy dívám na pana Fitzwatera, Margaret Tutweilerovou, na našeho Václava Klauze i na Vitalie Čurkina, protože i ten ví, v čem na veřejnost. A přemýšlím, kdy jim Pavel Buxa mohl říci totéž, co mě. A jak je od nich hezké, že si nikdy nezapomenou oblek doma v předsíni a střevíce po zalévání na chalupě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
14: Tak tolik závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve všechno párty. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
7: Já nechci.
14: Kdo by je víc pobavil?
7: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
14: Dobře. Humor mezera A, humor mezera B, račte hlasovat na 90 011 04, SMS-kou voláte na 731 800 900 své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Vítou Vávrou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kromě svých uší máme nasazeny i uši sluchátkové s Marií Redkovou a posloucháme vás na našem telefonu, komu přidáte hlasy anekdotám nebo Sandře Pokodové. V tuto chvíli můžete hlasovat vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek Boskovic. Byl bych pro Sandru a jenom skromný dotaz.
3: Ano.
2: Je vyšší Maruška anebo Sandra?
1: Já myslím, že Marie, ale to je můj osobní tip, si myslím.
4: No, tak já nevím, kolik má Sandra, já mám 180.
1: My to zjistíme na těch internetech a dáme vám vědět přes rádio, ano?
2: Ano,
4: mějte se hezky.
1: Takže Sandru, díky. Volí pan Mirek, děkujeme pěkně, zajímavé dotazy, děkujeme za ně. Krásně jste to oživil, dobré odpoledne. Haló?
5: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, telefonu Edita. Já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pokodové.
1: Výborně, děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
1: Naslyšenou, budeme se těšit. I vám. Podobně. Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
6: Dobrý den, zdraví Ivanovice na Hané.
1: Zdravíme.
4: I vás zdravíme.
6: Pečko.
1: A děkujeme.
4: Děkujeme.
1: A mějte se hezky, naslyšenou. Ahoj. Tak, přátelé, Sandra Pokodová je tady s vámi.
7: Vy jste byla, tak dělala jste někde v Americe operku, že jo?
8: No to byla výborná antikoncepce.
7: Proč antikoncepce?
8: No protože mi 43 a doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně. Já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. Co děti? O 3 kluky, takhle.
7: Americký kluky?
8: Americký kluky.
7: Jako operka jste tam?
8: Ano.
7: Ano, ano, jste tak vybavuju.
8: A to mi bylo, to je 20 let, to mi bylo nějakých 23.
7: Ano.
8: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce ta americká rodina zabrala výborně. To je pravda.
7: Nějaký debilové ty děti, jo, nebo co?
8: No americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší,
7: no.
8: Ten se teďka ženil, teď v létě.
7: Vy jste s tou rodinou?
8: Oni mě zvali, no psali mi mail, oni mě sledujou, no. Články a toto. Bezvadný jsou, že píšou... Vidíme, že jsi slavná, my teda nevíme, v čem hraješ, my to česky neumíme, že jo, oni tu Hatmatilku naši ne, to oni jenom vidějí, my vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy, jo, a nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle, ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim
7: nestávám. A berou vás jako takovou českou tetu do teďka, jako když jste v kontaktu, vlastně jako, se vás oblíbili.
8: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi, bacha na těch přechodech. Mimochodem,
7: no.
8: Víte, jak poznáte jak v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců. Podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
7: Ano.
8: No, to je krásný moravský slovo, zavazím.
7: Zavazím, ano.
8: Překážím, to ano. Je pro českého diváka překážím.
7: Ano.
8: A opravdu Češi, oni tak jako ne sebevědomě, tak nenápadně vyrazej a teď v půlce toho přechodu už vidíte. Ale velice často, všimněte si, vy řídíte určitě,
7: no,
8: Karle,
7: jasně.
8: Tak si všimněte, jak předtím opravdu tak zhruba v půlce přechodu 90% Čechů začne přebíhat přes ten přechod. Jo.
7: Máte pravdu, rozehnal jsem několik přechodů. Tak to vím. Ano.
8: A já právě, když jsem dostala řidičák, tak jsem začala být daleko pozornější jako chodec.
7: Ano.
8: A dobře dělám, protože já jsem měla 4 auta už a všech 5 jsem rozbila.
1: Tak tolik je pro tuto chvíli a pro tuto humoriádu Sandra Pokodová. 166 cm Mirku z Boskovic má Sandra a Maruška, jak říkala, přes 180.
4: No, mývala jsem 181. Nevím, jestli už nerostu do země, drobátko.
1: To asi ne, jste v té kategorii 180 s Ivanou Chilkovou společně, že jo, 183 by měla mít paní Ivana. Všechny zdravíme. I ty vysoké, i ty menší, všechny skvělé dámy i pány.
4: Já zdravím. Jak velké, tak malé, Všechno dobré přeju.
1: Ano, navíc k výškám se dostaneme s Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
4: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
1: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Kácení kaštanu kvůli plynovodu na pardubických Slovanech město dočasně pozastavilo. Zlatá přilba omezí provoz v Pardubicích od pátku do neděle. Pardubičtí hokejisté vyhráli v extralize nad Českými Budějovicemi 5-2.

0: A počasí. Dnes čekejte v kraji jasno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční ráno. Dva vzrostlé kaštany na pardubických Slovanech se kvůli rekonstrukci plynovodu zatím kácet nebudou. Město začalo jednat se spolkem Nekácejte nás, který vznikl kvůli záchraně stromů a sepsal petici, kterou podepsalo už téměř 800 lidí. Magistrát teď zahájil správní řízení, ve kterém má možnosti vedení plynovodu posoudit také nezávislý odborník. Pokračuje mluvčí magistrátu Matyáš Strnad.
1: Kácení kaštanů v Dašické a Zajíčkově ulici je v tuto chvíli pozastavené. Odbor životního prostředí magistrátu vydal předběžné opatření, kterým dočasně pozastavil kácení do doby, než investor prověří další možnosti rekonstrukce. Nyní je potřeba vyhodnotit všechny relevantní podklady a možnosti dalšího postupu. Teprve poté bude možné rozhodnout, zda a za jakých podmínek bude rekonstrukce pokračovat.
0: Lidé v Pardubicích musí tento víkend počítat s dopravními omezeními kvůli plochodrážním závodům Zlatá přilba. Od pátku do neděle bude uzavřená silnice mezi Pražskou a Srnojeckou ulicí. Vjet nebude možné ani do úseku za nadjezdem přes železniční trať. Řidiči pojedou po vyznačené objízdné trase přes Srnojedy a Opočínek.
2: Uzavřené budou také některé místní ulice v okolí plochodrážního stadionu ve Svítkově. Omezení se dotkne i příjezdu ke sběrnému dvoru, který zůstane v pátek a sobotu uzavřený. Rezidentům s povolením bude vjezd umožněný. Případné další výjimky může udělit pořadatel závodu. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Společnost Orlen Unipetrol kritizuje mimořádnou daň na rafinerie. Návrh minulý týden schválila vláda. Firma jako jediná v Česku provozuje rafinerie a považuje se za součást kritické infrastruktury. Daň podle ní ohrozí investice i stabilitu trhu s pohonnými hmotami. Navíc je podle mluvčího Pavla Kajndla otázkou, jestli je v souladu s ústavním pořádkem. Daň působí zpětně a dopadá jen na jedinou společnost.
3: Protože zpětně mění podmínky pro podnikání v tomto roce. Navíc budou ohroženy naše investice do stability výroby pohonných hmot a zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Každá miliarda odvedená na této dani bude chybět při financování modernizačních a rozvojových projektů, bez kterých nebudeme plnit přísné unijní podmínky.
0: Kvůli vysokým cenám pohonných hmot rozhodla vláda minulý týden o zastropování jejich cen, o snížení spotřební daně na naftu a právě také o návrhu mimořádné sektorové daně pro rafinerie. Ta má platit v letech 2026 a 2027. Daň bude 50% z nárůstu hrubé rafinerské marže oproti roku 2025. Ministerstvo financí se ke kritice společnosti Orlen Unipetrol zatím nevyjádřilo. Sport. Hokejisté Pardubic mají třetí výhru v řadě za sebou. V šestém extraligovém kole porazili doma České Budějovice 5-2. Východočeši o svém vítězství rozhodli v poslední třetině, kdy dali tři branky. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný jihovýchodní, na českomoravské vrchovině přechodně čerstvý, místy nárazový vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer místy mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. Tlak slabě až mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V Krouně na Chrudimsku omezili příjezd k základní škole. Úprava pravidel má zajistit bezpečnější pohyb dětí v okolí areálu. Nově se do blízkosti školy dostanou jen vozidla se zvláštním povolením. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je tady poslední zářijový den v roce 2026 a je taky středa, vyvstáváte s Českým rozhlasem Pardubice. Podíváme se na Jičínsko, k paulánskému klášteru v Nové Pace přijela včera společně s restaurátory vysokozdvižná plošina. Odborníci potřebovali prozkoumat stav soch na průčelí kostela. Na plošině přímo k ním vyjela i naše reportérka. Víc tady uslyšíte za malou chvíli. Z muziky nás čekají Monika Absolonová, Bára Baziková, Ilona Čáková jako Tři královny, nebo Vladimír Mišík, taky Pavel Novák a teď Karel Gott.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice úspěšně začalo, za 3,5 minuty bude 4:15, je středa 30. září. Zakázku na novou generaci stíhaček pro námořnictvo Spojených států získala společnost Boeing. V noci na dnešek to podle agentury Reuters oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Kontrakt má v úvodní fázi hodnotu v přepočtu 431 miliard korun. Společnost Boeing už loni v březnu vyhrála soutěž na novou generaci stíhaček pro americkou armádu, které dodá radarem obtížně zachytitelné stroje označované jako F-47. Další zprávy u nás uslyšíte o 17:30. A teď jedno východočeské téma. Sochy u kláštera Paulánů v Nové Pace včera prozkoumávali restaurátoři. Vzhledem k jejich rozměrům a umístění v 27 metrech nad zemí k tomu potřebovali vysokozdvižnou plošinu a speciální techniku. Všechno zdokumentovali, vyfotili a s největší pravděpodobností budou sochy restaurovat přímo na místě z vysokého lešení. Ale musí to projednat s církví, stavaři a historiky. Reportérka Kateřina Kohoutová natáčela.
1: Před kostel dorazila plošina, je potřeba ji ukotvit.
2: Vzhledem k tomu, že probíhá celková rekonstrukce kláštera, tak jsme se rozhodli i na základě některých dostupných pramenů z Jaroměře od Národního památkového ústavu opravdu tu plošinu přizvat a jet se podívat nahoru, aby jsme zjistili stav těch soch, jaký reálně je.
1: Vysvětluje Jan Kracík, restaurátor. Společně s restaurátorem a dalšími odborníky začínáme stoupat nahoru.
3: Nemusíte se opravdu ničeho bát.
1: Už se blížíme k prvnímu dílu. Nutno podotknout, že s jistotou ani historici netuší, co je to za sochu.
4: Máme zatím dvě varianty. První možnost je, že to je svatý František z Assisi, ale je tu i varianta, že by to mohl být svatý Benedikt podle paralely zobrazení svědců na oltáři v kostele. Tak uvidíme po prozkoumání.
1: Vysvětluje Kateřina Vohanková z městského úřadu.
3: Tak já si vás teďka jenom můžu poprosit, jestli jenom takhle zvednete ruce, abyste se nedrželi toho zábradlí a já vás vysunu.
1: Tak, my už teď sochu máme téměř na dosah. Na první pohled vypadá, že čas už se na ní hodně podepsal.
2: Bylo to vidět i ze spodu, ale tady je to evidentně zřejmý, že...
3: Můžeme k soše?
2: Můžeme k soše a z těch blížších záběrů to bude ještě markantnější. Trhliny, praskliny, ale zatím to nevypadá na nic jako staticky vážného nebo úplně havarijního.
3: Chcete ještě za roh?
4: Ty sochy jsou opravdu... na ráně, jak se říká, a vlastně všechny deště, větry na ně působí velmi a ten pískovec není příliš odolný a v tuhle chvíli začíná být ve stádiu už jako dožilý a ten stav těch soch je opravdu havarijní, takže potřebujeme je zdokumentovat, aby jsme následně navehli nějaký postup, co s nima.
3: Z nich chcete? Už tak vás jenom natočím klidně, to je rychlejší, než tady přejíždět celým ramenem.
2: Restaurátorský zákrak je tady na snadě a bylo by dobré ho provést někdy v nejbližší době, ale není to tak, že by v tuhle chvíli hrozilo nějaký nebezpečí pádu části sochy na zem.
1: O konkrétních opravách budou restaurátoři jednat s majitelem i vedením města. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Pardubice pro vás dnes bude sledovat od 10 hodin jednání Rady Pardubic. Na programu je třeba výroční zpráva Komise pro adaptaci na klimatické změny a životní prostředí, memorandum o spolupráci s Vězeňskou službou České republiky, revitalizace náměstí republiky, případně záležitosti energetického společenství východních Čech. Jednat se bude přímo na radnici. Odpoledne je v plánu tisková konference Východočeského divadla Pardubice k premiéře adaptace klasického románu Dorian v režii Adama Svozila. Ta bude 3. a 4. října, už teď o víkendu na Malé scéně ve Dvoře. Další premiéra se týká komedie Postřižiny v režii Petra Novotného 17. a 18. října přímo v Městském divadle.
1: Počasí.
0: 3 minuty po 5:45 ve středu 30. září se podíváme taky na předpověď počasí. Dnes to bude teplý, ale místy větrný den, jasno až polojasno. Teď ráno se výjimečně objeví mlhy. Teploty odpoledne vystoupí až na 23 stupňů Celsia, na horách to bude do 17. A ten vítr mírný jihovýchodní s rychlostí do 30 km za hodinu, na Českomoravské vrchovině přechodně až čerstvý jihovýchodní východní, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Suchý vrch a dělostřelecká tvrz Bouda. To jsou turistické cíle v okolí Těchonína. Jaký je ale Těchonín jako takový? Pohraniční výzku a její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Středa 30. září, 7 minut po čtvrt na 6, s vámi je Český rozhlas Pardubice a doufáme, že si všichni užíváte krásné babí léto. I dnes to bude vypadat pěkně, na teploměrech naměříme až 23 stupňů Celsia. Samozřejmě, že sychravé podzimní dny nás ještě budou čekat a s tím i riziko většího výskytu nemocí. V téhle souvislosti připomínáme jeden světový a zásadní objev. Bylo to právě na konci září roku 1928, když si skotský biolog Alexander Fleming při úklidu jedné ze zapomenutých laboratorních misek s mikroby všiml plísně, která je zabíjela, a tak se zrodil penicilin. Pro Fleminga další dva vědce znamenal Nobelovu cenu a pro svět převratný pokrok v medicíně. Určitě se o tom jednou budou učit i děti, se kterými si povídala reportérka Tereza Brázdová.
1: Co je penicilin?
2: Obchod?
3: Možná už vím, že se tam dala do toho auta ta, jak se tomu říká, benzín.
1: A co je antibiotikum?
3: Já jsem chtěla říct nemoc nějaká.
1: No, s nemocí to souvisí. Když jsi nemocná, tak dostáváš co?
3: Prášky, sladky, kyselý nebo žádný chuť.
1: A už jste někdy brali prášky?
3: Jo, protože mám dýmu a kašel.
1: A jak chutnají ty prášky?
3: Vůbec dobře.
1: A kdybyste měli vymyslet nějaké léky, nějaké prášky, jakou chuť by měly?
3: Sladkou. Jahodovou, malinový, čokoládový, bombonový.
1: A na co všechno by byly?
3: Na límu, na kašlání.
1: Ty máš kašel, Eliško.
3: Já. Na límu.
1: Tak to budeme všichni nemocní asi, co?
4: Já. Eliško taky už pokašlává.
1: A proč jste ve školce a ne v posteli?
3: Protože nás nemá dobrý.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel.
4: Jsou tady zprávy a to s Michálou Spáčilovou. Pěkné ráno.
5: Půl šesté.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Ve Skleném na Svitavsku budou lidé příští týden v referendu rozhodovat o tom, jestli obec podpoří výstavbu větrných a pozemních fotovoltaických elektráren. Hlasování se uskuteční 9. a 10. října současně s komunálními volbami. Referenda na stejné téma budou také v Mikulči, Kamenné Horce a Dětřichově. Pardubický dopravní podnik upraví od zítřka jízdní řád ranního spoje autobusové linky číslo 29. Ze Starých Čívic bude vyjíždět o 10 minut dříve. Zároveň nově zajede přímo k zastávce Popkovice školka, aby děti nemusely přecházet Rušnou hlavní silnici. Dřívější odjezd má také vytvořit větší časovou rezervu pro příjezd ke školám na Dukle a Višňovce. Ve Vysokém Mýtě dnes přibude poslední skupina kamenů zmizelých neboli štolprštajnů, které připomínají oběti nacistické perzekuce. Celkem 6 kamenů se objeví v ulicích Sladkovského, Purkyňova a na dalších 4 místech ve městě. Akce začne v 10 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře, teď se k tomu vrací kvůli výraznému zdražování. A ještě krátce ze sportu. Čeští fotbalisté prohráli i druhé utkání elitní skupiny Ligy národů. V Praze podlehli Anglii 0-2. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno a ráno výjimečně mlhy. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný jihovýchodní, na českomoravské vrchovině přechodně čerstvý, místy nárazový vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer místy mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. Tlak slabě až mírně klesne, večer slabě stoupne a bioje na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pokračuje speciální předvolební vysílání z jednotlivých okresů Pardubického kraje, ve kterém se dozvíte, jak chtějí jednotlivé kandidující subjekty řešit hlavní problémy jednotlivých měst. A dnes to bude přímo krajské město, tedy Pardubice. Poslouchejte o 17:30 v podvečer.
0: Dobré ráno.

0: 6 minut ještě zbývá do 6:15, je středa 30. září roku 2026 a na vlnách Českého rozhlasu Pardubice budeme číst z novin společně s Michaelou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: V ulicích Pardubic stojí auta, která jejich majitelé dost možná už dávno nepotřebují. Město majitelům nepotřebných vozidel slibuje zajištění bezplatného odtahu, ekologickou likvidaci i vyřízení odhlášení z registru. Program bude fungovat jenom 2 měsíce. Problém dlouhodobě odstavených vozidel se netýká jenom aut, která jsou zjevně nepojízdná nebo splňují zákonem definici autovraku. Některá zkrátka jenom jejich majitelé nepotřebují a tak na ulicích zavírají místa, která by mohl využít někdo jiný. Rozhořčení nad parkováním v Pardubicích se tak řeší pořád dokola. Právě s tím by mohl nový program města pomoct. Fungovat ale bude jenom tehdy, pokud s jeho otažením bude vlastník souhlasit. Další detaily najdete v krajské příloze Mladé fronty dnes.
1: Plechové oplocení připomínající běžné staveniště se stalo novou dominantou Palackého náměstí ve Skutči na Chrudimsku. Jenomže žádný výkop se za ním neskrývá. Jde o umělecké dílo, které má představovat současnou Evropu. Místo obdivu ale zatím sklízí hlavně kritiku. Rozčarování nad výsledkem přiznává i vedení města. Kdokoliv z kolem jdoucích se může přidat k vrstvení plakátu a nebo street artu. Socha slouží veřejnosti ke svobodnému vyjádření názoru, uvedla autorka projektu Johana Merta. Více najdete v chrudimském deníku.
0: Rekonstrukce knihovny Václava Čtvrtka na Denisově náměstí v Jičíně skončila, trvala 3 roky a zatímco vnější podoba budovy září novotou, ale ponechala si svůj původní vzhled, interiér se naprosto proměnil. Celkové náklady vystoupaly na 83 milionů. Z toho skoro 60 milionů činila dotace. Zásadní součástí rekonstrukce bylo umístění spirálového železobetonového schodiště ve stavba výtahu, zřízení nového hygienického zázemí, pořízení elektronických systémů, vybudování přístavby a taky přestavba podzemních prostor. Čtvrtkova jičínská knihovna jenom září. Informace k ní najdete na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.

0: Český rozhlas Pardubice vám přeje krásné dobré ráno ve 6:15 ve středu 30. září a my se teď můžeme na chvíli podívat i k sousedům do Královéhradeckého kraje a to na to, co je čeká dnes v okolí tvrze Haníčka, bude cvičení. Hasiči, záchranáři a policie budou nacvičovat zásah při velkém lesním požáru. Bude to tedy na Rychnovsku, v Rokytnici, v Orlických horách, budou tam u toho i média, tak budeme zvědaví na to, jak to všechno bude vypadat. No a ještě tady mám jeden tip, který se týká soboty 3. října od 10 hodin se bude sloužit mše za doktora Jindřicha Štemberku ve Studánce. Bude to v kapličce a týkat se to bude výročí z tého úmrtí právě doktora Jindřicha Štemberky. Mši bude sloužit magistr Jakoubek za účasti zástupců rodiny, doktora Dragouna, doktora Miče a dalších osobností spojených s odkazem tohoto významného propagátora turismu. Mši hudebně doprovodí varhaník pan Janko. Společný průvod vyrazí už v 8 hodin od kostela svatého Havla v Rychnově nad Kněžnou směrem ke kapličce letoviska Studánka. Kdo se průvodu nebude moct účastnit, může dorazit přímo na mši, která začne v 10 hodin právě tedy v letovisku Studánka. Součástí připomínky bude otevřená minigalerie Orlických hor, kde budou k vidění reprodukce historických fotografií, zachycujících události, osobnosti a místa v Orlických horách před více než 100 lety. Snímky pořídil Štemberkův přítel, fotograf František Šmika. Tak tolik jedna pozvánka na Rychnovsko.
1: Počasí.
0: A zpátky do Pardubického kraje a konkrétně do dnešního dne. Teploty se budou pohybovat odpoledne mezi 20 a 23, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Před námi je tedy další teplý den, bude jasno až polojasno, teď ráno se výjimečně můžou vytvářet i mlhy. Bude docela foukat, vítr mírný jihovýchodní na Českomoravské vrchovině přechodně až čerstvý, jihovýchodní až východní s rychlostí do nějakých 35 km za hodinu. Můžou být ale i nárazy okolo 55. Rozptylové podmínky ráno a večer místy mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jak možná sledujete v televizi Superstar, dnes bude další díl k vidění. V každém případě tohle byla starší píseň z roku 2009. Příběh nekončí, bylo to tehdy vůbec k první sérii československé Superstar. A jinak ta česká Superstar pamatuje až rok 2004. Zpátky ale do roku 2026, dnes je středa 30. září, posloucháte dál Český rozhlas Pardubice. Zpívat bude za moment František Nedvěd, to si připomeneme z písní Řemeslo. A po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host s moderátorkou Alex Minářovou. Dnes to bude na zdravotnické téma a sama Alex řekne, koho pozvala a na co se bude ptát.
1: V Alex a host si budu povídat s onkoložkou a hematoložkou profesorkou Petrou Tesařovou. Co stojí za nárůstem mladých žen s rakovinou prsu? A jsou na to lékaři připraveni nebo stále přetrvává představa, že mladá žena zkrátka nemůže onemocnět? Jak moc se posunul vývoj protinádorové léčby? A hledají pacientky i pomoc na internetu? Poslechněte si nás, začínáme po 13. hodině.

0: Ono.
1: On? Obraz Doriana Gaye. Teda Greye. Pardon.
0: I can't believe it. Obraz Doriana Greye.
1: Also can't believe it.
0: Kniha od jednoho hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
0: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
0: Od 3. října na Malé scéně.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Majitel pardubického Grandu se odvolal proti povolení úprav náměstí Republiky. Středoškoláci v Holicích a v Ústí nad Orlicí smontují 2 Tatrovky pro silniční údržbu. Pardubičtí hokejisté vyhráli v extralize nad Českými Budějovicemi 5-2. V regionu dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré středeční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubice zatím nemůžou začít s plánovanou úpravou náměstí Republiky zhruba za 190 milionů korun. Proti povolení stavby se odvolala společnost PSN Grand, která vlastní tamní obchodní dům. Výhrady má mimo jiné k rušení parkovacích míst, dopravní obsluze a řešení zásobování.
5: Odvoláním se teď zabývá

0: Stavební úřad, který vyzval k vyjádření také ostatní účastníky řízení a dotčené úřady, a že jejich připomínky vypořádá, může ale ještě odvolání předat k rozhodnutí Krajskému úřadu Pardubického kraje. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Studenti automobilních škol v Holicích a v Ústí nad Orlicí začnou letos z jednotlivých dílů sestavovat dvě nákladní Tatrovky. Projekt Auta do škol tak už podruhé bude součástí jejich odborného výcviku a umožní jim vyzkoušet si reálné postupy výroby a kompletace vozů. Sestavená auta následně předají k užívání silničářům.
2: Vzdělávací projekt stojí na jednoduchém principu. Automobilka dodá komponenty a potřebné know-how. Žáci pak pod odborným vedením pracují na kompletaci skutečného nákladního auta. V Pardubickém kraji se strojili za poslední roky už 6 Tatrovek, poslední dvě v loňském roce. Oba vozy teď využívají cestáři v Holicích a Svitavách. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Sněmovna bude pokračovat v jednání o případném vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka i možnému střetu zájmu premiéra. Večer jednání poslanci přerušili. Dnes by mělo na plénu vystoupit ještě přes 50 řečníků. Sport. Hokejisté Pardubic mají třetí výhru v řadě za sebou. V šestém extraligovém kole porazili doma české Budějovice 5-2. Východočeši o svém vítězství rozhodli v poslední třetině, kdy dali tři branky. Prosadil se také útočník Jiří Smejkal, který po utkání řekl.
3: Jsme si v kabině co museli říct po té druhé třetině a být důslednější malinko a nakonec pak v té třetí už zase jako minule jsme to zvládli, ale musíme si dávat pozor, protože když by byl nějaký těžší zápas, tak těmahle nedůslednostma můžeme ten zápas ztratit, což nechceme, takže už se budu opakovat, zase budeme muset prostě vydržet 60 minut a ne jenom 20.
1: V dalších zápasech Třinec porazil Kladno 6-4, Litvínov přehrál Liberec 5-4 po nájezdech, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Vítkovice vyhrály v Olomouci 4-3 a stejným poměrem porazil Hradec pražskou Spartu. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno a ráno se výjimečně vyskytnou mlhy. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný jihovýchodní, na českomoravské vrchovině přechodně čerstvý, místy nárazový vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer místy mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. Tlak slabě až mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Se zvýšenou opatrností projíždějte po silnici číslo 312 u Velké Skrovnice na Orlicko-Ústecku. Na vozovce je tam rozlitý beton. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hned v úvodu mohl být hrdinou, velkou šanci ale nevyužil a o 20 minut později pro něj vyloučením utkání skončilo. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli s Anglií 0-2 a o smolaři zápasu Pavlu Šulcovi budeme mluvit kolem 6. hodiny 50. minuty. A za chvíli se vrátíme na silnice, bude tady další řidičská abeceda. Tentokrát se dozvíte, jestli můžete projet křižovatku na červenou, když uvolňujete průjezd záchranářům. Čeká nás i muzika, písničky, které nestárnou, Olympici, Nech to být, taky třeba Divokej Bill, Celine Dion, Jana Kratochvílová a teď Václav Neckář a Láska ztracená. Tak vám přejeme pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbán, už to vzpěj.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: ročník NHL začal hubenou výhrou Floridy nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny Panthers. Na ledě Hurricanes vyhráli 1-0 v prodloužení. Jedinou branku zápasu dal Gustav Forsling. Tak tolik o hokeji aktuálně ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středu 30. září. Za 4 minuty bude 6:15 a teď následuje pravidelná řidičská abeceda, kdy si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci.
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy. Aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom uhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii.
1: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Je sice pořád ještě teplo, ale léto už přece jenom pomalu končí, teď si užíváme to babí léto a s tím taky budou končit promenádní koncerty a hudební produkce pro letošní rok v pardubických Bubeníkových sadech a dnes v 17 hodin je na programu ještě Srubovanka, jestli jste na tuhle muziku. Jinak u nás už za chvíli Divokej Bill a Lahůdky a ještě připojíme jednu informaci z Pardubice přímo z univerzity v prostorách fakulty filozofické, tam to budou místa inspirativního setkání, propojí akademické vzdělávání s každodenní praxí pomáhajících profesí. Program Od studia k praxi a neb poznej svět sociálních služeb v Pardubicích představí organizace poskytující podporu dětem, rodinám, lidem se zdravotním handicapem, seniorům i dalším skupinám obyvatel. Můžete se přijít přesvědčit, že v Pardubicích existuje široká síť služeb, které pomáhají lidem žít kvalitnější a důstojnější život. Od 9 do 14.15 na Univerzitě Pardubice. Počasí. A teď ještě k tomu počasí. Dnes bude jasno až polojasno, teploty 21 až 24, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Ale bude i větrno, hlavně přes den na většině území mírný, na Českomoravské vrchovině přechodně až čerstvý, jihovýchodní až východní vítr. Můžou být i nárazy kolem 55 km za hodinu. Díky tomu budou rozptylové podmínky většinou dobré až velmi dobré.
1: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Nech to tu tak, zpívá Divokej Bill ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a my hned navážeme z olympiky Nech to být, ale to až po spotřebitelském servisu a jedné aktualitě ze světa. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, ve středu 30. září za 7 minut bude 6:30, to vás čekají další zprávy. Už teď informujeme o tom, že Polsko kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu vojenské letouny, oznámila armáda. Letiště v Lublinu a Řešově jsou uzavřená. No a co ten spotřebitelský servis, v něm se dnes ptáte na technický problém, jak ho vyřešit, navrhne Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslal pan Zdeněk, který si koupil Blu-ray přehrávač, který však nekomunikuje s ostatními přístroji v domácnosti. Prodejce reklamaci odmítl, naznačil kupujícímu, že to neumí zapojit. Poraďte prosím, co mám dělat. Pane posluchači, nejdřív je potřeba rozlišit, jestli je koupený přehrávač vadný, anebo jestli se skutečně jedná o chybné propojení. Takže buď přehrávač vezměte a nechte si ho u prodejce přezkoušet, na to jste měl právo už při prodeji, a jestli je v pořádku, prostudujte návod k obsluze, nebo si nechte nějakým odborníkem překontrolovat propojení mezi přístroji.

0: Červené víno bychom měli, teď ještě zprávy s Michálou Spáčilovou.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Správa železnic nechá zbourat drážní domek ve Skutči. Demolice budovy na nádraží je součástí zakázky na odstranění celkem 4 nepotřebných staveb. Práce mají být hotové v prosinci a budou stát 3 miliony korun. Lidé v Tuněchodech na Chrudimsku si zítra 1. října nevyřídí běžné záležitosti na obecním úřadě. Kvůli plánované odstávce elektřiny bude úřad celý den uzavřený. Prout nepůjde v části obce od 7.30 do 18.30. Podatelna bude znovu fungovat ve čtvrtek 2. října v běžných úředních hodinách. Pro veřejnost se pak úřad otevře v pondělí 5. října od 18 do 20 hodin. Knihovna v Pardubických Polabinách pořádá dnes a zítra odpoledne halloweenské kreativní dílny pro děti. Ve středu i ve čtvrtek si mohou zájemci od 13 do 16 hodin přijít vyrobit podzimní svícen nebo strašidelnou masku. V rámci probíhajícího týdne knihoven zároveň instituce po oba dny nabízí nezávaznou prohlídku knihovního fondu a děti si tam mohou zahrát stolní hry. Senát dnes projedná vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Každý rok zůstane nevyřešených asi 10% případů. Promlčecí doba je aktuálně 30 let. Podobný návrh projednává také sněmovna. Obě komory parlamentu ho teď schvalují zvlášť. Na řadě je sport. Hokejisté Pardubic vyhráli v extralize po třetí za sebou v 6. kole doma nad Českými Budějovicemi 5-2. Utkání tak rozhodla až poslední třetina, ve které dalo Dynamo 3 branky. A počasí dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný, na českomoravské vrchovině přechodně čerstvý, nárazový jihovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Porouchané nákladní auto překáží na dálnici D11, stojí za 16. kilometrem ve směru na Jaroměř. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pozná rodič vždy, že jeho dítě něco natolik trápí, že se třeba už i sebe poškozuje, nebo se to dá zaměnit s projevy puberty. Tohoto tématu se dotkneme v dalším díle dopoledního seriálu před 10. hodinou. A po 11. hodině v radioporadně bude Petra Kuřátková, která se zabývá individuálním nutričním poradenstvím, tak poradíme, jak se tedy zabývat obezitou a cestami, jak z ní ven.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Slavíci z Madridu Valdemar Matuška na vlnách Českého rozhlasu Pardubice ve středu 30. září 5 minut před 6:45. Jsme tady s Michalou Spáčilovou a taky s novinami. Pěkné ráno přejeme.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Pozdní večer v centru Pardubic narušil 28-letý muž, který si po odchodu z baru uspořádal na ulici vlastní afterparty. Jako bicí soupravu používal okolní dopravní značky a k tomu vyhrával z reproduktoru. Hlasitá hudba a bubnování po 23. hodině ve Sladkovského ulici nenašli pochopení u obyvatel okolních domů ani u strážníků. Ti hlučného muže vyzvali, aby hudbu vypnul a předložil doklady. 28-letý solista vlivem požitého alkoholu a nadšení ze svého výkonu ale asi špatně slyšel a strážníkům místo dokladů začal nabízet pěstní souboj, popsala městská policie Pardubice. Strážníci jeho nabídku odmítli a místo fyzického souboje zvolili dechovou zkoušku, ta ukázala 1,5 promile alkoholu. Noční vystoupení tak skončilo na záchytné stanici, kde muž zůstal až do rána. Po propuštění ho navíc čekala pokuta za rušení nočního klidu. Tento příběh přináší Pardubický deník.
1: Léčivé bylinky se sbírají do časného jara. Slavit teď konec sezony je proto už docela pozdě. Přesto se v areálu domova svatého Josefa v Žirči na Králové Dvorsku akce zvaná Bylinkobraní uskutečnila už po 8. Nemá jenom upozornit na benefity léčivých rostlin a propagovat zdravý životní styl, ale přispívá i k většímu povědomí o nemoci roztroušená skleróza. Právě pro klienty s touto diagnózou je zdejší zařízení jako jediné u nás zbudované, podotýká deník Právo.
0: A nakonec se podíváme na dálnice, protože na webu z dopravy.cz nás zaujalo, že nové dálniční cedule řidičům mimo jiné poradí, jestli budou ve městě rychleji autem nebo vlakem. Upozorníme, že tahle užitečná věc nefunguje u nás, ale je to inspirace ze sousedního Rakouska. Na dálnici A22 poblíž Štokerau můžou řidiči ode dneška vidět, za jak dlouho se pravděpodobně dostanou podle aktuální dopravní situace do centra Vídně autem nebo vlakem. Informaci dostanou krátce předtím, než budou moci sjet na P+R parkoviště, kde můžou přesednout na vlak. Dozvědí se i to, kolik je u nádraží volných míst k zaparkování. Nové řešení propojuje v reálném čase víc zdrojů dat. Další informace tedy najdete na webu z dopravy.cz.

0: Český rozhlas Pardubice, minuta po 6:45 právě dospívala Madonna ve středu 30. září a my se podíváme krátce do Sezemic, konkrétně do Sezemického domu. V 18 hodin tam začíná přednáška Radky Svatošové Vitalita a energie přírodní cestou. V sále radnice tedy budete moci načerpat inspiraci, jak podpořit zdraví a energii pomocí přírody. Za akcí stojí městská knihovna Sezemice a ta přednáška by prý měla být velmi inspirativní. Radku Svatošovou znáte i z našeho vysílání, chodí do radioporadny, podělí se o své zkušenosti s využitím léčivých bylin a přírodních postupů pro podporu vitality, energie a celkové pohody. Účastníci se můžou těšit na praktické rady, tipy pro každodenní život i zajímavosti ze světa bylinek. Dnes v 18 hodin v Sezemicích.
1: Počasí.
0: Babí léto pokračuje i dnes v Pardubickém kraji. Jasná až polojasná obloha, teploty 21 až 24, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Taková je předpověď, pozor na trochu silnější vítr, bude to hlavně na Českomoravské vrchovině, kde můžou být i nárazy kolem 55 km za hodinu.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: 7 minut po 6:45, středa 30. září, vstává s vámi Český rozhlas Pardubice. Už od nás víte, že nový ročník NHL začal těsnou výhrou Floridy 1-0 v prodloužení nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny. Úspěšně odstartoval sezonu taky Montreal, který i s Jakubem Dobešem v brance vyhrál na ledě Toronto 3-2. Vítěznou premiéru s kapitánským céčkem na prsou za sebou má David Pastrňák a musíme říci, že při své premiéře v roli kapitána nebodoval. Boston i bez jeho příspěvku porazil New York Rangers 3-0 a potvrdil, že zahajovací zápasy sezóny na domácím ledě zvládá skvěle. Bruins vyhráli úvodní zápas před vlastními fanoušky po 11. v řadě a vyrovnali tak rekord NHL, který od roku 1963 drží Montreal. Dnes nás bude zajímat rozhodně taky fotbal. Čeští hráči do 21 let mají totiž před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. A čeští favorité v elitní skupině Ligy národů zůstávají bez bodu po porážce 1-2 s Chorvatskem, tentokrát v Edenu podlehli Anglii 0-2, respektive čeští fotbalisté by mělo být správně, ani ne favorité, protože favorit byl rozhodně z Anglie. Oba góly dostali domácí v oslabení, už v prvním poločase totiž za nešetrný zákrok rozhodčí vyloučil Pavla Šulce. Komentoval reportér Lukáš Michalík.
1: Pavel Šulc šel kolíkama napřed, to nevypadá tedy vůbec dobře a Pavel Šulc půjde do
2: kabiny.
3: Nebyla to chyba, takové momenty fotbal přináší, ztratil míč a chtěl ho hned získat zpět. Šulcovi věříme, je pro tým důležitý, ne pro další zápas, ale do budoucna určitě. Je to velmi dobrý hráč.
4: Řekl reprezentační kouč Santi Denia o Pavlu Šulcovi, pro kterého souboj s Anglií skončil už v 25. minutě. Záložník Lyonu ve skluzu trefil nad kotník Andersona, sudí mu nejprve ukázal žlutou kartu, po zhlédnutí videa ale své rozhodnutí přehodnotil a udělil kartu červenou.
5: Podpoříme ho, protože může se to stát každému. Já jsem si mohl dát vlastňáka, trefil jsem tyč. Příště Pavel může vyhrát ten souboj a můžeme z toho dát gól, takže určitě mu nebudeme nic vyčítat.
4: Zastal se Šulce kromě trenéra Denny i reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Ještě v kompletním složení Češi Angličanům dokázali vzdorovat a hned v 5. minutě šel zmiňovaný Šulce na golmana, ale na poslední chvíli si míč moc předkopl. Po vyloučení domácího záložníka už hosté zápas kontrolovali a díky trefám Gordona s Kaneem dokráčeli k výhře.
6: Je to škoda, no, že jsme si takhle to stížili, ale myslím si, že i tak jsme ukázali prvky, které v té hře chceme mít a že pořád máme na čem stavět. Ve spoustě věcí jsme se tam dostali kombinačně po zemi i o jednoho hráče míň, a to je přesně to, co tam chceme vidět teď.
4: Těšilo obránce Štěpána Chaloupka. Další utkání Ligy národů se hrají čeští fotbalisté v sobotu v Oviedu proti mistrům světa ze Španělska, kteří v úterý porazili Chorvatsko 4-1 a ve skupině jsou dál 100%. Z Edenu Lukáš Michalík, Český rozhlas.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Lidé v Holicích si přejí novou sportovní halu. Nový posudek ukazuje, kolik by stála. Podmínky superdávky se od zítřka změní. Podpora na bydlení se bude nově určovat podle okresů. Pardubičtí hokejisté porazili v extralize Budějovice na svém ledě 5-2. Jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Je středa 30. září a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Radnice v Holicích na Pardubicku vyčíslila, kolik by stála výstavba nových městských sportovišť. Reagovala tím na návrhy místních obyvatel, kteří by si přáli nový skatepark, plavecký bazén, sportovní halu nebo víceúčelové sportoviště se zimním kluzištěm. Podle vypracovaného posudku se náklady pohybují ve stovkách milionů korun.
4: Jen výstavba nové sportovní haly s tribunou pro 300 lidí by podle odborného posudku stála až 220 milionů korun. Plavecký bazén by vyšel na asi 200 milionů korun. O tom, která ze staveb dostane zelenou a kde na ní město sežene peníze, by mělo rozhodovat až nové zastupitelstvo vzešlé z podzimních komunálních voleb. Z Holic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Přelouč spouští přípravy na stavbu budoucí nové cyklostezky do Štěpánova. Navržené jsou dvě možné trasy, finální ale zatím není schválená. Podmínkou je i změna územního plánu tak, aby město mohlo vykupovat po

0: Potřebné pozemky. Vedle už fungujících cyklostezek do Klenovky a Lhoty by tak měl Štěpánov být další místní částí propojenou s městem tímto způsobem. Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát klíčovou roli konkrétní okres, v němž žadatel žije. Díky tomu bude podle ministerstva podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Hulého z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může výši podpory zkreslit, říká Hůle.
1: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
0: Kvůli ruským útokům na Ukrajinu znovu preventivně vzlétly polské vojenské letouny, informovala o tom polská armáda. Ve stavu pohotovosti jsou také pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu. Letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě země jsou dočasně uzavřená. Ukrajina předtím informovala o ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjevskou oblast. Sport. Hokejisté Pardubic vyhráli v extralize po třetí za sebou v šestém kole doma nad Českými Budějovicemi 5-2. Východočeši měli v zápasu výraznou převahu, ale nedařilo se jim využívat šanci. Hosté naopak skórovali z ojedinělých příležitostí. Utkání tak rozhodla až poslední třetina, ve které dalo Dynamo 3 branky. Pokračuje pardubický obránce Daniel Gazda.
2: Z mého pohledu to bylo víceméně o nás, protože vlastně Budějovice čekali na nějaký break, ve kterém jsou jako hodně silné, takže vždycky čekali na nějaký moment, kdy trošku zaspíme, nebo z té velké převahy, co jsme měli vepředu, tak toho využijí a dobrým kontrem zahrozí.
0: V dalších zápasech Třinec porazil Kladno 6-4, Litvínov přehrál Liberec 5-4 po nájezdech, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Vítkovice vyhráli v Olomouci 4-3 a stejným poměrem porazil Hradec pražskou Spartu. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný, na Českomoravské vrchovině přechodně čerstvý, nárazový jihovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané nákladní auto překáží na dálnici D11, stojí za 16. kilometrem ve směru na Jaroměř, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A ještě jedna rychlá hokejová informace. Obránce Filip Hronek dvěma asistencemi pomohl Vancouveru k výhře 6-5 v prodloužení nad Edmontonem a v nové sezóně NHL bodoval jako první Čech. Dost už o hokeji, budeme se věnovat aktuálnímu dění v Pardubickém kraji. Ochranou zeď u Čankovice na Chrudimsku čeká oprava, její část narušili povodně v září 2024 a místo potřebuje důkladnější zajištění. Další detaily přidáme už brzy. Nebude chybět ani muzika, třeba Jiří Korn a song Dík, Michal Hrůza, Zakázané uvolnění, skupina Aha se přidá, Pavel Bobek, Veď mě dál, cesto má, tohle už je třetí Galaxie v podání Michala Davida. Tak vám všem přejeme úspěšný den.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: možná i vy jste na cestách, tak hlavně dobře dojeďte. S Českým rozhlasem Pardubice za 3 minuty 7:45 je středa 30. září roku 2026. Povodí Labe chystá opravu ochranné zdi Účankovice na Chrudimsku. Poškodili velké povodně v roce 2024. Místo je sice zajištěné, ale následovat mají výraznější úpravy, aby se podobná situace nemohla opakovat. Podrobnosti k tomu má reportér Josef Kopecký. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Nejdřív prosím připomeň, co se tehdy při záplavách Účankovic stalo.
1: Záplavy tehdy zasáhly hned několik obcí na Chrudimsku. Velké problémy způsobila hlavně řeka Novohradka, která rychle vystoupala na třetí povodňový stupeň a hrozila dokonce extrémní povodeň. A právě před Novohradkou chrání Čankovice soustava betonových hrází. Ty byly dimenzované na 50-letou vodu, jenže tentokrát dorazila staletá. Hráz pod vesnicí nápor nevydržela, znamenalo to tehdy rychlou evakuaci 60 lidí a několik zatopených domů a sklepů.
0: Jaké úpravy vodohospodáři plánují?
1: Důležité je, že voda netekla přes ráz, ale prorazila si cestu pod ní. Vymletý kráter byl brzy po povodních zajištěný betonovou plombou, jenže podloží v tomto úseku je narušené a bude nutný výraznější zásah. Možné řešení je proto převedení potoka do nového potrubí, zhutnění materiálu u zdi a násep, který by průsaku zabránil.
0: A kdyby měla přijít oprava na řadu?
1: Povodí Labe si zadalo vypracování podkladů ke stavbě a se samotnou opravou počítá nejdříve v příštím roce. Náklady přitom odhaduje asi na 3 miliony korun, ale částku upřesní právě až navržený postup zajištění zdi.
0: Byli jsme se podívat na Chrudimsku, konkrétně Účankovic, na ochranou zetě, kterou tedy čeká oprava. Jí část narušili povodně před 2 lety. Všechno budeme dál sledovat a teď nás informoval reportér Josef Kopecký. Děkujeme, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Noční linka z pondělí na úterý byla ve znamení zoologických zahrad. Možná jste se taky do té debaty zapojili. V každém případě, jak to chodí v zoo a ne pohled do zákulisí, tak to už je přednáška, která bude dnes v Hlinsku. Planeta Hlinsko je tím přesným místem, kde to začne v 17 hodin. Můžete se dozvědět, jak to tedy funguje v zoologické zahradě a na co jsou vůbec taková zoo dobrá. Tak to bylo Hlinsko. Přesouváme se do Svitav s dalším typem. V tamní fabrice bude přednáška ukázky praktického cvičení v domácím prostředí s využitím kompenzačních pomůcek a je to akce pro všechny seniory, protože se jmenuje Zdravý senior. A ve Svitavách bude program i v Městském muzeu a galerii po 14. hodině sklářský workshop taky pro seniory s Jitkou Olšánovou. Během odpoledne lektorka představí sklářské řemeslo, jeho rozmanitosti. Účastníci si všechno samostatně vyzkouší v praxi na svém výrobku. Výsledkem bude vitrážový obrázek k zavěšení do okna nebo svíce na šperk ze spékaného skla. Více dozvíte v Městském muzeu a galerii ve Svitavách po 14. hodině.
1: Počasí.
0: A venku i nadále teplo, v Pardubickém kraji dnes naměříme 21 až 24 stupňů Celsia, na horách mezi 14 a 17 stupni. K tomu jasno až polojasno, ale trochu se rozfouká. Bude to mírný vítr, který bude přes den na většině území, zatímco teď je spíš slabý. Na Českomoravské vrchovině přechodně až čerstvý a můžou být i nárazy kolem 55 km za hodinu. Díky silnějšímu větru čekáme většinou dobré až velmi dobré rozptylové podmínky.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude onkoložka a hematoložka profesorka Petra Tesařová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: A nezmůžeš s tím nic,

Pěkné ráno, s Českým rozhlasem Pardubice nabízíme černou tašku s naším logem, a to za správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku. Před 20 lety, tedy 30. září 2006, se mohli čeští fanoušci soutěží Miss poprvé radovat z celosvětového úspěchu české dívky. Tehdy 18-letá blonďatá Češka z Opočna na Rychnovsku porazila více než 100 dívek z celého světa. Po vítězství v Miss World se Kuchařová plně vrhla do světa modelingu, natočila množství reklam a klipů a absolvovala taky herecké kurzy. Objevila se v mnoha různých show, ve filmu i v televizním seriálu. V roce 2013 skončila na druhém místě v soutěži Stardance. A my se ptáme, kde se před těmi 20 lety Miss World vyhlašovala. Kde pak to bylo? Vzpomenete si? Napište nám tentokrát e-mail na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Ještě jednou studio.pardubice@rozhlas.cz. Hrajete o černou tašku s logem Českého rozhlasu Pardubice. Ptáme se, kde se v roce 2006 vyhlašovala Miss World.

0: Dizident i prezident, ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Jdeme na zprávy s Michaelou Spáčilovou.
5: Půl osmé.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Ve Skleném na Svitavsku budou lidé příští týden v referendu rozhodovat o tom, jestli obec podpoří výstavbu větrných a pozemních fotovoltaických elektráren. Hlasování se uskuteční 9. a 10. října současně s komunálními volbami. Referenda na stejné téma budou také v Mikulči, Kamenné Horce a Dětřichově. Pardubický dopravní podnik upraví od zítřka jízdní řád ranního spoje autobusové linky číslo 29 ze Starých Čívic bude vyjíždět o 10 minut dříve. Zároveň nově zajede přímo k zastávce Popkovice školka, aby děti nemusely přecházet Rušnou hlavní silnici. Dřívější odjezd má také vytvořit větší časovou rezervu pro příjezd ke školám na Dukle a Višňovce. Ve Vysokém Mýtě dnes přibude poslední skupina kamenů zmizelých neboli štolprštajnů, které připomínají oběti nacistické perzekuce. Celkem 6 kamenů se objeví v ulicích Sladkovského, Purkyňova a na dalších 4 místech ve městě. Akce začne v 10 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Teď se k tomu vrací kvůli výraznému zdražování. A ještě krátce ze sportu. Čeští fotbalisté prohráli i druhé utkání elitní skupiny Ligy národů. V Praze podlehli Anglii 0-2. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný, na českomoravské vrchovině přechodně čerstvý nárazový, jihovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré až velmi dobré. Tlak slabě až mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Dopravní nehodu máme hlášenou z Chrudimska. Osobní auto s motorkou se střetlo na silnici číslo 17 u obce Nabočany a silný provoz teď čekejte na příjezdech do Pardubic, a to od Chrudimi na silnici číslo 37 a od Přelouče na silnici číslo 2. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno

0: A to si může říkat i česká tenistka Daria Vidmanová, protože vypadla na turnaji série WTA 1000 v Pekingu v úvodním kole po porážce ve dvou setech 3-6, 3-6 s Marií Timofejevovou z Uzbekistánu. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 3 minuty 3 čtvrtě na 8 je středa 30. září a ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice následují noviny. Číst budeme s Michailou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Velké setkání parních lokomotiv bude 3. října, neboli tuto sobotu. Fanoušci železniční nostalgie se můžou těšit v Letohradu nejenom na jízdy parních vlaků, komentované ukázky, ale i na další doprovodný program. Akce bude podobná jako v předchozích letech, včetně jízd parních vlaků hned na několika tratích. Budou tam ukázky provozu schopných, ale i statických lokomotiv, prohlídky historického jídelního vozu Ringhofer a nebo hudební doprovod kapely Mifoband. Trasy jsou ve spolupráci s Muzeem starých strojů a technologií v Žamberku a Českými dráhami koncipované tak, aby mohli přijet cestující i ze vzdálenějších měst a byla zajištěna návaznost na běžné vlakové spoje. Těšit se můžou cestující z Hradce Králové přes Doudleby nad Orlicí do Letohradu, ze Šumperka přes Hanušovice do Letohradu, ale taky z České Třebové přes Ústí nad Orlicí, samozřejmě do Letohradu. Další informace o parních lokomotivách najdete v deníku Právo.
1: Oprava téměř kilometrového úseku frekventovaného Gočárova okruhu v Hradci Králové pomalu končí. Aktuálně dokončujeme pokládky obrusných vrstev v rychlých jízdních pruzích a následovat budou práce na opravách dopravním značení, informuje ředitelství silnic a dálnic na síti X. Do plného provozu se úsek podle silničářů uvede na konci tohoto týdne. Silničáři se do opravy části Hradeckého Gočárova okruhu pustili v červenci. Oprava téměř kilometrového úseku silnice první třídy číslo 31 začíná u křížení Gočárova okruhu s ulicí Víta Nejedlého a končí až za křížením s ulicí Náhon. Po celou dobu oprav je v obou směrech zachován provoz v jednom jízdním pruhu. Článek najdete v Hradeckém deníku.
0: Pokračující sucho usnadňuje predátorům vybíjení ryb. Rybářský technik Jakub Vávra vysvětluje, proč z řek ubývá čím dál víc šupináčů, proč jim škodí regulované toky a proč právě kvůli suchu některé druhy z Česka mizí. Když postupně ubývá vody, začnou se ryby shromažďovat tam, kde jí zůstává víc. Jenomže pak jich je na malém prostoru hodně, vzniká mezi nimi konkurence a kanibalismus. A láká to i predátory jako doslova prostřený stůl. Jde hlavně o vidry, volavky, kormorány anebo morčáky. Další zajímavosti najdete v Mladé frontě dnes.

0: Tři minuty po 7:15 posloucháte Český rozhlas Pardubice. Už od nás víte, že Polsko kvůli dnešním ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny. V pohotovosti je taky protivzdušná obrana. Na síti X to oznámila polská armáda. Agentura Reuters napsala, že letiště v Lublinu a Řešově byla kvůli vojenským letům dočasně uzavřená. Obnovu jejich provozu příslušný polský úřad oznámil po 7. hodině. Na 8. chystáme další zprávy.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji pokračuje příjemné počasí babího léta. Věříme, že se nijak nebude tomu trendu protivit dnešní den. Zeptáme se radši meteorologů v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové, kde je pan Imrich Drapák. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Tak asi žádné překvapení dnes nebude. Počasí podobné jako v minulých dnech, je to tak?
2: Ano, je to tak, akorát se nám trošku víc rozfouká vítr, ale převážně to bude sluneční den, jasno, polojasno, teploty 21 až 24 stupňů a vítr je ráno slabý, ale přes dnes potom na většině území se rozfouká na mírný 3 až 7 metrů za sekundu a na té českomoravské vrchovině tam může být přechodně až čerstvý, jihovýchodní až východní 4 až 8 metrů za sekundu a můžou tam být i nárazy kolem 15. Rostré podmínky budou dobré, aby opět stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: A co v noci a zítra?
2: Noci opět málo oblačnosti 13 až 10, při uklidnění větru kolem 5, vítr mírný, jeho východní až východní 3 až 7 metrů za sekundu. Zítra přes den polojasno. K večeru potom od západu nám bude přibývat oblačnost, se čtvrtka na pátek by nás přecházel rozpadající se frontální systém, který ale přinese pouze nějakou zvětšenou oblačnost, srážky, které zůstanou někde na západě, se postupně tam budou rozpadat. 21 až 24 opět zítra ty teploty a vítr mírný, jihovýchodní až východní 3 až 7 metrů za sekundu bude potom večer slábnout.
0: A povede se taky pátek s víkendem?
2: Pátek bude trošku více oblačnosti ještě vlivem té fronty, takže tam si teploty do nějakých 22 stupňů a sobota, neděle spíš zase nějaký polojasno oblačno a teploty do 21 stupňů.
0: Tak to by šlo, děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, to byla přesná předpověď počasí v podání meteorologa Imricha Drapáka. Přejeme pěknou středu, naslyšenou.
2: Vám taky hezký den, naslyšenou.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Pardubice.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 30. září. Svátek má Jeroným, to znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Mozartova opera Kouzelná flétna měla premiéru v roce 1791, to je 235 let. Ve vídeňském divadle ve Freihausu, později na Vídeňce, ji dirigoval sám Wolfgang Amadeus, a to pouhé 3 měsíce před svojí smrtí. Víte, že máme také říční policii? Už 85 let od roku 1941 střeží pražská poříční policie klid na 33 kilometrech řeky Vltavy od Vranské přehrady do Roztok. Před 30 lety začala i u nás doba mobilní. Společnost Rádiomobil spustila 30. září 1996 první síť GSM. Mobilní telefonování se tak stalo dostupné všem.
3: And Miss World 2006 is...
2: První českou Miss World se před 20 lety v roce 2006 stala ve Varšavě Taťána Kuchařová. Ruský prezident Vladimir Putin před 4 lety podepsal smlouvy o připojení 4 Moskvou okupovaných východoukrajinských regionů k Ruské federaci, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Chersonské a Záporožské oblasti.
4: Dobrý večer, vážený a milý Berti.
2: Herečka, dramaturgině a moderátorka Štěpánka Haničincová se narodila přesně před 95 lety v roce 1931 v Kvíčovicích na Plzeňsku.
4: Ale Bertíku, to by potřebovalo nějakou moc veselou pohádku, co říkáš?
2: A já přeju pěkný den.
5: Ještě musíme vyhlásit bleskovku, jak to dnes dopadlo. Ptali jsme se, ve kterém pak městě se vyhlašovala Miss World 2006, kde tak zazářila Taťána Kuchařová. No, pokud jste poslouchali pozorně kalendárium, tak víte, že to byla Varšava, že to bylo v Polsku. A jako první správně odpověděla posluchačka Bohumila z Ústí nad Orlicí a ta se tak stává naší dnešní vítězkou. Posíláme velké gratulace a pošleme taky černou tašku s naším logem, což byla dnešní výhra. Soutěžit se bude znovu zítra kolem 7 hodiny 20. minuty. Teď už si dáme inženýrskou, přejeme hezký den, ať se vám daří.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: tak to je ona.
1: Ono.
0: On? Obraz Doriana Gaye. Teda Greje. Pardon.
1: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
0: Also can't believe it.
1: Kniha od jednoho hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
1: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
1: Od 3. října na Malé scéně.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Stavba prvního nadzemního podlaží základní školy u kostela v Moravské Třebové je hotová. Poslanci čeká druhý den jednání k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Pardubičtí hokejisté vyhráli v extralize nad Českými Budějovicemi 5-2. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. První nadzemní podlaží v přístavbě základní školy u kostela v Moravské Třebové je dokončené a začne budování druhého patra. Hrubá stavba budovy by měla být hotová do konce letošního roku, říká vedoucí městského odboru investic Petr Matějka.
5: Ty přípravné práce byly o trošku pomalejší, než jsme předpokládali, a firma teďka časový harmonogram dohání. V tomhle nadzemním podlaží bude hlavně výdejna jídel, zázemí pro kuchařky, zázemí pro uskladnění koloběžek nebo kol, kterými děti přijíždí do škol.
4: Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje připravuje na podzim sérii bezplatných kurzů pro dobrovolníky. Zaměřené budou na zvládání první pomoci a na well-being, tedy péči o vlastní pohodu. První z nabízených kurzů začne za 2 týdny v Pardubicích. Podrobnosti najdou zájemci na webu dobrokraj.cz. Za hodinu se znovu sejdou poslanci kvůli debatě o možném vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi nechala svolat opozice kvůli výhradám k rozpočtové politice a přístupu kabinetu k bezpečnostní situaci. Původně se měli na plénu střídat koaliční a opoziční zástupci, nakonec ale včera vystoupil z opozice jen předseda ODS Martin Kupka. Jestli se dnes dostanou poslanci k hlasování, zatím není jasné, vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
6: Bude pokračovat pan ministr zemědělství Šebestián a bude vlastně pokračovat těch přednostních právech v tuto chvíli ministrů a poté já budu sedět samozřejmě v sále nebo někde poblíž a budu reagovat na všechny poslanecké dotazy.

0: Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová vystoupení vládních poslanců bez možnosti reakce opozice přirovnává k autoritářskému systému například v Maďarsku. Sport. Hokejisté Pardubic mají třetí výhru v řadě za sebou. V šestém extraligovém kole porazili doma České Budějovice 5-2. Východočeši o svém vítězství rozhodli v poslední třetině, kdy dali tři branky. Prosadil se také útočník Jiří Smejkal, který po utkání řekl:
1: jsme si v kabině co museli říct po té druhé třetině a být důslednější malinko a nakonec pak v té třetí už zase jako minule jsme to zvládli, ale musíme si dávat pozor, protože když by byl nějaký těžší zápas, tak těmahle nedůslednostma můžeme ten zápas ztratit, což nechceme, takže už se budu opakovat, zase budeme muset prostě vydržet 60 minut a ne jenom 20.
0: V dalších zápasech Třinec porazil Kladno 6-4, Litvínov přehrál Liberec 5-4 po nájezdech, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Vítkovice vyhrály v Olomouci 4-3 a stejným poměrem porazil Hradec pražskou Spartu. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný, na Českomoravské vrchovině přechodně čerstvý, nárazový jihovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku na silnici číslo 17. U Nabočan bouralo osobní auto s motorkou, místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začátek nebyl zrovna nejlepší, ale nakonec to byla procházka. Tak hodnotí britská média vítězství fotbalistů Anglie 2-0 nad oslabeným Českem ve druhém kole základní skupiny Ligy národů. Zápas v pražském Edenu zásadně ovlivnila podle nich nešikovnost Pavla Šulce, za kterou byl vyloučený. Brankář James Trafford pak uhájil jedno z nejjednodušších čistých kont, které už je tým nutně potřeboval, poukazují komentáře. Tak tolik ještě dovětek k fotbalu a my budeme pokračovat informacemi ze silnic už za chvíli s mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou. Je krátce po 8. hodině středa 30. září. Podíváme se i na písničky, které nestárnou. Před námi Lucie, Cher, Hana Zagorová a nebo teď Lešek Semelka.

0: Tak hlavně spěchejte pomalu, zvláště na cestách. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 4 minuty bude 8:45, je středa 30. září. Hned se na silnice dostaneme, ale teď ještě jeden pohled do vzduchu. Mezinárodní letiště u Berlína, které se v poslední době opakovaně potýká s dronovými incidenty, uvedlo do provozu systém pro detekci bezpilotních letounů. Dnes o tom s odvoláním na úřad pro leteckou bezpečnost informuje agentura DPA. Spolkové ministerstvo uvedlo, že novinka umožní rychlé zjištění dronů u runwayí a v letových koridorech. Další zprávy u nás o 8:30. A teď tedy slíbené silnice. Co se děje na cestách v Pardubickém kraji, tak to zmapovala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová a rozhodla se, že se s ní podíváme společně na Orlicko-Ústecko.
1: Od pondělí 28. září do středy 30. září probíhají práce na opravě okružní křižovatky na silnici první třídy číslo 43 v Červené vodě nedaleko Králík. Důvodem je značný výskyt trhlin a prasklin ve vozovce. Po odfrézování poškozeného povrchu položíme nové asfaltové vrstvy a obnovíme vodorovné dopravní značení. Po celou dobu prací zůstává křižovatka v omezeném rozsahu průjezdná.
2: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Hezké ráno, minutu po čtvrt na devět vám povíme o středečním počasí. V Pardubickém kraji bude jasno až polojasno, teploty i nadále vysoké 21 až 24, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Ale bude foukat hlavně na Vysočině, tam to bude přechodně až čerstvý vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Živé fosílie kolem nás, stromy, které přežily miliony let a znečištění měst, tak to budou další témata naší rubriky Co v učebnicích nebylo, už za pár chvil s Martinem Písaříkem. A co uslyšíte po 9. hodině, tak to vám řekne Jitka Slezáková. Pěkné ráno.
2: Ráda povím, krásné ráno. Mimochodem k těm fosílím, my máme doma araukárii, kdyby někdo náhodou chtěl, už nám proráží strop. Je
1: fakt?
2: To takový prastarý, dá se říct strom, no je to pokojovka, ale opravdu už vysokánská a nevím, co s ní, no. Tak kdyby někdo chtěl araukárii do nějaké haly, nabízím.
1: Aby měla prostor.
2: Aby měla víc prostoru, přesně tak.
1: A máš tady i knihu sebou?
2: Mám knihu, jmenuje se Jak snížit cholesterol přírodní cestou. Je to proto, že v dnešní radioporadně přivítáme nutriční terapeutku Petru Kuřátkovou a budeme se bavit o tom právě, jak se vypořádat s různými těmi civilizačními onemocněními. Mm-hmm. O tom budeme mluvit a k tomu je tahle kniha v soutěži Věřte, nevěřte, zhruba tak 20 minut předtím.
1: Tak tady naše dopolední vysílání nachystané po 9. hodině s Jitkou Slezákovou. Budeme se těšit.
2: Já taky a přeju všem krásný podzimní den.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cykasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cykasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cykasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cykasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Libiana Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Michaela Spáčilová zprávy.
4: Půl deváté.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Lidé v Tuněchodech na Chrudimsku si zítra 1. října nevyřídí běžné záležitosti na obecním úřadě. Kvůli plánované odstavce elektřiny bude úřad celý den uzavřený. Prout nepůjde v části obce od 7.30 do 18.30. Podatelna bude znovu fungovat ve čtvrtek 2. října v běžných úředních hodinách. Pro veřejnost se pak úřad otevře v pondělí 5. října od 18 do 20 hodin. Správa železnic nechá zbourat drážní domek ve Skutči. Demolice budovy na nádraží je součástí zakázky na odstranění celkem 4 nepotřebných staveb. Práce mají být hotové v prosinci a budou stát 3 miliony korun. Knihovna v Pardubických Polabinách pořádá dnes a zítra odpoledne halloweenské kreativní dílny pro děti. Ve středu i ve čtvrtek si mohou zájemci od 13 do 16 hodin přijít vyrobit podzimní svícen nebo strašidelnou masku. V rámci probíhajícího týdne knihoven zároveň instituce po oba dny nabízí nezávaznou prohlídku knihovního fondu a děti si tam mohou zahrát stolní hry. Senát dnes projedná vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Každý rok zůstane nevyřešených asi 10% případů. Promlčecí doba je aktuálně 30 let. Podobný návrh projednává i sněmovna. Obě komory parlamentu ho teď schvalují zvlášť. Na řadě je sport. Hokejisté Pardubice vyhráli v extralize po třetí za sebou. V 6. kole doma nad Českými Budějovicemi 5-2. Utkání rozhodla až poslední třetina, ve které dalo Dynamo 3 branky. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný, na Českomoravské vrchovině přechodně čerstvý, nárazový jihovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré až velmi dobré. Tlak slabě až mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dopravní komplikace čekejte v Pardubicích. Osobní auto s nákladním se střetlo v ulici Kvápence. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte ve středu 30. září za 5 minut bude 8:45. Bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezónu. Na Instagramu uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Další zprávy vás čekají v 9 hodin. U sportu zůstaneme, ale bude to tentokrát motorsport. Budeme se mu teď věnovat. Naším hostem je dnes plochodrážník Václav Milík a mluvit budeme o víkendové zlaté přilbě, kterou dokázal v Pardubicích v roce 2017 jako zatím poslední Čech vyhrát a rád by letos přidal druhý triumf. Tak vítejte v našem studiu, pěkné ráno.
1: Zdravím pěkně.
0: Tak zlatá přilba je za dveřmi a vy jste skutečně posledním českým vítězem. Když se řekne ten rok 2017, co se vám vybaví jako ten první pocit?
1: Tak za mě mrazivý pocit asi, tak bylo to super, je to vlastně nejlepší výsledek mý kariéry, ale je to už 9 let, takže by to chtělo možná zopakovat a nebo aspoň, aby to vyhrál zase nějaký Čech a ta přilba zůstala doma, bylo by to fajn.
0: Čas opravdu rychle letí, ale přesto vy jste v některých rozhovorech říkal, že máte i husí kůži při těch vzpomínkách. Co je na tom okamžiku dodnes tak silné?
1: Asi to, že to byl závod domácí a opravdu tím, že jsem se vychoval na stadionu v Pardubicích a vlastně můj celoživotní vlastně sen bylo vyhrát jednou zlatou přilbu a mně se to tam podařilo a úplně si vzpomínám na ty fanoušky. Nevídaný pocit pro to husí kůže.
0: Letos jste ve výrazně lepší pohodě než loni. Je to před zlatou přilbou důležité i v hlavě, že na motorku sedáte s větším sebevědomím?
1: Myslím si, že jo, protože teďka 2 roky mě provázely zranění samý a nejezdilo se mi úplně komfortně a myslím si, že už se mě to podařilo dát všechno pryč, cítím se dobře. Takže asi se pěkně připravit, což jakoby jsem, vlastně jeli jsme teďka v pondělí ještě závod jeden, který jsem vlastně jezdit nemusel, ale chtěl jsem, abych seděl co nejvíc na motorce a dařilo se, takže si myslím, že jsem připravený.
0: Zlatá přilba je specifická i tím, že se jede tím vyřazovacím systémem a může se tam velmi rychle všechno změnit. Jak moc je potřeba v Pardubicích taktizovat a jak moc je to prostě o tom být rychlý v každé jízdě?
1: Tam vlastně, že je ten klíč k tomu se dostat vlastně do toho semifinále, pak do finále je hrozně důležitý a asi každá jízda, no, protože vlastně v těch čtvrtfinálových, v té sérii čtvrtfinálový se jedou 3 jízdy, pak v semifinále se jedou 3 jízdy a vlastně počítají se jenom 2 nejlepší jízdy, takže soustředit se vlastně na ty starty, protože opravdu v těch 6 je pak těžký předjíždět, tak asi ten start a první zatáčku dobře rozehrát a pak už je to jednodušší průchod vlastně dál.
0: Je to nejstarší plochodrážní podnik na světě, který Češi zas tak často nevyhrávají. V roli rozhodčího se při jubileu v podobě 30 let od svého triumfu představí Tomáš Topinka. Co tomu říkáte?
1: No, mluvil jsem s ním o tom, tak pro něho je to taky super, protože vlastně na zlatý přilbě dokázal úplně všechno, co se dá asi za Čecha. A teďka se bude koukat ze zhora vlastně z té věže, tak říkal, že to je taky pro něho super, že vlastně si to vyzkouší taky tak vlastně a že by bylo super, kdyby to vyhrál Čech ještě, aby to měl úplně s kompletem, že vlastně vyhrál tu zlatou přilbu a pak dělal i rozhodčího při závodu, kde vyhrál znova Čech.
0: Ten areál zlaté přilby má nové bezpečnostní bariéry kolem dráhy, klub každý rok s pomocí dotací postupně opravuje jednotlivé části areálu a nejvíc by prý bylo potřeba zastřešit závodní dráhu, tak to kdyby se povedlo i pro závodníky, by to asi bylo velké plus.
1: No, bylo by to určitě plus, ale vlastně je jenom pár drah na světě, který jsou zastřešený a nejsou úplně zastřešený, protože vlastně nad tím trávníkem se uprostřed oválu je to otevřený a když kolikrát prší, fouká vítr, tak stejně vlastně prší do té zatáčky nějaký a za mě ten areál tady v Pardubicích je moc hezký, opravdu se to tam zkrášluje a myslím si, že to jde dobrým směrem, ale úplně bych se asi nezaměřoval na zastřešení, spíš na vývoj mládeže, protože opravdu je nás tady málo v České republice plochodrážníků.
0: Jaké by vůbec mělo být ideální počasí na ten závod? Co byste si přál? Tak jako je teď, takové babí léto?
1: Asi si myslím, no aby nebylo úplně teplo, úplně zima, ale myslím si, že vlastně by to chtělo i odklepat, protože pokaždý na zlatou přilbu, ať se děje, co se děje, tak je nádherný počasí a opravdu si to všichni fanoušci užijou. Takže doufám, že to bude podobný, protože ten weekend je dlouhej a opravdu by nám asi vadilo špatný počasí, takže ať je to jako každý rok, je hezky.
0: Zlatá přilba se jede už teď o víkendu v pardubickém Svítkově. My si o tom povídáme se zatím posledním českým vítězem z roku 2017 Václavem Milíkem a hned po písničce budeme ještě pokračovat dál.

0: Český rozhlas Pardubice, vám všem přejeme hezký den, povídáme si o ploché dráze v Pardubicích, tedy pochopitelně o Zlaté přilbě, která bude i tentokrát vrcholem prodlouženého víkendu. Program otevře v pátek finálový závod mistrovství Evropy jednotlivců a po čtvrté v historii bude právě na východě Čech korunovaný evropský šampion. V sobotu se pojede závod mistrovství světa ve flat tracku a 52. ročník Zlaté stuhy juniorů. Pak už to přijde v neděli 78. ročník Zlaté přilby téhle velké legendy. V našem studiu zůstává Václav Milík, toho si pamatujeme hlavně díky roku 2017, kdy se stal českým vítězem a zatím do dnešní doby posledním českým vítězem a rád by to změnil samozřejmě při těch letošních závodech. Když se podíváme na vaše soupeře, tak to startovní pole je velmi silné, i když Bartoš Zmrzlík vypadá to nedorazí, nebo co myslíte?
1: Bylo by to určitě super, si myslím, kdyby dorazil, ale vím, že v sobotu mají vlastně závody o druhý, třetí místo v polském Lublinu a je to opravdu kus a ty závody začínají u nich v Polsku až 9 večer a bylo by asi nereálný sem přejet, ale asi udělá všechno pro to, aby sem dorazil, protože říkal, že tady ta trofej mu prostě chybí a jednou za svou kariéru by ji chtěl mít, ale má na to času dost, ještě je mladý kluk, takže ať nám to radši nechá.
0: Kdo je pro vás letos v tom startovním poli soupeř, kterého byste nechtěl mít vedle sebe v poslední jízdě? Dá se něco takového říct o některém ze soupeřů?
1: Asi si myslím, že těch závodníků je tam asi dost, nějak se na ně úplně nesoustředím, ale vím, že po loňském roce Andřej Lebeděv je prostě hodně rychlej na pardubickým ovále, jezdí za nás i extraligu, takže tu dráhu zná tady a vlastně kdyby se mu nestala ta smůla vlastně v poslední zatáčce, že mu prasklo kolo, myslím, zadní, tak by tu přilbu vyhrál, takže určitě má tu zlost v sobě a jede sem to zopakovat, aby to vyhrál, ale nenecháme mu to zadarmo, jede i Honza Kvěch, který má super sezónu, takže si myslím, že tam těch závodníků na to, kdo by to mohl vyhrát, je spousta.
0: Taky Australan Jason Doyle bude mít motivaci, vítěz let 2018 až 2020 byl loni z finálové jízdy vyloučený, takže i u něj můžeme počítat s tím, že by chtěl.
1: U něho je hlavně zajímavý, že vlastně on, když vyhrál svoji první zlatou přilbu, tak si nechal doma udělat vitrínu pro 4 a má zatím 3, protože on chce dohnat vlastně Lee Adamse, který vlastně Australan, který měl 4, tak by ho chtěl dorovnat a proto jsem taky takhle jezdí a chtěl by prostě furt tu čtvrtou zlatou přilbu. Je to dobrý závodník, určitě zkušený, ale myslím si, že teďka už jsou rychlejší závodníci, jako je třeba ten Andřej Slebeděv. Ty prostě ty mladší závodníci, co jezdí Grand Prix, tak už jsou trošku jinde, si myslím.
0: A rozhodně bude jiný vítěz než loni, protože obhájce triumfu Francouz Berger nepojede? Ten má nějaké povinnosti jinde?
1: Ten si myslím, že má prasklou kůstku v rameni, vlastně taky z polské ligy, proto vlastně nepojede, ale no jasně, no, je to vítěz, beru ho jako vítěze, ale nebyl by, kdyby se Andřejovi nestal ten problém, takže si myslím, že opravdu těch aspirantů na to, kdo to vyhraje, je tam spoustu.
0: A věřme, že to budete třeba vy, protože vy jste taky v rozhovorech říkal, že už máte doma jednu tu zlatou přilbu, ale syny máte dva, takže byste chtěl mít dvě přilby pro každého jednu. Tak jak to kluci vnímají, ten váš letošní pokus?
1: No vnímají to suprově, protože opravdu už jsou teďka v takovém věku, že už to vnímají a nějak už nelítají po celém stadionu, ale sedějí a koukají se na to, co se na té dráze děje a pak když jedeme domů, tak si o tom vždycky promluvíme. Takže by to bylo fajn určitě před jejich očima tady to vyhrát a dokázat, protože kdyby to viděli, tak určitě by mě to hřálo víc, že by si pamatovali, kdo byl táta. Ale nekončím ještě kariéru, takhle to řeknu. A víme, že vlastně příští rok nás čeká 10 let od toho, co jsem to vyhrál. A já na ty čísla docela hraju. Takže určitě udělám všechno pro to už teď, ale budu se soustředit, protože za mě je Zlatá přilba jeden z nejlepších závodů světa, takže každý rok se budu snažit být prostě připravený. Tenhle ten rok jsem připravený. Měl jsem dobrou sezónu, takže si myslím, že by to mohlo klapnout.
0: Vítěz se může jako tradičně těšit na unikátní trofej za vítězství v podobě pozlacené přilby z ryzího stříbra o váze skoro 2 kg. Jak jste vnímal tu hmotnost té přilby? Možná těžší symbolicky než reálně.
1: Asi si myslím, že asi nějak vůbec. Já vím, že když pan Lihanec mi ji předával, tak akorát hrozně nechtěl, aby se toho někdo vůbec dotýkal. A jak mi ji dal na hlavu, tak jsem si ji hned upravoval vlastně rukavicema z plochý dráhy, takže to byly ještě špinavý. A on, co to děláš? Na to se nechmatá. Ale jako je těžká, je to cítit na té hlavě, ale zase, jak jste říkal, no, spíš symbolicky prostě je těžká než jako hmotnost, no.
2: No, kdybyste ji získal podruhé, tak už byste asi věděl, jak s ní naložit.
1: Teď už bych asi věděl, no, tak jako bylo by to opravdu krásný a 9 let po sobě mít vlastně ty přilby, to by bylo úplně nádherný, ale no, říkám, no, bude to těžký, samozřejmě roky taky plynou a vlastně, když jsem ji vyhrál, mě bylo 24, takže to byl, jsem byl ještě hodně mladý kluk, dravej, a vidím to teďka vlastně po tom mistrovství vůbec světa, že ty kluci prostě ty mladý, tak jsou draví a vím to sám od sebe, že to tak je, teďka už mám děti, taky se na to na všechno jinak kouká, ale jak říkám, no, budu se ještě snažit to vyhrát.
2: Tak držíme palce už letos, už teď o víkendu, v neděli, kdy se jede Zlatá přilba v Pardubicích ve Svítkově. Naším hostem byl Václav Milík. Tak
1: děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Děkuji.

0: jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. do 10. října ke Globusu v Pardubicích. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma. A to vše přímo z našeho statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové, kde seženete i brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Další informace zjistíte na smetanustatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejďte si ke Globusu do Pardubic pro krouhané zelí ze Smetanova statku. Těším se na vás.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Lidé v Holicích si přejí novou sportovní halu. Nový posudek ukazuje, kolik by stála. Poslanci se vracejí k debatě o případném vyslovení nedůvěry vládě. Ministerstvo financí dnes vyhlásí maximální povolené ceny benzínu a nafty na 1. října. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré středeční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Radnice v Holicích na Pardubicku vyčíslila, kolik by stála výstavba nových městských sportovišť. Reagovala tím na návrhy místních obyvatel, kteří by si přáli nový skatepark, plavecký bazén, sportovní halu nebo víceúčelové sportoviště se zimním kluzištěm. Podle vypracovaného posudku se náklady pohybují ve stovkách milionů korun.
3: Jen výstavba nové sportovní haly s tribunou pro 300 lidí by podle odborného posudku stála až 220 milionů korun. Plavecký bazén by vyšel na asi 200 milionů korun. O tom, která ze staveb dostane zelenou a kde na ní město sežene peníze, by mělo rozhodovat až nové zastupitelstvo vzešlé z podzimních komunálních voleb. Z Holic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Ve Vysokém Mýtě dnes přibude poslední skupina kamenů zmizelých neboli štolprštajnů, které připomínají oběti nacistické perzekuce. Celkem 6 kamenů se objeví v ulicích Sladkovského, Purkyňova a na dalších 4 místech ve městě. Akce začne v 10 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. Samoobslužné kiosky na lanové dráze na Sněžku v Peci pod Sněžkou využívá stále více lidí. Čekací doby na jízdu se tak oproti minulosti zkrátily. Jízdenku si mohou turisté objednat předem a v kiosku si ji poté vyzvednout, vysvětluje náčelník lanové dráhy Jiří Špetla.
4: Výrazně to pomáhá jak pokladním, tak i odbavování těch cestujících. Je to takový plynulý. Pak když se třeba někdo sekne s platební kartou na kase, tak jsou to vlastně dvě prodejní místa v té jedné stanici, takže si to pomáhá navzájem.
1: Právě se scházejí poslanci k pokračování debaty o případném vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka i možnému střetu zájmu premiéra. Večer jednání poslanci přerušili. Dnes by mělo na plénu vystoupit ještě přes 50 řečníků. Ceny benzinu a nafty v Česku opět začíná regulovat stát. Jejich maximální povolené ceny pro zítřek dnes oznámí na svých webových stránkách. A bude to tak dělat nejméně měsíc.
5: Vláda Andreje Babiše z ANO se minulý týden rozhodla přistoupit k regulacím pohonných hmot poté, co se průměrné ceny nafty v Česku opět přiblížily hranici 50 korun za litr. A také poté, co podobné kroky začaly zvládat.

0: vyhlašovat okolní státy. Kromě vyhlašování maximálních cen se od 1. října sníží spotřební daň z nafty. Zatím má regulace platit jeden měsíc, vláda ji však může prodloužit. Vláda chce také uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Výpadek spotřební daně z nafty připraví podle propočtu ministerstva státní rozpočet o víc než 1 miliardu korun měsíčně. Zdanění mimořádných zisků rafinérií má naopak přinést přes 5 miliard korun. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný, přechodně čerstvý nárazový jihovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z Pardubic. V ulici Kvápence bouralo nákladní a osobní auto. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Příjemné dopoledne přejeme právě teď, 9:04. Startuje jako vždy naše dobré dopoledne a bude to hodně o kaštanech dnes. Taková pověra říká, že bychom si pod polštář měli dát tolik kaštanů, kolik nám je let plus jeden navíc, aby se nám vyhýbali všechny moribundusy, abychom nebyli nemocní. Nevím, jestli to děláte, možná u některých z vás by tam těch kaštanů byla pěkná řádka a trošku by tlačili, ale my si o těch kaštanech řekneme něco více i z toho zdravotního hlediska. Také se podíváme do Pardubic, přímo do centra s naším regionálním stopařem, protože centrum ozdobí barevná jízdní kola a my vám řekneme proč.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Český rozhlas Pardubice vám i dnes přináší další díl seriálu o místech, která v našem kraji připomínají Václava Havla. Po dvou zastaveních na Hrádečku patří třetí díl Trutnovu a tamnímu pivovaru. Po zákazu publikování v něm Havel strávil 8 měsíců jako pomocný dělník. Jednoaktová divadelní hra Audience je trvalou vzpomínkou na tohle období. Seriál připravil David Macháček.
1: Já...
2: Dobrý den.
1: A Vaněk, pojďte dál, posaďte se.
3: Tuhle větu znal před listopadem 1989 jen někdo. Až po pádu totality se z ní stala takzvaná hláška. Nahrávka absurdní jednoaktovky Václava Havla Audience, kterou v roce 1978 pořídil Vladimír Merta, kolovala za komunistického režimu mezi lidmi tajně na magnetofonových kazetách.
1: Dáte si pivo?
2: Ne, děkuji.
1: Jen si vemte.
3: Ferdinand Vaněk, tady zahraný přímo Václavem Havlem, bylo jeho alter ego, skrz které dokázal na pouhých 40 minutách krátké hry pojmenovat ohavnost i absurditu komunistické totality. Předlohou byly osobně odpracované měsíce v Trutnovském pivovaru, kam Havel dojížděl z nedalekého Hrádečku, jak vzpomínal při natáčení televizního dokumentu před 21 lety.
2: To je fotka s Olgou z roku 70-75. To je doba, kdy jsem koulil sudy.
1: Co dnes děláte? Koulíte?
2: Přikuluji.
1: No, přikulovat je lepší než koule, že jo?
2: Ano.
1: Kdo dnes koulí?
2: Šerkezy.
1: Vám přišel?
2: Ano, před chvílí.
1: Vožerlej.
2: Trochu.
3: Přikulování je další slovo, které z Audience zlidovělo. Ale koulel nebo přikuloval Václav Havel doopravdy? Před 10 lety vysvětloval Českému rozhlasu jeho skutečnou práci bývalý kolega z pivovaru Jan Hejzlar.
4: Když jsem nastoupil, on byl takový šikovnej, že se rychle naučil filtrovat pivo. Tak kolem něj probíhali po takových lyžinách sudy, takže když třeba některý sud se zpříčil, tak ho odkulil, že jo, a z toho se udělala ta legenda, že vlastně koulel sudy.
3: A jak na práci v pivovaru vzpomíná nikoliv Ferdinand Vaněk, ale skutečný Václav Havel? Nechme ještě chvíli tyto dva světy, skutečný a divadelní, mezi sebou prolínat.
2: Já jsem byl ve sklepě, kde jsem tam čistil potom takové čističky toho piva. Zbavoval jsem o těch dobrých zbytků kvasinek, kteří dávají tomu kvasincovému pivu tu pravou krásnou chuť, tak to se filtrovalo, aby to nedokvašovalo někde v hospodách nebo podobně.
1: Jak se vám tady líbí?
2: Líbí.
1: Mohlo by to být horší, co?
2: Ano.
1: Člověk si zvykne na všechno, že jo?
2: Ano.
1: Dělejte si svoji práci a s nikým se radši moc nevybavujte. To fakt nemá cenu. Zvlášť ve vašem případě.
2: Chápu.
4: Někdy se zmínil, jak to teda všelijak různě perzekuovali, že jo, třeba přišel pozdě do práce a říkám, tak jako kde jsi byl, že jo, on říká, člověče, chci vyjet autem z baráku a tam normálně 4 Tatry sněhu vysypaný a já jsem to musel všechno proházet, abych se vůbec mohl dostat ven, že jo, takže takovýhle schvály mu dělali a pak, aby ho mohli honit, že nechodí do práce správně a takový problémy měl. Nehledě na to, že jsme dostali takový nějaký příkaz moc se s ním nevybavovat, jelikož je to nějaký rozvratný živel, že jo. No ale normálně jsme se bavili, že jo, ať to bylo, já nevím, o ženské, to bylo o ty chalupě, že jo, že tam dával dokupy všecko možný.
1: A co jste to vlastně psal, jestli se teda můžu zeptat?
2: Divadelní hry.
1: Divadelní hry? A to se hrálo někde na divadle?
2: Ano. Já jsem manuálně pracoval asi 25 let svého života v nejrůznějších prostředích i velmi drsných ve vězení a podobně, čili mě nemohlo některak z vás překvapit, že pracuji v pivovaře. Prostě práce, no.
3: V Trutnově se ale Václav Havel zapojil do života města i později, ale o tom už bude náš zítřejší díl, ve kterém zamíříme na rockový festival. David Macháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Z Trutnovského pivovaru zpátky do centra Pardubic, kde dnes ozdobí tohle místo barevná jízdní kola. To, aby upoutala na prestižní cyklistický závod, který v krajském městě odstartuje. Jde totiž o odnož slavné Tour de France. Podrobnosti by nám teď měla povědět reportérka Tereza Brázdová, a to přímo ze třídy Míru, kde se už dnes některá z kol objeví. Terezo, pěkný den přeju.
2: Hezké dopoledne.
1: Nejprve k závodu samotnému, pověz nám o té akci víc.
2: Pardubice se letos poprvé zařadí mezi pořadatelská města prestižní cyklistické série etap Czech Republic by Tour de France. Nová rovinatá etapa se startem a cílem na náměstí Republiky nabídne v sobotu 3. října účastníkům 110 kilometrů dlouhou trasu s převýšením do 300 metrů. Závodu se může účastnit téměř 2000 cyklistů, ale my se k podrobnostem ohledně závodu a organizace vrátíme ve vysílání po 10. hodině v rozhovoru se zástupci pardubické radnice. Teď se totiž budu věnovat projektu, který je velmi milý a který má vlastně za cíl upoutat na tuto výjimečnou akci v Pardubicích.
1: Mluvili jsme o barevných kolech, předpokládám, že ta ale nebudou závodní.
2: Určitě ne, i když závod s takovými koly by byl sice na pohled velmi pestrý a veselý, ale v praxi by asi realizovat nešel. Jedná se totiž o nefunkční kola, která se stala svým způsobem artefakty, uměleckými díly, kde zapracovala dětská fantazie. A ta kola vyzdobily děti ze základní umělecké školy v pardubických Polabinách, konkrétně z výtvarného oboru. A ten vede Veronika Korbelová, které se teď zeptám na podrobnosti. My teď stojíme u zářivého oranžového kola, vedle vidím fialové, takové pruhované. Kolik takových veselých kol bude v Pardubicích stát?
3: V centru města jsme teďka umístili 12 kol a dvě ještě odjela do fan zón, které se budou vyskytovat na trase, myslím, že v Nebošicích a v Drozdicích.
2: Kolik dětí, lidí se zapojilo do toho projektu?
3: Zapojila se nám do toho zhruba 50 dětí, někteří více, některé méně, ve věku od 8 let až do maturantů vlastně.
2: Ale byly desítky téměř.
3: Desítky určitě, každý přispěl troškou do tohohle barevného mlýna.
2: Jakou technikou jste ta kola zdobili?
3: Kola jsme přestříkali neonovými barvami, aby nám upoutali co nejvíce pozornosti, a pak už každý pedagog to pojal trošku po svém. Využili jsme dráty, ze kterých děti mohly psát slova, a barevné lepící pásky, akrylové fixy, všechno teda ve výrazných neonových barvách.
2: Dívám se, jsou ta kola nějak zafixovaná, aby nenechavci nechali na pokoji a neodvezli si je domů třeba v nočních hodinách.
3: Tak my doufáme, že zůstanou hlavně pro potěchu oka, a všechna kola jsme zamkli, takže doufám, že těch 12 kol 6. října znovu najdeme tam, kam jsme je umístili.
2: A hlavně to potěší ty děti, které je vyráběly nebo zdobily.
3: To každopádně. Měli z toho velikou radost, protože každá takováhle příležitost vlastně poznat jiné než tradiční výtvarné techniky je pro ně jako radostné zapojení se do výtvarky. No.
2: Tak se budeme těšit. Kola tady v Pardubicích v centru, Pardubic na třídě Míru, určitě potěší fanoušky.
1: Tak moc děkujeme za informace. S Terezou Brázdovou se opět spojíme po 10. hodině. Přiblížíme vám trasu závodu, taky si řekneme, jaká omezení čekají řidiče, no a hlavně na co se mohou těšit fanoušci. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Zápasy, výsledky, analýzy, pohled do zákulisí pardubického hokejového týmu. To vše nabízí magazín Hokej Speciál. Poslouchejte každý čtvrtek po 15:30 odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme tresku a zapečeme si ji s bramborami, olivami, vínem, rajčátky, česnekem a tymiánem. Takže to krásně zavoní a navíc budeme vše dělat v jedné zapékací míse, takže se ty chutě nádherně propojí. No a to my máme rádi.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin na skoro 30 minut, příjemné podzimní dopoledne, ani se mi nechce říkat podzimní, spíše takové pozdně letní. Přejeme vám tady ze studia Českého rozhlasu Pardubice a máme pozvánku třeba do Vysokého Mýta. Až do 15. listopadu můžete v Šemberově domě navštívit výstavu, která připomíná 120 let Vysokomýtského fotoklubu a historii místního fotografování. Prohlédnout si můžete řadu fotek ze sbírek, včetně té nejstarší z roku 1850. Také tam představují historickou fotografickou techniku od dřevěných skříňových fotoaparátů přes legendární flexaret až po mobilní telefon. Tak pokud vás tohle téma zajímá, Vysoké Mýto, Šemberův dům. No a teď si řekneme s jazykovědkyní Dagmar Magincovou, jak vzniklo slovo kbelík a co přesně původně znamenalo.
1: Pokud jde o původ slova kbelík, na začátku mohla být před nějakými 4000 lety asyrština a její kupa, neboli nádoba. A nebo to byla až pak latina, kde kupa znamenala sud, káť, džber, bečku. A pak středověká latinská zdrobnělina kupelus, která přešla do němčiny jako kubilo. A odtud si ji vzali Slované. My nejdřív jako kbel a po změně v němčině ještě jako kýbl. Ve staré češtině máme tedy základní podobu kbel a zdrobněliny kbelec a kbelík. Mohlo jít o škopek nebo o kov, ale vždy to měla být nádoba nahoře širší než u dna. No a dnes je hluboká, většinou okrouhlá a s pohyblivým držadlem.
0: Zítra probereme slovo, které také používáme snad každý den. To slovo zní flaška.

0: Máme tady informaci pro vás, kdo rádi zahradničíte, a to pozvánku na okresní výstavu ovoce a zeleniny, která bude v kulturním domě v Kocířově. A bude to teď o víkendu 3. a 4. října. Ano, už se nám to překlápí. Zítra už bude říjen. Takže vrátíme se k tomu víkendu 3. 4. říjen. Bude ještě krásně. Akci pořádá Základní organizace Českého svazu zahrádkářů Kocířov, taky Ústřední svaz Českého svazu zahrádkářů Svitavy ve spolupráci s obcí Kocířov. Výstava bude otevřená v sobotu i v neděli od 9 do 17 hodin. Bude tam tradiční přehlídka místního ovoce a zeleniny a také bohatý doprovodný program. Tak tolik pozvánka do Kocířova, no a teď už babské rady. V těch si připomeneme, že kaštany dovedou hotové zázraky.
1: Babské rady.
2: Kaštan v kapse přináší štěstí. Kaštany v počtu vašeho věku plus jeden navíc se dávají pod postel. Podle dávné tradice tak mají do jara chránit před nachlazením, revmatem a odebrat z těla negativní energii. A což takhle dát si koupeln revma? Tři lžíce nasekaných kaštanů smícháme se smrkovými větvičkami, množství dvě hrsti, přidáme 3 litry vařící vody a necháme hodinku odpočinout. Poté scedíme a poležíme si ve vaně alespoň 20 minut. Pak honem pod duchnu a odpočívat. Opakujte tento postup alespoň 5 dnů po sobě. Jedlé kaštany jsou plné vitamínů a důležitých minerálů. Jak na jejich přípravu? Ponořte je nejdříve do studené vody, slupka povolí, kaštany nasáknou vodu a při pečení se tolik nevysuší. Na vypouklé straně nařízněte slupku do kříže, rozložte je na plech a pečte 20 minut v troubě vyhřáté na 200 stupňů.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Za chvíli už vážné téma, dotkneme se tématu sebepoškozování a sebevražedných myšlenek u dětí.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: 9 hodin 47 minut otevíráme další téma. Pozná rodič vždy, že jeho dítě něco natolik trápí, že se například už i sebe poškozuje, nebo se to dá zaměnit například za projevy puberty. Sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, šikana, stavy úzkosti, deprese, to jsou problémy, které ve velké míře trápí současné dospívající a mladé lidi. První pomoc v takových situacích nabízí mimo jiné také krizové centrum při SKP centru v Pardubicích. A tam do jeho nových prostor v Polabinách u rybníku Bajkal míříme v dalším díle dopoledního seriálu. Šárka Rusnáková si povídala s krizovým interventem Radimem Blaškem. S jakými problémy tam nejčastěji klienti přicházejí?
1: Asi se nedá říct úplně jednoznačně, co je nějakým nejtypičnějším tématem, ale kdybych se na to koukal nějak jako globálně, tak velmi často kolegové a kolegyně pracují s tématem úzkostí, depresí u dětí, problematika školního výkonu, školní neúspěšnost, vrstevnické vztahy, sebepoškozování, záškoláctví.
2: Je něco z těch témat velmi závažné? Mně napadá to sebepoškozování.
1: Víme, že to sebepoškozování je nějaká forma volání o pomoc, která krátkodobě přinese úlevu od nějaké tenze. Ale je to téma, které si myslím, že už je poměrně dobře zpracované, věnuje se tomu spousta odborníků, je na to vlastně poměrně široká paleta vzdělávání, takže pomoc existuje a je mnohdy velmi efektivní.
2: Velkým tématem posledních let určitě u těch školáků je šikana, nejenom tedy klasická, ale i ta kyberšikana. Je to tak?
1: Určitě. V tomhle tématu je pak pro ty zasažené děti a dospívající velmi důležité za mě, jak se k tomu vlastně postaví škola, jak se k tomu postaví rodina, jak se k tomu postaví nějaké sociální opory toho dítěte.
2: Mluvil jste o škole, ale také o rodině. Proč se tedy to dítě, které se trápí, nesvěří rodiči? Nebo se svěří rodiči, on ho nevyslechne? Jak to nejčastěji bývá?
1: Vzhledem k tomu, v jaké službě se nacházíme a v jaké pracujeme, tak u nás je nejtypičtější scénář ten, že děti se rodičům nechtějí svěřit z mnoha rozličných důvodů. Můžeme se bavit o tom, že jsou vychovány k tomu, aby si nestěžovali, aby rodiče neobtěžovali, případně třeba u těch rodičů to pochopení nenajdou. To znamená, v našem krizovém centru se setkáváme primárně s rodinným systémem, který takto reaguje a který je takhle nastavený, ale chtěl bych taky na druhou stranu říct, že určitě ve společnosti existuje velké množství rodin, které to téma třeba sebepoškozování nebo nějakých vrstevnických vztahů, problémů, šikany velmi dobře zvládnou, protože mají kapacitu a mají nějakou, jako my říkáme, odolnost, rezilienci na to, aby s tím tématem tomu svému potomkovi pomohli.
2: A co má dělat vlastně rodič, když zjistí, že se něco takového děje jeho dítěti?
1: Pokud se teda bavíme o otázce toho sebepoškozování, tak jako všichni další odborníci i já radím zachovat tu chvíli maximální možné míře klid. Snažit se to dítě vyslechnout, pobavit se o tom vlastně, co se děje, proč se to děje. Vím, že je to opravdu děsivé téma, že pro mnoho rodičů je to velmi těžké, že kolem toho mají velké obavy. A pokud by třeba zhodnotili, že neumí oni adekvátně reagovat nebo pomoct tomu svému potomkovi, tak je naprosto legitimní požádat o pomoc právě odbornou službu, ať jsme to my jako krizové centrum nebo nějaká jiná navazující pomoc. Za mě je základem vyslechnout si to, co to dítě řeší, proč to řeší tímhle způsobem a případně se třeba podívat na to, jestli to sebepoškozování je možný nahradit nějakou bezpečnější formou práce s tělem.
0: A co konkrétně taková práce s tělem znamená? A jak si v případě nutkání k sebepoškozování dítě může rychle pomoci? To vám řekneme v zítřejším díle našeho dopoledního seriálu. Za 9 minut bude 10 hodin.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
2: Deset hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Obyvatelé Skleného na Svitavsku budou hlasovat o větrných parcích. Senát projedná senátní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Pardubičtí hokejisté porazili v extralize Budějovice na svém ledě 5-2. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré středeční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Ve Skleném na Svitavsku budou lidé příští týden v referendu rozhodovat o tom, jestli obec podpoří výstavbu větrných a pozemních fotovoltaických elektráren. Hlasování se uskuteční 9. a 10. října současně s komunálními volbami. V první otázce se lidé vyjádří k větrným elektrárnám, ve druhé k fotovoltaickým elektrárnám na nezastavěných a zemědělských plochách. Referenda na stejné téma budou také v Mikulči, Kamenné Horce a Dětřichově. První nadzemní podlaží v přístavbě základní školy u kostela v Moravské Třebové je dokončené a začne budování druhého patra. Hrubá stavba budovy by měla být hotová do konce letošního roku, říká vedoucí městského odboru investic Petr Matějka.
3: Ty přípravné práce byly o trošku pomalejší, než jsme předpokládali, a firma teďka časový harmonogram dohání. V tomhle nadzemním podlaží bude hlavně výdejna jídel, zázemí pro kuchařky, zázemí pro uskladnění koloběžek nebo kol, kterými děti přijíždí do škol.
2: Senátoři začnou projednávat vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Právě začíná jejich poslední schůze před senátními volbami. Policie ročně vyřeší asi 90% případů vražd. Promlčecí doba je aktuálně 30 let. To ale podle předkladatelky senátorky Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL nestačí.
4: Zájem společnosti i obětí na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
2: Podobný návrh předložila ve sněmovně také koaliční většina. Jednotlivé návrhy teď schvalují obě komory parlamentu odděleně. Sport. Hokejisté Pardubic vyhráli v extralize po třetí za sebou v šestém kole doma nad Českými Budějovicemi 5-2. Východočeši měli v zápasu výraznou převahu, ale nedařilo se jim využívat šance. Hosté naopak skórovali z ojedinělých příležitostí. Utkání tak rozhodla až poslední třetina, ve které dalo Dynamo 3 branky. Pokračuje pardubický obránce Daniel Gazda.
5: Z mého pohledu to bylo víceméně o nás, protože vlastně Budějovice čekali na nějaký break, ve kterém jsou jako hodně silná, takže vždycky čekali na nějaký moment, kdy trošku zaspíme, nebo z té velké převahy, co jsme měli vepředu, tak toho využijí a dobrým kontrem zahrozí.
2: V dalších zápasech Třinec porazil Kladno 6-4, Litvínov přehrál Liberec 5-4 po nájezdech, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Vítkovice vyhráli v Olomouci 4-3 a stejným poměrem porazil Hradec pražskou Spartu.
0: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný, na Českomoravské vrchovině přechodně

0: čerstvý nárazový jihovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku na silnici číslo 360 u Dolní Dobrouče, bourala dvě nákladní auta, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A jede i naše dobré dopoledne, zatím bez větších kolizí. My se opět vydáme do centra Pardubic na třídu Míru a na náměstí Republiky. Můžete tam vidět barevná jízdní kola. Slouží jako upoutávka na cyklistický závod a my vás na ten závod také pozveme s naším regionálním stoupařem už za pár minut a taky si dáme kvalitní burčák. Řekneme si, jak by měl chutnat. Tak dobrý poslech a dobrou chuť.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

V dnešní soutěži Věřte, nevěřte, máme knihu. My je teď máme každý den trošku jinou knihu pro vás do soutěže. Tahle se jmenuje Jak snížit cholesterol přírodní cestou. Opět z nakladatelství Kazda. Je tam 60 nejrůznějších receptů a já jsem se do toho teď tady zabrala. Jsou tady i potraviny, které prokazatelně snižují hladinu cholesterolu, třeba kakaový prášek a hořká čokoláda, ale samozřejmě nesmíme jíst ní z tuny. No a pak jsou tady potraviny a různé druhy zelenin, ovoce, o kterých se to tvrdí, že snižují hladinu cholesterolu, ale nebylo to nikdy prokázané. Třeba takový česnek. A teď už cituji. Stále se opakuje, že konzumace 4 gramů čerstvého česneku denně, toto množství odpovídá přibližně jednomu stroužku normální velikosti, má snížit hladinu cholesterolu o 5 až 10%. Ve skutečnosti je česnek nepochybně zdravou potravinou, protože má mnohočetné bioaktivní účinky. Zda skutečně dokáže že ale snížit hladinu cholesterolu, to je podle posledních zjištění sporné. Kontrolované studie s náhodně vybranými pacienty tento účinek nepotvrdily. O myšpulích se to také tvrdí, o jablečném octu, avokádo. Píše se, avokádo je bohaté na nenasycené mastné kyseliny. Není však nic známo o tom, že by obsahovalo specifickou ovocnou látku s účinkem na snižování cholesterolu. To samé kombucha, kvašený nápoj vyrábí se kvašením slazeného, obvykle zeleného čaje. Opakovaně se uvádí, že má zdraví prospěšné účinky a snižuje hladinu cholesterolu. Obě teze však nejsou vědecky prokázány, tak v téhle knížce najdete teze, které jsou vědecky prokázány, i když pokud máte kombuchu rádi, dělá vám dobře, tak proč ne. O burčáku se tady nic nepíše, my si o něm ale taky něco řekneme v této hodině. Teď už ale písnička a za chvíli si promluvíme s regionálním stopařem.

0: Lokální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Před hodinou se nám regionální stopař přihlásil z centra Pardubic, z třídy míru náměstí Republiky, kde lidé ode dneška uvidí barevná jízdní kola. Ty slouží jako upoutávka na cyklistický závod, který odstartuje v Pardubicích už tuto sobotu. Jedná se o odnož slavné Tour de France. Více nám o závodu poví přímo z místa, kde odstartuje naše reportérka Tereza Brázdová. Terezo, tak na co se můžeme těšit?
2: Jedná se o část cyklistické série L'Etape Czech Republic by Tour de France, to je oficiální název. Závod je tedy součástí mezinárodní série amatérských závodů pořádaných pod značkou slavné Tour de France. Účastníkům vlastně nabízí možnost zažít atmosféru profesionálního cyklistického závodu na uzavřených silnicích a taky s kompletním závodním servisem, který se vlastně co nejvíce přibližuje podmínkám nejslavnějšího etapového závodu světa. Pardubice se poprvé zařadily mezi pořadatelská města. Start a cíl, jak už si říkala, bude na náměstí Republiky v sobotu 3. října. Trasa je dlouhá 110 kilometrů a převýšení nevelké do 300 metrů, takže se samozřejmě jedná o rovinatou etapu. Kudy trasa závodu povede, tak na to se zeptám Hany Svobodové, vedoucí kanceláře pardubického primátora.
3: Dobrý den, takže trasa závodu určitě bude začínat a končit v Pardubicích, ale nicméně povede přes Pardubický kraj a částečně i přes Královéhradecký. A pokud mám být konkrétní, v Pardubicích budeme startovat tedy na náměstí Republiky přes Jánovu ulici, Bubeníkovu, Štrosovou, Dašickou a pak na Staročensko. A v opačném směru se budeme vracet kolem krematoria, ulicí Pod Břízkami, SK Neumana a Nenskou, Karla IV. Smetavo náměstí a zpátky končíme opět na náměstí Republiky.
2: V kolik ten závod odstartuje a co to bude obnášet pro řidiče?
3: Takže velký závod odstartuje v 10.30, ale bude mít 10 vln, bude se vlastně pouštět vždycky ten peloton po 184 závodnících, tedy v 10 vlnách, to znamená zhruba do 11 hodin. Ty uzávěry se budou snažit být krátkodobé vždycky při startu a při dojezdu. Podrobné informace pak můžete najít na letapcheck.cz, kde je úplně kompletní trasa, včetně i přilehlých vesnic a těch časových úseků. A samozřejmě bych jenom doporučila řidičům schovývavost, nicméně na trase bude 700 regulovčíků, kteří se budou snažit koordinovat ten průjezd i v příčných směrech.
2: Cyklistů bude vlastně dvojnásobek, ne, skoro trojnásobek.
3: Cyklistů bude 1840, je to stejně jako na Tour a samozřejmě můžou se hlásit i cyklisté již od 15 let a jak jste ji zmínila, i amatéři.
2: Program odstartuje už v pátek 2. října otevřením etap vesničky a expozóny. Kde to bude?
3: Bude to hlavně na náměstí Republiky, ale také v obchodním centru Grand, kde už vlastně v podstatě celý týden probíhá muzeum Tour de France, kde si můžete prohlédnout exponáty, drezy, ale i cyklistickou českou stopu na Tour de France. A pokračovat budeme vlastně až na Sokovou třídu kolem Domu hudby. A co vás čeká v podstatě od pátku už výroba tleskátek, transparentů, aby jsme byli správně fanouškovský, ale také samozřejmě celá řada ukázek silničních elektromobilů, skákací hrady. Město Pardubice také připravilo vlastní dílny a ukázku historických kol a vyzkoušet si budete moct i jejich repliky a to na třídě míru.
2: Paní Svobodová, co tenhle velký sportovní počin vlastně pro město, pro Pardubice znamená?
3: Tak pro nás je to úplná premiéra, zároveň i pro tu rovinovou etapu, protože prozatím letap se jezdila vždycky kopcovitá ve středočeském kraji, takže pro nás je to propagace našeho regionu jako nenáročné cyklistiky, nejen pro profíky, ale samozřejmě i pro ty rodiny s dětmi. Očekáváme, že budeme moc návštěvníkům ukázat i krásy města, že si najdou chvíli, aby se podívali, proto tady máme i stánek turistického informačního centra, kde poskytneme patřičné informace a zároveň tady bude po celý den chodit i náš maskot města, který bude rozdávat cyklodoplňky jako prevence cyklistiky.
1: Tak v tuto chvíli děkujeme za vyčerpávající informace. Bude to teda jízda 1840 cyklistů. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Nechám až dokonce doznít, Eňu, 10 hodin 29 minut, máme středu, poslední zářijový den, zítra už je říjen. No a tak je doba burčáková, už jste letos ochutnali, říká se, že popíjení burčáku prospěje našemu lepšímu zdraví. Obsahuje velké množství vitaminů skupiny B, živé kvasinky a probiotické kultury, zlepšují podobně jako kombucha, o které jsem mluvila před chvílí, střevní mikroflóru a pomáhají s trávením. Díky zdravému obsahu hroznu a látek, jako je resveratrol, pomáhá chránit buňky a zlepšuje krevní oběh. Přírodní cukry dodávají tělu zase rychlou energii, ale pozor, obsahuje hodně hroznového cukru, takže diabetici musí být opatrní. Pojďme si teď s odborníkem Miroslavem Horákem z Choltic říct, jak má správný burčák chutnat.
1: Kvalitní burčák se pozná podle toho, že má zaprvé správnou barvu a správnou chuť. Burčák nesmí mít, pokud je z bílých hroznů, nesmí mít takovou tu nahnědlou barvu, musí být takový dožlutá. Ten burčák musí být příjemný na chuť. Nesmí zbytečně perlit, nesmí být sladký a nesmí být hořký. Jak už je hořký ten burčák, tak to už přechází. Burčák je nápoj, který je skutečně záležitost v hodinách.
0: Zbytečně perlit nesmí taky.
1: Ano, zbytečně perlit.
0: Všeho moc škodí.
1: Je to tak. Zbytečně perlit tehdy, když se nechá v uzavřené nádobě. A dlouho. Mm-hmm. On se jakoby nakvasí, ta všechna kapalina, která tam je, ta je vinná šťáva, která kvasí, dostane takový ty psodovky a pak takovou lahev, když odevřete, tak to je hrnečkovář.
0: Jasně, nejhorší je, když se odevře sama v autě, že?
1: Ano, ano, to je nepříjemné. Potom byl film Bobule jedna.
0: Přesně tak. Ale řekněte mi teď ten váš postup, pro vás to je velmi náročné období, musíte si to pořád hlídat, když nastane ta doba burčáku.
1: U nás ta doba burčáku souvisí s těmi burčákovými slavnostmi. Abych já trefil burčák přesně na sobotu odpoledne na ty slavnosti, tak to je celotýdenní intenzivní práce. Musím ho kvasit zhruba ve třech etapách. Ta první etapa, to je to, co si myslím, že dojde někdy v pátek. Druhá etapa, to, co richtuji na sobotu. A kromě toho musím mít ještě v záloze šťávu, když ta velká část burčáku nebo to, co chci publikovat, začne přecházet.
0: Ano.
1: Ty kvasinky nemůžou být hladové, ty musí mít stále co jíst.
0: Jak to říkají Moraváci, řekněte.
1: Moraváci pohledá, kvasinky nemají co žrať, tak padnou.
0: A samozřejmě nechceme, aby ten burčák přešel, takže můžete naředit tou šťávou a zase kvasinky mají co baštit.
1: Velmi správně, jak říkám, je potřeba ten burčák trvale chutnat. Musí být opravdu příjemný, musí být ani sladký, ani hořký a musí být to lahodné. Chuť a příjemně perlit.
0: A co ten červený?
1: Červený burčák má takovou zvláštnost, že aby byl červený, tak musí kvasit na šlubkách. Můj burčák z toho veltlínského červeného raného má růžovou barvu a dělám to stejným způsobem. Čili jakmile sklidíme hrozny, tak je nameleme, na to musí být odstřapovací stroj, aby ty střapiny se vyhodily a zůstaly jenom bobule. Maceruje se to znamená z těch růžových bobulí tohoto barvivo barví ten získaný mošt a když se už do tohohle toho rmutu přidá pár litrů kvalitního burčáku, tak to začíná kvasit už té kádi.
0: Mm-hmm. A jedině tak to je potom červené, musí to na těch slupkách chvilku být. No bylo to velmi zajímavé povídání s odborníkem tady z Choltic, oni už mají za sebou choltické slavnosti, myslím 19. září, že tam oslavovali podzim, nebo spíše babí léto burčákem, tak zase až příští rok. No a jenom ještě k tomu množství opatrně, pokud toho vypijete opravdu hodně, tak burčák, jak všichni víme, má projímavé účinky.

0: Krásná písnička pro to, abychom si ji zaspívali. Já věřím, že někteří z vás si i pobrukovali. No a teď můžeme odstartovat naši soutěž. Knihu už jsme představili, jmenuje se Jak snížit cholesterol přírodní cestou. Je tam 60 receptů. Můžeme třeba zpestřit jídelníček díky této knížce, kterou možná vyhrajete, pokud se zúčastníte.
1: Věřte, nevěřte.
0: A budeme mluvit o kaštanech. Na rozdíl od těch jedlých kaštanů jsou plody jírovce pro lidi toxické, nesmí se jíst, protože způsobují nevolnost a křeče, ale obsahují cennou látku ascin, která má silně protizánětlivé účinky, zpevňuje cévní stěny a tak dále. O tom jsme tady mluvili v Babských radách, takže po domácku si můžete vyrobit i kaštanovou mast a může pomoci. Ale to je všechno pravda. Na tom není nic divného, to asi všichni víme, že pro lidi jsou tyhle kaštany nebezpečné na to vnitřní použití. A teď pozor, kaštan koňský neboli jírovec maďal, to je ten strom, na kterém rostou divoké kaštany. Proč koňský? Tak ten název, tvrdím já v dnešní soutěži Věřte, nevěřte, pochází z historie, kdy Turci používali tyhle kaštany jako lék na dušnost, zkrátka proti kašli jako posílení pro své unavené koně. Mám pravdu? Může to tak být, že by proto se jmenoval kaštan koňský, že by Turci takhle přivezli tyhle ty stromy k nám a od té doby kaštan získal to přízvisko koňský? 726 46 48 48 a na telefonu už netrpělivě čeká někdo z našich posluchačů. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, Jana, teď se na Rolici. No, vím, že to je kaštan koňský, ale proč se mu tak říká, to teda nevím.
0: Mm-hmm. No, a to já jsem tak jako cílila schválně.
2: No.
0: Takže se
2: no,
0: můžete
2: no.
0: dohadovat, věřit nebo no. nevěřit, jestli to tak mohlo být, že by Turci používali tyhle kaštany pro svoje koně, proti dýchavičnosti a proto kaštan koňský, už kdysi v historii, dejme tomu v 16. století.
2: No, kvůli koně se ten koňský má něco společného, proto mu říkají koňský.
0: No přesně tak.
2: Ale tohle mě to připadá, že tam je ještě něco jiného.
0: Mm-hmm.
2: Že tam je ještě něco jiného, že nesedí mě to
0: nesedí.
2: Nějako.
0: No tak nad tím nebudeme spekulovat, on ten první nesedí. Pocit může být správný. Takže nevěříte.
2: Nevěřím.
0: Dobře, ale taky nemusí. Uvidíme. Děkuji v každém případě za váš tip, paní Jano. Moc vás zdravím.
2: Naschledanou.
0: Další z posluchačů v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Zdena. A já vám dneska věřím, že se to používalo určitě i na nějaké nemoci koní.
0: Pro lidi toxické, pro koně vynikající, dá se říct.
3: Já si myslím, že jo.
0: Jo. No, tak dobře. A Zdena jste
3: říkala? Zdena. Vám dneska věřit. Aha. Zdena.
0: A abychom si v tom ještě udělali jasno, ty jedlé kaštany, které jsou pro naše zdraví, nebo prostě můžeme je jíst, na Vánoce jsme zvyklí, nebo v době adventu. Víte, jak se jmenuje ten strom, na kterém rostou jedlé kaštany?
3: Je, tak to nevím teda.
0: Tak si to taky povíme. Já si myslím, že to je kaštanovník setý, jestli se nepletu.
3: Aha.
0: Kaštanovník setý.
3: Tak to nev...
0: No.
3: A ty dneska, jak dneska, jaké téma ty kaštany, že se mají dávat pošpolštář, tak no. To my teda vždycky máme všichni, celá rodina.
0: A máte tam jeden, anebo podle věku, opravdu
3: podle věku,
0: celou řadu?
3: Podle věku, plus jeden navíc. Máme na to speciální takový pitlíčky.
0: To je hezké, tak to já snad taky udělám teda, když
3: jo,
0: budeme potom
3: opravdu.
0: Celý rok zdraví, no tak proč ne, pro tu pohodu domácí.
3: Tak, takový jako rituál to máme, prostě podzimní, že jdem na kaštany a dáme
0: dobře.
3: Si to tam.
0: Tak paní Zdeno,
3: tak,
0: děkujeme.
3: Jo.
0: Hezký den.
3: Taky, naschledanou.
0: Paní Zdena věřila, paní Jana ne a do třetice. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Líba. Prosím vás, já bych tomu věřila, protože i ten kaštán je pro lidi, že by se měli jako dát si pod polštář a že to uzdravuje taky člověka.
0: Ano, ano, ale pro ty koně ti to baštili teda, jo, aby bylo jasno.
4: Já
0: to...
4: si myslím, že jo, já bych věřila.
0: Dobře, paní Líbo, taky děkujeme za váš tip. Krásný den.
4: Naschledanou.
0: studio.pardubice@rozhlas.cz naše e-mailová adresa. Budu se těšit ještě na vaše vzkazy. Kaštan koňský neboli jírovec maďal. Na něm rostou kaštany, které jsou nejedlé pro člověka, ale já tvrdím, že sem přivezli Turci tyhle stromy a kaštany a používali je jako lék na dušnost pro svoje koně, na koňskou dýchavičnost. A proto se jim říká kaštan koňský těm stromům. No mám pravdu dneska, co myslíte?

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Suchý vrch a dělostřelecká tvrz Bouda. To jsou turistické cíle v okolí Těchonína. Jaký je ale Těchonín jako takový? Pohraniční výzku a její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

Klasické divoké kaštany, které jsou krásné, teď je sbíráme, rostou na stromě, který se jmenuje jírovec maďal, neboli taky kaštan koňský. A já jsem vám dneska tvrdila, že tenhle strom znovu objevili pro Evropu Turci a když ho sem přivezli, tak se zjistilo, že ho používají pro svoje koně, jako lék na dušnost, proti kašli, zkrátka pro posílení toho koníka. No a představte si, že je to skutečně tak, jak mnozí z vás píšete a věříte, třeba Jitka Z, věřím vám, co není vhodné pro lidi, může být vhodné pro zvířata. Takže pro koně opravdu výborné. Ještě jsem se tady dočetla, že Turci tenhle strom do Evropy přivezli, podávali drcené plody koním. A pak je tady ještě jedno vysvětlení, když na podzim opatnou z větví listy kaštanu, tak na jejich místě zůstane jizva. A ta jizva nápadně připomíná koňské kopyto, včetně malých teček po hřebech z podkovy. Takže i ten název mohl vzniknout na základě podobnosti jizvy po opadu listu. To se schválně můžeme podívat, jak to vypadá. Takže oba ty výklady jsou platné. Tak a ještě si k tomu řekneme pár drobností. První zmínka, rok 1557, to císařský vyslanec v Istanbulu poslal vzorek semen slavnému botanikovi Matiolimu. Turci tehdy plody nazývali koňskými kaštany, to už jsme si tady řekli, protože jimi krmili dušné a kašlající koně. No a v roce 1576, to byl zásadní milník, turecký sultán daroval semena jírovce jako dar na rozloučenou významnému botanikovi Karlu Klusiovi. Klusius je odvezl do Vídně, úspěšně je vypěstoval v tamních císařských zahradách a popsal je. A pak už se tenhle ten kaštan koňský nebo jírovec maďal masivně rozšířil do parků a alejí po celé střední a západní Evropě. A tím naše kaštanová pohádka končí. Teď ještě jedno jméno. A to jméno zní Martina D. Ta získává knížku, která jí zbaví zvýšeného cholesterolu. No a teď už si opět zahrajeme. Maria Rotrová, Petr Němec, Loučení, Raní.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Policisté pátrají po muži, který měl dnes na pardubické poliklinice vystřelit zřejmě z plynové pistole. Koupaliště v Králíkách na Orlicko-Ústecku čeká modernizace. Superdávka má od zítřka nová pravidla. Jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré středeční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubičtí policisté intenzivně pátrají po muži, který měl dnes při konfliktu s jiným mužem na poliklinice Kolf vystřelit pravděpodobně z plynové pistole a z místa následně utéct. Při incidentu se nikomu nic nestalo. Policie o tom informovala na síti X. Poliklinika dál funguje bez omezení. Město Králíky na Orlicko-Ústecku připraví studii modernizace místního koupaliště. Zahrnovat bude přestavbu bazénu, technického zázemí i možnosti doplnění vodních atrakcí, například skluzavky nebo tobogánu pro děti. Posoudí také různé varianty přestavby současné betonové vany, včetně možnosti její náhrady jiným typem konstrukce.
2: Modernizace se má týkat i technologií. Potřebná je například výměna rozvodu vody a zařízení pro její úpravu. Koupaliště, které město postavilo na konci 80. let, má kromě bazénu také travnatou plochu, volejbalové kurty a bufet. Kolik bude rekonstrukce stát a jak rozsáhlá bude, zatím ale jasné není. Podle radnice patří jeho oprava mezi priority města. O realizaci ale bude rozhodovat až nové zastupitelstvo. Z Králík na Orlicko-Ústecku Naďa Kubínková, Český rozhlas.
0: Podmínky pro výplatu superdávky se od zítřka změní. Do okruhu zranitelných domácností budou nově spadat všichni samoživitelé s dětmi do 15 let. Díky tomu budou mít výhodnější výpočet třeba u podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Nově se také bude podpora pro všechny žadatele počítat na základě cen bydlení v jednotlivých okresech. Výši podpory podle nových pravidel si mohou lidé ověřit na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
3: Na webu MPSV je již k dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
0: Lidem, kteří už podporu pobírají, ji úřady práce přepočítají automaticky. Nadále ale pro ně platí, že musí dokládat příjmy a výdaje na bydlení každé 3 měsíce.
1: Sport.
0: Hokejisté Pardubic mají třetí výhru v řadě za sebou. V šestém extraligovém kole porazili doma České Budějovice 5-2. Východočeši o svém vítězství rozhodli v poslední třetině, kdy dali 3 branky. Prosadil se také útočník Jiří Smejkal, který po utkání řekl.
4: Jsme si v kabině, co museli říct po té druhé třetině a být důslednější malinko a nakonec pak v té třetí už zase jako minule jsme to zvládli, ale musíme si dávat pozor, protože když by byl nějaký těžší zápas, tak těmahle nedůslednostma můžeme ten zápas ztratit, což nechceme, takže už se budu opakovat, zase muset prostě vydržet 60 minut a ne jenom 20.
0: V dalších zápasech Třinec porazil Kladno 6-4, Litvínov přehrál Liberec 5-4 po nájezdech, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Vítkovice vyhráli v Olomouci 4-3 a stejným poměrem porazil Hradec pražskou Spartu.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů. Na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Pované mírný, na českomoravské vrchovině přechodně čerstvý, nárazový jihovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na

0: našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou z Pardubic, konkrétně se stala v ulici Na Drážce, bourala tam 3 osobní auta. S místem se zvýšenou opatrností projedete. A krajské město ještě jednou. Osobní auto a cyklista havarovali na silnici číslo 2, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je tady 3. hodina našeho dobrého dopoledne a neustále tady v tomto týdnu nabízíme tipy na zdravější životní styl. Tak dnes nám do té naší skládanky jistě dobře zapadne nutriční terapeutka Petra Kuřátková, která se zabývá individuálním nutričním poradenstvím a zaměřuje se na civilizační onemocnění. Budeme se zabývat obezitou a cestami, jak se z této nemoci vymanit. Tak dobrý poslech.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Naším dnešním hostem je nutriční terapeutka Petra Kužátková. Vítejte tady u nás ve studiu. Krásný den přeji.
2: Dobrý den, krásně prajem všetkým poslucháčům.
1: A můžete se představit, odkud jste?
2: A pôvodom som zo Slovenska, ako je určite počuť, ale aktuálne už som dlhšie dobu v Pardubiciach, pretože mám pardubickú rodinu.
1: Áno. A pracujete?
2: Pracujem ako nutričná terapeutka aktuálne v Medfima, čo je klinika prémiovej starostlivosti. Máme nielen kliniku praktických lekárov, ale aj obezitologickú ambulanciu, kde pôsobím.
1: Starostlivosť rovná se péče, ano, česky. Ano. To je tak krásne slyšet slovenštinu a ešte úžasné to, že vám rozumíme, ale je fakt, že mladá generace už hůře. Ano. Která není odkojená i těmi slovenskými filmy a podobně.
2: Tak, je to tak.
1: Tak, ale my si krásně porozumíme, což je fajn, a budeme se bavit o individuálním nutričním přístupu a můžeme si popovídat i o době kolem padesátky, ať jsou to muži nebo ženy, ať do toho rovnou skočíme rovnýma nohama. Některé ženy říkají, že stačí jenom se na jídlo podívat a už přibírají hlavně kolem pasu a podobně. Opravdu za to může náš zpomalený metabolismus, nebo je v tom ještě něco jiného?
2: Ano, to je skvělá otázka, hned taký vstup na úvod, protože čiastočně se to základ, alebo vychádza to z nějakého reálného základu a pravdy v tom zmysle, že s tím vekom nám se komplikuje celá rada situací, protože do toho vstupují rozličné prirodzené fyziologické procesy, ale nie je pravda, že by nám okolo 40-ky, 50-ky zrazu začal lenivieť alebo nejakým spôsobom habrovať metabolizmus. Vychádza to z tej fyziológie tak, že vekom nám postupne prirodzene ubúda svalová hmota, aj v náväznosti na to, že sa postupne redukuje taký ten prirodzený pohyb, na ktorý sme boli zvyknutí, proste deti nám odrástli, dajme tomu, že už sme aj v nejakom pracovnom rozvoľnenejšom režime, než tomu bývalo pred niekoľkými desiatkami rokov. No a zároveň tým, že nám ubúda svalová hmota, tak nám aj pribúda tá tuková hmota a inak povedané sa potom v podstate spomaluje metabolizmus, pretože čím menej svalov budem mať, tak tým budem mať menší prirodzený kľudový energetický výdaj.
1: Tady na to môžeme navázať také, pretože včera pro zmienu sme tady měli človeka, ktorý sa venuje fitness, přímo z nejaké té komory fitness, a říkal, že je důležité věnovat se pohybu, a nejenom tomu silovému tréninku, už právě někdy po 30, po 40, abychom potom v těch 50, 60 byli na to připraveni, protože pak najednou tu svalovou hmotu nikde nenabereme.
2: No,
1: to je asi fakt.
2: Je to určitě fakt a aj z toho titulu, že nám do toho vstupují potom ještě hormony, hlavně teda u žien, kdy okolo menopauzy v perimenopauzálnom období už nám vlastně klesá hladina pohlavných hormonů estrogénu, ktorá potom súvisí aj s kostným zdravím. To znamená, keď nám ubúdajú pohlavné hormóny a nemáme dostatočnú svalovú hmotu, tak nám začnú riednúť kosti. Čo je potom prúser, keď vlastne človek spadne, tak sa veľmi rýchlo stane potom zlomenina. Takže aj z tohto titulu je veľmi dôležitá mať výbavu svalovú už od mladosti v podstate.
1: Vy ste říkala práve, že tým narústajícím vekem, těmi lety, sme pohodlnejší, což je fakt, je to naprosto přirozené, ale už také unavenější.
2: Tak.
1: A co radíte? Nepoddat se tomu opravdu, pohybovat se stále stejně? Nebo jsou některé ženy, které naopak se pohybují stále více, aby udrželi to tempo, ale je to vyčerpávající?
2: No, jedna stránka mince je ten pohyb. Samozrejme, pohyb je nesmierne dôležitý, ale nie je to tá zložka toho životného štýlu, ktorá by nám vytvorila ten kalorický deficit, ktorý je potrebný preto, aby sme redukovali tuk. Je za to najviac zodpovedný práve ten jedálniček, to nastavenie stravy. A v momente, keď nám do poradne prichádzajú ženy, ktoré tvrdia, že jedávajú vlastne rovnako zdravo ako pred desiatkami rokov, ale nič sa k tomu ďalšieho nezmenilo, tak už skutočne tu máme ten biologický signál, že potreba zmeniť tú stratégiu, to znamená aj potreba sa pozrieť na ten jedálniček, aby sme nejedávali rovnako veľké porcie alebo rovnako kalorické jedla.
1: Výborne, takže budeme meniť strategii, milí posluchači, řekneme si, co více do toho jídelníčku přidávat, a nebude to jenom vláknina, o tom jsme tady mluvili už v pátek, ale my pokročíme dál, abychom se dozvěděli ještě něco nového.

0: To je naprosto skvělá písnička pro naše povídání. Samozřejmě sex bomby a sex bombáci teď poslouchají. A máme tady nutriční terapeutku Petru Kuřátkovou z firmy Medfima a povídáme si tady teď o stravě. O tom, jak v tom věku od 50 víš trošku upravit stravu, abychom se cítili dobře a abychom příliš nepřibírali. My jsme tady v ten pátek, pořád se na to odkazuju, protože to mám ještě v živé paměti, pořád s paní diabetoložkou Kaleovou. Ta se věnuje hlavně té rostlinné stravě a říkala čočku, jestli čočku vůbec nejíme tady luštěniny, vlákninu do sebe tím pádem dostanete. Co vy přidáte ještě dalšího, kromě toho?
1: Luštěniny jsou skvělým základem toho jedálnička, kdy skutečně ta vláknina české a slovenské populaci chýba. To doporučení je zhruba nějakých 30 gramů na den a reálně naša populace jedává okolo 15 gramů, takže jsme na té polovici. Takže s paní určitě souhlasím.
0: Přesně říkala tohle.
1: No, výborně, tak jsme se zhodli. Já bych som ještě doplnila tím, jako jsme se bavili v předcházejícím vstupe o té svalové hmotě, tak na to, aby se nám udržala, alebo aby aj bytněla, aby rástla, tak jsou potřeba zaradit a myslet v stravě na bílkoviny. Ty bílkoviny najdeme určitě aj v lušteninách, kde ale nie je úplně to kompletné spektrum aminokyselin, tých stavebných základných prvkov, tých bielkovín, tých kameňov, ako si to môžeme predstaviť. A tým pádom musíme siahnuť aj po tej, alebo mali by sme siahnuť aj po tej živočíšnej zložke, po tých živočíšnych zdrojoch a hneď ako prvé mi napadá maso, masové výrobky, kvalitné a určite aj mliekomliečné výrobky, ktoré sú tiež výdatným zdrojom bielkovín a rovnako tak vejce, ořechy.
0: Tak a teď pojďme na ty mléčné výrobky, protože s tím přibývajícím věkem ne všichni mléko dobře stráví. Určitě se s tím také setkáváte.
1: Určitě ano. Přirozeně může klesat enzym laktáza, který máme přítomný v tenkom čreve, který zodpovědá za štěpení mléčného cukru laktózy. To je také typicky známe, že s přibývajícím věkem už méně tolerujeme vypití mléka, ale například syry tvrdé nám nevadí. To znamená, je to velmi individuálne. A je potřeba si odsledovat, kde v tom spektre tých mliečných výrobkov sa pohybujem, čo mi už vadí a čo mi nevadí. Dá sa to vyriešiť buď tým, že si kúpim bezlaktózové výrobky, kde tá bielkovina stále je v nezmenenej podobe, je tam iba naštepený ten mliečný cukor, alebo si kúpim enzym laktázu, ktorá mi pomôže straviť ten mliečný cukor, prípadne si nahradím tie mliečne výrobky, ale tam už je potom riziko toho, že mi môže chýbať vápnik, vitamín D, že mi môžu práve chýbať aj tie bielkoviny, ktoré je potreba si niekde inde v tom jedálničku doplniť.
0: Co nevadí ani starším lidem, to sú jogurty, isté, že takové tie zakysané mliečne výrobky.
1: Tie sú perfektné. Ono sa uvádza, že každý jeden deň by sme v jedálničku mali mať aspoň jeden zakysaný mliečny výrobok, čiže jogurt, kefír, zákys nebo acidofilný mléko.
0: No. A co tvaroh?
1: Tvaroh nie je kyslomliečný výrobok, nie je, ale je určite kvalitným, výborným zdrojom bielkovín, a rovnako tak aj tvrdé syry. A tie tvrdé syry sú väčšinou s ohľadom na tú laktózu najlepšie tolerované aj v tom staršom veku.
0: Mnoho žen, taky ste tady o tom před chvíli mluvila, trpí osteoporózou už potom po přechodu. Doporučíte i nějaké, nebo užívají se i nějaké léky, pokud už je to opravdu na té hranici osteoporózy nebo nějaké vitaminové doplňky, když už ty mléčné výrobky nestačí ani maso.
1: Pokiaľ samozřejmě se tam preukáže nějaká znížená kostná denzita, hustota těch kostí, tak samozřejmě na místě je poriešiť hladinu vápníka v tom organizme a vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníka z toho čreva, teda z té stravy. Takže určitě nejvíc deficitná populace u nás je na vitamin D, takže každý jeden z nás by si mal suplementovat vitamin D v nějaké tabletové alebo v kapičkové formě minimálně od toho podzimu do brzkého jara, kedy je deficit slnečka, protože my vitamin D získáváme prioritně z toho slunečného žiarenia, z tej strave. Je toho minimálně, protože málo kto z nás má zaradený 2 až 3x do týždňa tučné morské ryby, kde ten vitamin D obsiahnutý je.
0: To je pravda. No ještě k tomu masu jsme se příliš nedostali, že tučné mořské ryby, nebo spíše štíhlé mořské ryby bez tuku, co byste doporučila?
1: No, ono je to jedno s druhým. Samozřejmě tučná mořská ryba bude obsahovat kvalitní tuk. To nie je taky ten tuk jako sádlo, máslo, který by jsme skoro potřebovali.
0: Ten hodný cholesterol, jak se říká.
1: Přesně tak, ano. Ano, ty tučné mořské ryby obsahují právě omega-3 mastné kyselin, takzvaný ten hodný tuk, který nám potom působí v těle protizápalovo a vytvára takéto priaznivé prostredie aj imuní pre imunitné funkcie a podobne. To znamená, tučné morské ryby rozhodne, jedenkrát za týždeň určite, ale k tomu by som pridala aj, dajme tomu, nejakú našu sladkovodnú rybu, netučnú.
0: A budú mi teda dosť v Bohdanči, bohdanecké rybniční hospodářství.
2: Zápasy, výsledky, analýzy, pohled do zákulisí pardubického hokejového týmu. To vše nabízí magazín Hokej Speciál. Poslouchejte každý čtvrtek po 15:30 odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude onkoložka a hematoložka profesorka Petra Tesařová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Nutriční terapeutka Petra Kuřátková je naším dnešním hostem a povídáme si tady stále o tom, jak zůstat pevný a pokud možno hezky stavěný
1: i v tom
0: starším věku. A vy jste tady řekla pojem kalorický deficit. Můžete jenom v rychlosti vysvětlit, co to je?
1: Ano, určitě. Kalorický deficit znamená, že vydám viacej energie, než príjmem. To znamená, že je tam nadstavená nie rovnováha medzi energetickým príjmom a výdajom, ale je tam vlastne vytvorená tá energia z tej stravy, ktorú musím menej prijať, než to, čo vydám.
0: Pokud hubnu.
1: Presne tak.
0: Tak, pokud hubnu. A to je jistě pro některé lidi velice složité, zvláště pokud mají velkou nadváhu, 110, 120 kilogramů. A tam už ta cesta jenom to zkusit tou vůlí a tou změnou stravy, jsou takoví lidé, kteří to dokázali bez nějaké další pomoci?
1: Dokázat se to samozřejmě dá, vždycky je dobré požádat o pomoc nějakého erudovaného nutričného terapeuta, lekára, protože samozřejmě s tou nadváhou, s takto vysokou obezitou se samozřejmě pojí aj zdravotné problémy a my v Medfime právě se nepozeráme na pacienta len izolovaně na číslo na váhe, ale bioimpedančně analyzujeme jeho zloženie telesné, to znamená množstvo tuku, množstvo svalovej hmoty a pozeráme se na jeho komorbidity, to znamená nějaké zdravotné problémy, které se pojí s tou obezitou. To, protože obezita nie je kozmetický defekt, nie je to len nejaký estetický prehrešok, povedzme, ale je to veľmi významný zdravotný problém, ktorý stojí naše zdravotníctvo nemalé peniaze, takže preto my s veľmi obľubou hovoríme v ambulancii, že obezita je zdravotný problém a má svoju liečbu.
0: A proto sa také pořád dělají různé výskumy, přemýšlejí vědci nad tím, jak obezitě zamezit, no a teď jsou na trhu už několik let injekce, které zase řeknu to velmi laicky, zastavují chuť k jídlu u těch lidí. Jaké jsou ty výsledky?
1: Ty výsledky, aspoň nielen v tých samozrejme štúdiách, ktoré prebiehajú už niekoľko desiatok rokov, tak sú výborné. Pretože sa uvádza, že ono to nie je iba vôľa, konkrétne zlá vôľa toho obézneho pacienta, povedzme, ale že je to skutočne veľký metabolický problém, že to neovplyvníme úplne tou vôľou, pretože my nejeme iba keď sme hladní. My častokrát jeme zo zvyku, jeme, zajedáme nejaké starosti, stresy a podobne a častokrát tí ľudia majú aj celkom dobre už nastavený jedálniček. A i tak sa tá hmotnosť nehybe tým správnym smerom a sú z toho demotivovaní a tým, že za celý život už skúsili rôzne typy diet, kedy sa im ešte viacej spomalil ten metabolizmus, tak už je to skutočne častokrát ťažšie, než keby sa bavíme o nejakých tých vstupných problémoch na začiatku. Takže určite liečba farmakologická liečba obezity má dnes veľmi významný, alebo zohráva veľmi významnú rolu v liečbe konkrétnych obezných ľudí v tých vyšších štádiach obezity, pretože to musí byť samozrejme indikované. Mm-hmm. Preto aj v našom týme máme lekára, ktorý túto liečbu posudzuje.
0: Tak a potom je na vás nutričných terapeutech, aby ste hlídali i nadále.
1: Samozrejme, bez toho to nejde.
0: A podobne, pretože inak, jak som sa dočetla, inak je človek odsouzený k tomu používať injekce až do konce života.
1: No ono v podstate, tak jak obezita nie je problémom posledného mesiaca a pol roka, ale je častokrát celoživotným problémom a častokrát to má veľkú genetickú záťaž, tak je vlastne otázne, že či to má byť liečba iba na pár mesiacov, práve sa ukazuje, že skôr nie, že to má byť. Tak ako liečíme tlak, vysoký krvný tlak liekmi na vysoký krvný tlak celý život, tak takisto pravdepodobne aj toto bude mať nejakú dlhodobejšiu liečbu. Nechceme úplne hovoriť celoživotnú, pokiaľ máme mladého 20-30 ročného človeka, tak samozrejme tam to nemusí byť celý život. Ale inak skutočne má to byť liečba dlhodobá, prísne indikovaná, ale hlavne, čo chcem zdôrazniť, je, že tie lieky nám same od seba nezhodia tie kilogramy. Je veľmi, veľmi potreba dodržiavať režimové opatrenia, preto tá práca toho nutričného terapeuta je tam to gro v tom týme a je potreba si skutočne nastaviť tú stravu tak, aby tam bol dostatok bielkovín a dostatok ostatných zložiek, inak to telo potom nechudne správne.
0: Bude 12 hodin. Co by ste doporučila dať si dneska k obiedu?
1: Ja mám docela chuť
0: na... To ešte stihneme.
1: Ja mám docela napríklad chuť na nejaký kurací steak, k tomu nejakú rýžu s červenou čočkou, aby sme doplnili vlákninu a k tomu nejaký zeleninový salát.
0: No vida, máme tam ten talíř se všemi těmi věcmi, akorát mě tam chybí mléčný výrobek nějaký.
1: Nemusí být. Je tam to maso.
0: No jasně. Já vám moc děkuju za vaše povídání dnešní. Tolik tedy nutriční terapeutka Petra Kuřátková z firmy Medfima. Ať se vám daří.
1: Děkuji za pozvání. Pěkný den.

0: Máme si nádherného babího léta. Samozřejmě, že si chravé podzimní dny nás jednou čekat budou a s tím i riziko většího výskytu nemocí. A proto si připomínáme jeden světový a zásadní objev. Bylo to právě na konci září roku 1928, když si skotský biolog Alexander Fleming při úklidu jedné ze zapomenutých laboratorních misek s mikroby všiml plísně, která je zabíjela. A tak se zrodil penicilin. Pro Fleminga a další dva vědce znamenal Nobelovu cenu. A pro svět převratný pokrok v medicíně. Určitě se o tom jednou budou učit i děti, se kterými si povídala Tereza Brázdová.
1: Co je penicilin?
2: Obchod?
3: Možná už vím, že se tam dala do toho auta ta, jak se tomu říká, benzín.
1: A co je antibiotikum?
3: Já jsem chtěla říct nemoc nějaká.
1: No, s nemocí to souvisí. Když jsi nemocná, tak dostáváš co?
3: Prášky, šlatky, kyselý nebo žádný chud.
1: A už jste někdy brali prášky?
3: Jo, protože mám rýmu a kašel.
1: A jak chutnají ty prášky?
3: Vůbec dobře.
1: A kdybyste měli vymyslet nějaké léky, nějaké prášky, jakou chuť by měly?
3: Sladkou, jahodovou, malinový. Čokoládový, bombonový.
1: A na co všechno by byly?
3: Na límu. Na kašlání.
1: Ty máš kašel, Eliško.
3: Já. Na límu.
1: Tak to budeme všichni nemocní asi, co?
4: Já. Trošku taky už pokašlává.
1: A proč jste ve školce a ne v posteli?
3: Protože nás nemá dohlídat.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas

0: 12. hodina je už opravdu na spadnutí a Mirek Hruban, ten doufám ne.
1: Pěkný hezký den. Ne, ještě se držím tady zuby nechty.
0: Pojďme honem nalákat naše posluchače k dnešnímu dobrému odpoledni.
1: Tak honem rychle, co nás čeká, nahrát hudbu, pracovat s hudbou, vytvořit podcast nebo upravit fotky, tak takovéhle možnosti zájemcům nabízí takzvaný multimediální obývák, který otevřela Pardubická krajská knihovna. My vám o něm povíme víc v dobrém odpoledni a ještě pozvuk poslechu písniček od srdce, které začínají krátce po 12. a už teď nám pište vzkazy, pozdraví a gratulace.
0: Už se těšíme.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbál, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.

0: veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Lidé v Holicích si přejí novou sportovní halu. Nový posudek ukazuje, kolik by stála. Letadlo společnosti Fly Dubai, které muselo nouzově přistát. Podle izraelských médií se pokusil jeden z pilotů úmyslně havarovat. Pardubičtí basketbalisté nastoupí na palubovce Písku a nás čeká slunečno. Jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné poledne. Radnice v Holicích na Pardubicku vyčíslila, kolik by stála výstavba nových městských sportovišť. Reagovala tím na návrhy místních, kteří by si přáli nový skatepark, plavecký bazén, sportovní halu nebo víceúčelové sportoviště se zimním kluzištěm. Podle vypracovaného posudku se náklady pohybují ve stovkách milionů korun.
3: Jen výstavba nové sportovní haly s tribunou pro 300 lidí by podle odborného posudku stála až 220 milionů korun. Plavecký bazén by vyšel na asi 200 milionů korun. O tom, která ze staveb dostane zelenou a kde na ní město sežene peníze, by mělo rozhodovat až nové zastupitelstvo vzešlé z podzimních komunálních voleb. Z Holic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
2: Lidé v Tuněchodech na Chrudimsku si zítra 1. října nevyřídí běžné záležitosti na obecním úřadě. Kvůli plánované odstávce elektřiny bude úřad celý den zavřený. Proud nepůjde v části obce od 7.30 do 18.30. Podatelna bude znovu fungovat ve čtvrtek 2. října v běžných úředních hodinách. Pro veřejnost se pak úřad otevře v pondělí 5. od 18 do 20 hodin. Správa železnic nechá zbourat drážní domek ve Skutči na Chrudimsku. Demolice budovy na nádraží je součástí zakázky na odstranění celkem 4 nepotřebných staveb. Práce mají být hotové v prosinci a budou stát 3 miliony korun. Letadlo společnosti Fly Dubai muselo kvůli potyčce pilotů nouzově přistát v Saudské Arábii. Nejmenovaný izraelský činitel deníku Times of Israel řekl, že se jeden z pilotů pokusil havarovat. O incidentu jednal mimořádně taky izraelský premiér s ministrem obrany.
4: Deník Jerusalem Post s odvoláním na svůj zdroj uvádí, že se do potyčky mezi piloty zapojili i cestující, kterým se podařilo převzít kontrolu. Times of Israel k tomu dodává, že šlo o piloty v civilním oblečení, kteří po potyčce převzali řízení stroje. Let FZ-1000 73 z Dubaje do Tel Avivu během letu prudce klesl asi o 4 kilometry a vyslal několik nouzových signálů. Jeden z nich naznačuje pokus o únos, další pak obecné ohrožení. Kvůli obavám z únosu Izrael vyslal do vzduchu stíhačky. Boeing 737 nouzově přistál na letišti Tabuk ve Spojených arabských emirátech. Podle společnosti je všech 180 pasažérů v pořádku. Jakub Lucký, Český rozhlas. Sport.
2: Nejvyšší basketbalová soutěž mužů pokračuje kompletním programem 4. kola základní části. Pardubice po třetí za sebou nastoupí na palubovce soupeře. Tentokrát to bude v Písku.
5: Půjde o souboj dvou týmů, které v soutěži ještě neprohrály. Pardubice porazili Brno, Olomoucko i Hradec. Písek si zase poradil postupně s Ústím, Hradcem a Plzní. Oba týmy se spolu utkali i v posledním play-off, kde čtvrtfinále jasně ovládli pardubičtí 4-0 na zápasy. Duel začíná na písecké palubovce v 18 hodin. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas. Počasí.
2: A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno. Odpolední maxima 21 až 24 stupňů. Na horách naměříte 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný, na českomoravské vrchovině přechodně čerstvý nárazový jihovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré až velmi dobré. Tlak slabě až mírně klesne a bio 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4:12 ještě míříme na silnice a hned dvě nehody přímo v Pardubicích. První na silnici 1/2 na příjezdu od Přelouče v Popkovicích na úrovni letiště. Osobní auto tam srazilo cyklistu. Jsou tam všechny složky. A další nehoda tentokrát 3 osobních aut na Studánce. Je to před kruhovým objezdem Husova na drážce u Lidlu ve směru na Sezemice. Tam se srazila hned 3 osobní auta. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 12 hodin 4 minuty k tomu. S vámi je Český rozhlas Pardubice. Zprávy jsou

0: za námi a teď už se můžeme vrhnout na vaše vzkazy, pozdravy, přání a gratulace. Jinými slovy, jsou tu polední písničky od srdce, kdy všechno, co nám sem naposíláte, samozřejmě moc rádi vyřídíme a ke každému vzkazu připojíme i některou z připravených písniček. A z čeho dnes budeme vybírat? Rod Stewart, Meky Žbirka, Vašo Patejdl, Petr Muk, Michal Penk, Abba, Petr Novák, Karel Gott, Phil Collins, Lucie Bílá, Kim Wilde, Václav Neckář a startujeme s Jarkem Nohavicou. Tak můžeme se do toho pustit. Pohodový poslech a pokud obědváte, dobrou chuť.
1: Písničky od srdce s Miroslavem.

0: Dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Jarek Nohavica, tak my tady umírat rozhodně nebudeme. Budeme si nejenom zpívat, ale také hrát v písničkách od srdce. Hned v zápětí nás čeká Václav Neckář, ale než se rozezní, tak v rychlosti kontakty sem k nám do studia, které můžete využívat. E-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz. SMS-kové číslo je 90 011 04. Pokud posíláte SMSky, tak nezapomeňte jako první do zprávy vyťukat slovo Pardubice, pak uděláte mezeru a pak píšete vzkaz, který máme vyřídit. Máme také objednávkový formulář na našich internetových stránkách pardubice.rozhlas.cz, hned na té úvodní, když si jdete kolečkem dolů. No a telefon, pokud byste chtěli promluvit do vysílání živě, 726 46 48 48. Tak, můžete se do toho pustit, všechno, co jste potřebovali vědět, už víte. No a já se koukám do kalendáře, 30. září píše se dnes Jeroným a Ráchel v kalendáři. Tak jsem sám zvědav, jestli mezi posluchači bude někdo, kdo zná nějakého Jeronýma nebo nějakou Ráchel a nechá zahrát. A pokud nás někdo takový poslouchá, tak samozřejmě k svátku přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody a radosti.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

doktor Damdidam, Václav Neckář. Zahrajte písničku Bátě Lesnické, Pavle Tesařové a Ester Dudkové pro dobrou náladu, radost a pohodu. No a také posluchačům přejeme hezký den. Pozdrav posílají babi a děda.

Britská popová zpěvačka Kim Wilde, která se proslavila v 80. letech. No a mimo hudbu, představte si, vystudovala také zahradnictví, získala dokonce zlatou medaili na prestižní výstavě květin v Chelsea a napsala dvě knihy o zahradničení. Takže pokud nespívá, tak Kim Wilde se vrtá v zemi, což je, myslím si, pěkný koníček, který asi většina z vás bude velmi dobře chápat. Tak, ale zpátky k písničkám od srdce. Máme tady vzkaz od posluchačky Soni a ta by chtěla něco českého, romantického pro přítele Radima Dochrudimi, jenom tak pro pohodu a radost z práce. Díky, Soňa.

0: miluju tě.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují a tentokrát budeme hrát Do Holic paní Věře. Zahrajte jí prosím nějakou pěknou písničku, protože se v těchto dnech dožívá krásných 70. narozenin a rádi bychom jí do dalších let popřáli především pevné zdraví, štěstí a spokojenost, aby si stále udržela svůj optimismus a vitalitu. A to všechno přejí přátelé z Ústí nad Orlicí, jmenovitě jsou to Peterkovi a Chválovi. A my se připojíme a přejeme také hlavně zdraví.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

To byl Phil Collins, který zaspíval ve středečních poledních písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Vracíme se na českou hudební scénu, protože tady máme požadavek na nějakou pěknou českou písničku. Tak ta už zní, Michal Penk o bláznech, a letí do Skutče babičce Evě, kterou moc zdravíme a přejeme jí krásný den. Písničku posílají Honzík a Marťa.

Jarouškovi do Skutče teď budeme hrát v písničkách od srdce Českého rozhlasu o Pardubice, protože má dneska narozeniny, takže další gratulace před námi a přeju mu všechno dobré, hlavně zdraví, pohodu a klid v rodině, aby se mu ve všem dařilo a gratulaci posílá sestra Alena. My se připojíme, přejeme také všechno nejlepší, navrch nesmí chybět ani písnička, tentokrát od skupiny ABBA.

Dobrý den, já se tady také připojím k řadě gratulantů a poprosím o písničku pro Ladu s Chrudimi. Posílám ji, protože je vaše stálá posluchačka, protože v pondělí měla narozeniny, tak jí přeju dodatečně všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a už se moc těším na další naši houbařskou výpravu na Vysočinu. Díky, Maruš.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Oběd už mám v sobě, teď dojídám zákusek a poslouchám Pardubický rozhlas. Zahrajte mi k tomu nějakou pohodovou odpočinkovou písničku. Díky za vyřízení a přeju mnoho úspěchů do druhé půlky dnešního dne. Zdraví posluchačka Lída, no tak ať zákusek chutná.

Na rozdíl od mnoha jiných rockových hudebníků, Vašo Patejdl, který nám teď zaspíval, vystudoval vážnou hudbu na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. No a tohle byla píseň A kněsi moja. A vlastně i poslední vzkaz před ní zazněl, protože vše, co sem dorazilo, jsme stihli vyřídit v dnešních písničkách Od srdce a další vzkazy, které dorazí od této chvíle, schováváme zase na zítřek. Docela ještě Meky Žbírka, také Rod Stewart, pak si dáme čerstvé zprávy a po nich Alex Minářová se svým dnešním hostem a dneska k mikrofonu usedne onkoložka a hematoložka profesorka Petra Tesařová. Tak vám i dál přejeme pohodové odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.
2: Má mě zná, kdo o mě říká.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Tak to je ona.
4: Ono?
3: On? Obraz Doriana Gaye. Teda Greje. Pardon.
4: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
3: Also can't believe it.
4: Kniha od jednoho hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
3: Výchroče.

0: Zvyšovat podle okresů. A nás čeká na východě Čech slunečno, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné odpoledne z Pardubic. Pardubičtí policisté stále intenzivně pátrají po muži, který měl dnes při konfliktu s jiným mužem na poliklinice Kolv v centru města vystřelit pravděpodobně z plynové pistole a z místa potom utéct. Při incidentu se nikomu nic nestalo. Policie o tom informovala na síti X. Poliklinika dál funguje bez omezení. Povodí Labe chystá opravu protipovodňové zdi u Čankovic na Chrudimsku. Poškodili ji tam povodně v září roku 2024. Evakuovat se tehdy muselo 60 lidí.
1: Voda vymlela kráter pod hrází a dostala se do obce. Povodí Labe počítá s úpravou koryta potoka a stabilizací narušeného podloží. Náklady podnik předběžně odhaduje na 3 miliony korun a práce zahájí nejdříve v příštím roce. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát roli konkrétní okres. Díky tomu bude podle ministerstva podpora lépe fungovat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může výši podpory zkreslit, říká Hůle.
2: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
0: Od zítřka se taky rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných domácností, kam nově patří rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Neziskové organizace tuto změnu vítají, projekt Fandi mámám, ale zároveň upozorňuje, že nižší podporu můžou mít třeba matky, které pracují. Spojené státy a jejich koaliční partneři dnes oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku. Informoval o tom Pentagon. Po 12 letech tak skončil boj proti teroristické organizaci Islámský stát, která ovládala rozsáhlá území v Iráku. Stažení amerických vojáků vychází z dohody, kterou Bagdád s Washingtonem uzavřeli v roce 2024. I když má odchod amerických vojsk z Iránu v zemi podporu, část Iráčanů považuje stažení za předčasné. Podle iráckých bezpečnostních expertů to zemi může posílit vliv Iránu a zároveň umožnit návrat odpůrců Spojeného státu.
3: Počasí.
0: Nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, odpolední teploty 21 až 24 stupňů, na horách dnes naměříte 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný, na českomoravské vrchovině přechodně čerstvý nárazový vítr, rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer může slabě stoupnout a biojednička. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 3,5 minuty po 13. se ještě díváme do Pardubic na nehodu, která je hlášená u Byly, Kávoviny, ulice Jana Palacha. Stojí tam kolony z obou stran, tam tedy buďte trpěliví. A ještě jedna komplikace, tentokrát hlášená z dálnice D35 ve směru na Olomouc na 157. až 157,5 kilometru práce údržby.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málo který medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
5: Děkuju, dobré odpoledne.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tady Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí?
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za dva roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto těch žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas. Proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně, samovyšetření prsu, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach a pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
2: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45, po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No, když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obrané schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne, nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se překrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba, že je těhotná, nebo že kojí. A to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustřeďujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud jí lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem ke jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nezpůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těchto fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko taky zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti, ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zoubních nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života u nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu, potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost. Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděli svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat, jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor, kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků a ti také vlastně ty naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují tak, aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
1: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být nadějeplný.
0: Je důležité zapojit rodinu?
1: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné možné aspoň přechodně stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná, takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
2: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
1: Tak, tak.
2: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Proudy, řeky táhnou k nám.

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu, no, během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: Tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněli. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme ji nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí. Což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná. Především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu, dlouhodobě antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu, nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavních hormonů, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu, dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už, tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci, bylo to o prsa, v rámci této činnosti. Daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně, bylo to Oprsa, firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty. Takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké cestí, což bychom nebyli rádi.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web Bylo to o prsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě, tak samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rády zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí účinky, takže tady musíme i o téhle oblasti vždycky velice podrobně mluvit.
0: Počítat zkrátka s internetem. Paní profesorko, já teď odbočím, protože by mě i zajímalo, proč vy jste se ve své kariéře nebo ve své lékařské praxi rozhodla věnovat se karcinomu prsu?
1: No, já jsem si onkologii nevybrala, onkologie si vybrala mě, protože já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala tak takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
0: Dalším oborem je třeba nefrologie, já to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
1: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. Ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen, se zamilovat, což se nám podařilo a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
0: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali? Taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
1: No, to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy, mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
0: Úžasný, jak jste skromná a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla, profesorka Petra Tesařová.
1: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prýma.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Muž na klinice v Pardubicích asi vystřelil z plynové pistole. Policie ho hledá. Oprava vyhořelého domu se sociálními službami v Mužděnicích bude stát 10 milionů. Díky samoobslužným kioskům na prodávání

0: 10 milionů. Hořelo v něm na konci května. Oheň zasáhl podkroví a evakuovat se muselo 17 lidí.
1: Obyvatelé našli zázemí u rodin, pro další obec zajistila náhradní ubytování. Rekonstrukce bude zahrnovat demolici poškozených částí, opravu střechy i rozvodů elektřiny. Podle podmínek smlouvy by měla být zakázka hotová do konce roku. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Samoobslužné kiosky na lanové dráze na Sněžku v Peci pod Sněžkou využívá pořád víc lidí. Čekací doby na jízdu se tak oproti minulosti zkrátily. Jízdenku si můžou turisti objednat předem a v kiosku si ji potom vyzvednout, vysvětluje náčelník lanové dráhy Jiří Špetla.
2: Výrazně to pomáhá jak pokladním, tak i odbavování těch cestujících. Je to takový plynulý, pak když se třeba někdo sekne s platební kartou na kase, tak jsou to vlastně dvě prodejní místa v té jedné stanici, takže si to pomáhá navzájem.
0: Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před kolapsem sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun míň než v loni. Náklady přitom stoupají. Podle armády spásy hrozí do konce roku omezení provozu azylových zařízení pro lidi bez domova. Ostravsko-opavská charita varuje, že nebude mít na konci roku dost peněz na výplaty všech svých zaměstnanců. Ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková upozorňuje, že nedostatek peněz ohrožuje služby pro lidi s handicapem.
3: Pokud se situace nezlepší, tak pobytové služby, které ve Slezské diakonii máme, je jich 27, budeme muset uzavírat postupně a u ambulantních služeb dojde k tomu, že omezíme provoz. A to výrazně zhorší kvalitu života i pečujících osob, protože oni chodí do práce.
0: Reakci kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí zjišťujeme. Do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze se dnes vrátilo asi 440 žáků. Dalších asi 300 pořád zůstává doma, většinou s příznaky salmonelózy, která se tam rozšířila minulý týden. Kvůli nemoci zůstalo doma taky 25 z celkem 60 učitelů. Ve školní jídelně se zatím nevaří, potvrdil nám ředitel školy Libor Skala.
4: Počasí.
0: Před námi jasná až polojasná noc, ale bude taky větrno. Noční teploty klesnou ke 13 až 10 stupňům Celsia. Při uklidnění větru naměříte kolem 5 stupňů. Teploty na horách 10 až 7 stupňů Celsia. V kotlinách výrazně míň. A zítra ve čtvrtek zase teplo a místy větrno. Bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Denní maxima zítra 21 až 24 stupňů. Na horách naměříte 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Tlak slabě až mírně stoupne a bio na jedničce. A to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4 minuty po 14. provoz poměrně plynulý, tak jen přání klidné cesty.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 14 hodin 4 minuty k tomu a je tu dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice, středeční s datem 30. září, vlastně poslední den tohoto měsíce a rovnou doplním, že v kalendáři jsou dnes jména Jeroným a také Ráchel, tak k svátku přejeme všechno nejlepší a za pár okamžiků pro vás budeme mít řidičskou abecedu, tedy rady, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých řidiči velmi často chybují a kromě toho se vypravíme i do Pardubické krajské knihovny, protože ta otevřela takzvaný multimediální obyvák, kde můžete nahrávat hudbu, pracovat s ní, vytvořit podcast, případně upravit fotografie. Další podrobnosti se z vysílání dozvíte už za pár minut. I muzika je připravená, před námi jsou Smoky, Dalibor Janda, Marie Rotrová nebo Xindl X a ještě jednou přejeme pohodové středeční odpoledne.
4: Dobré odpoledne s

0: Určitě to znáte také. Blinkr je pro zbabělce, zipování, osobní urážka, bezpečný rozestup znamená, že se vám do mezery vejde ještě jedno auto. Zkrátka každý z nás má občas na silnici svůj den a proto si i tento týden spolu s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu. Nabízíme vám každý den jednu situaci z provozu na silnicích, ve které řidiči často chybují. A dneska si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatkou na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci.
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy. Aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom uhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra ve stejném čase si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii.

0: Dalibor Janda, modré nebe nad hlavou. No tak to zpíval v podstatě o dnešním dni, který je opět vydařený, krásný. Užíváme si babí léto a doufám, že vy si také užíváte společnosti Českého rozhlasu Pardubice. Jak jsem sliboval, vyrážíme teď do krajské knihovny v Pardubicích, která otevřela takzvaný multimediální obývák. Prostory v přízemí na místě někdejší regionální knihovny nabízejí nejenom fond bývalého hudebního oddělení, ale především místo, kde si lidé mohou sami tvořit hudbu anebo podcasty, také pracovat s grafikou a fotografiemi, nebo si vyzkoušet virtuální realitu, případně zahrát hry. Redaktorka Českého rozhlasu Pardubice Šárka Rusnáková měla možnost si multimediální oddělení prohlédnout jako jedna z prvních.
1: Na multimediálním oddělení máme produkční stanici, Dramox, tiché nástroje, elektrickou kytaru, elektrické housle, keyboard, máme tu PlayStation 5, virtuální realitu, fotostan na produktové fotografie a stojan na reelska, takže si to lidi můžou nahrávat reelska a máme tu grafické programy.
2: Novým oddělením krajské knihovny v Pardubicích provází Andromeda Vůdová. Do přízemí hlavní budovy na Pernštýnském náměstí, kde bývala regionální studovna, se přesunula hudební sekce. Zároveň tam vznikl ale také takzvaný multimediální obývák, doplňuje ředitelka knihovny Radomíra Kodetová.
3: Důležité pro nás je, aby to hudební oddělení jako takové se přerodilo v něco nového, řekněme moderního, něco, co osloví širší škálu uživatelů a nabídne jim zase ještě další služby navíc.
2: Multimediálním oddělením chce knihovna přilákat také více mladých lidí.
3: Naší určitě takovou výraznou cílovou skupinou jsou teenageři a potom generace Z a případně ty další. To znamená, to jsou generace, které do knihovny někdy chodí, ale spíš ne, protože oni moc nečtou papírové knihy, věnují se spíš právě těm mediálním záležitostem, hodně se orientují na elektronické knihy a potom samozřejmě na ty věci, jako jsou sociální sítě a další média. A to multimediální oddělení teďka je schopné nabídnout, aby se naučili v těchto věcech orientovat, aby se s nimi naučili pracovat, aby se naučili s tím dělat tak, aby to neodporovalo autorskému zákonu, aby to bylo pro ně bezpečné, takže je to taková, řekněme, i multimediální gramotnost a zároveň vlastně učíme ty alternativy, jak na to.
2: V tomto oddělení tak nepracují knihovníci, ale odborníci například na práci s grafikou, audiem, videem a hudbou, podobně jako Andromeda Vůdová. Podle ní sem lidé mohou přijít i jen s obyčejným nápadem.
1: Já si myslím, že budou hledat možná nějakou cestu nebo třeba radu, protože spousta lidí má velký talent, ale neví, jakým způsobem ho aplikovat v praxi. Neumí s novýma technologiemi a my jim vlastně poradíme, pomůžeme a můžou přijít jenom s nápadem a nic neumět a my vlastně jim pomůžeme celý ten nápad jakoby učesat a nahrát a dotáhnout do úplného konce.
2: Vznik multimediálního oddělení stál Pardubickou knihovnu zhruba 200 tisíc. Jeho vybavení chce ještě dál rozšiřovat. Čeká jen na vhodný dotační program. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice,

0: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: V 80. letech byla na české hudební scéně výraznou a zpočátku tak trochu osamocenou rockerkou a spolupracovala s kapelou Pop Rock nebo také s Petrem Jandou, případně Ondřejem Soukupem. To byla Petra Janu, moje malá premiéra ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Superdávku, po dvou měsících fungování čekají další změny. Náklady na bydlení se budou nově vypočítávat podle jednotlivých okresů a výpočet se změní i pro rodiče samoživitele. Do takzvaných zranitelných domácností budou patřit všichni s dítětem do 15 let. Doteď byla hranice 7 let, což pro zbytek samoživitelů znamenalo nižší podporu. Natáčel Vít Anderle.
1: Kateřina z Prahy má 7letou dceru, takže do zranitelné skupiny spadala už dřív. Díky tomu má výhodnější výpočet podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Zároveň ale Kateřina pracuje a kvůli tomu jí stát podporu snížil.
2: V práci v podstatě cokoliv, co dostanou navíc, tak mi stát okamžitě sebere. Každý 3 měsíce oni vám přepočítávají příjem a cokoliv, co se vybočí z normálu, tak prostě vám je z jistý dávky.
1: Podle ministerstva práce se rozšíření okruhu zranitelných týká víc než 28 000 samoživitelů a v průměru si přilepší zhruba o 2200 korun měsíčně. Platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje, že mezi zranitelné nepatří taky třeba někteří seniori v podobné finanční situaci jako samoživitelé. Podle Lenky Desatové z Rady seniorů je problém taky v tom, že se zatím nemění výpočet podpory na bydlení podle ceny energií.
3: Začínají postupně energie zdražovat. Tam není u těch energetických normativů automatismu. Je tam v případě, že energie vzrostou o 5%, tak vláda může ten normativ zvýšit. Takže tam je otázka, co se s energetickým normativem v dalších týdnech a měsících stane.
1: Změna výpočtu normativů by podle Desatové měla přilepšit hlavně seniorům ve větších městech. Úřady práce počítají nově normativy podle okresů, kde lidé žijí. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu, zároveň ale kritizuje mechanismus výpočtu.
4: Stát v tuhle tu chvíli ty normativy nepočítá z dat Českého statistického úřadu, ale vychází z žádostí o tu dávku. A co je hlavní problém, je, že jsou za dlouhé období zpět, to znamená, že pokud se vlastně začne nájmy nebo energie zdražovat rychleji, tak to se nám neodrazí v těch normativech dostatečně rychle.
1: Lidem, kteří už od srpna superdávku pobírali, zohlední změny úřady práce v novém výpočtu podpory. Žadatelé ale musí každé 3 měsíce dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Noví žadatelé si můžou nárok na podporu ověřit na kalkulačce na webu ministerstva. Organizace Charita Česká republika upozorňuje taky na to, že menší částku dostávají třeba lidé v azylových domech, říká Michaela Lochmanová z pobočky Charity v severočeském Mostě.
5: Nastává situace, kdy v těch azylových domech jsou dluhy těch klientů, ale samozřejmě ty azylové domy smlouvu s těmi klienty neukončí, protože pro ty klienty další možnost je žít na ulici.
1: Podle Lochmanové by těmto lidem pomohlo upravit okruh posuzovaných osob. Ministerstvo práce další úpravy do budoucna připustilo. Aktuálně ale jedná například o změnách pro lidi v exekuci nebo insolvenci. Vít Anderle, Český rozhlas.

0: Snídaně v trávě, Michal Tučný. Tak snídaní už pro dnešek máme za sebou, možná, že ale dáváte něco dobrého k svačině, ať chutná. A u té trávy a rostlin ještě chvilku zůstaneme. Jaké nejstarší druhy rostlin můžeme nalézt na zemi? Tak to je téma, kterému bude patřit dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Suchý vrch a dělostřelecká tvrz Bouda. To jsou turistické cíle v okolí Těchonína. Jaký je ale Těchonín jako takový? Pohraniční výzku a její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Dneska s perlami ve vlasech. Tolik Aleš Brichta, s vámi stále Český rozhlas Pardubice. My se teď vypravíme do Skutče. Na Palackého náměstí ve Skutči totiž mají novou dominantu. Jde o umělecké dílo, které má představovat současnou Evropu. Možná byste ho na první pohled přehlédli a spíš by vás zaujalo mobilní plechové stavební oplocení. Asi by vás napadlo, že dílo se možná schovává za ním, ale neschovává. Právě tento plot je o ním dílem. Oplocení zdobí plakáty z minulosti i současnosti, fotografie, grafity, barevné nápisy nebo namalovaná kočka. Šedivé stěny uprostřed náměstí se mají postupně měnit podle toho, co na nich zanechají sami lidé. Kolem jdoucí totiž nemají být pouhými diváky, ale můžou se na rozvoji umění aktivně podílet. Místo obdivu ale tohle dílo zatím sklízí hlavně kritiku. Rozčarování nad výsledkem přiznává i vedení města. Na sociálních sítích se dočtete o tom, že někteří si původně mysleli, že na náměstí se kope nějaká díra, někteří diskutující volí i ostřejší slova. Tak můžu něco ocitovat. Podporovat umění je bohulibé, toto jste ale nějak nevychytali. Náměstí to vyloženě hyzdí a jen nad tím kroutím hlavou, píše jeden z kritiků. No a kritika nekončí u vzhledu, některým skutečským leží instalace nejenom v žaludku, ale také doslova pod nohama. Jednotlivé stěny totiž drží rozměrné černé podstavce, které zasahují i do prostoru pro pěší. A ještě k tomu v téhle frekventované pěší lokalitě, když ráno spěcháte na autobus, div se o ty nohy té takzvané sochy nepřerazíte. To zase píše člověk jménem Aleš M. Starosta připustil, že pokud dílo zůstane trnem v oku i nadále, může z náměstí zase zmizet. To ostatně připouští také autorka, která dokonce sepsala petici, která má o osudu této v uvozovkách sochy rozhodnout. Pokud petice dosáhne počtu 1000 podpisů od obyvatel města Skutče, přilehlých obcí a měst v Chrudimském okrese, socha z náměstí zmizí.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Vodohospodáři nechají opravit poškozenou protipovodňovou zeď u Čankovic. Poslanci budou nejspíš hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě zítra. Hokejisté pardubického B týmu nastoupí proti Jihlavě. A zítra bude zase teplo, místy větrno. Jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou. Vítám vás. Povodí Labe chystá opravu protipovodňové zdi u Čankovic na Chrudimsku. Poškodili ji tam povodně v září 2024. Evakuovat se tehdy muselo 60 lidí.
6: Voda vymlela kráter pod hrází a dostala se do obce. Povodí Labe počítá s úpravou koryta potoka a stabilizací narušeného podloží. Náklady podnik předběžně odhaduje na 3 miliony korun a práce zahájí nejdříve v příštím roce. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.

0: Jana Jakoba je důležité, aby po řadě vystoupení ministrů promluvila i opozice.
1: Nedodrželi pravidlo ZIPu tak, aby se při této schůzi střídali vládní politici s těmi opozičními. Takže jsme se dočkali celý včerejšek až téměř do poledne dnešního dne plejády nudných, dlouhých vystoupení představitelů vlády, takže předpokládám, že to dneska nestihneme.
0: Izraelská ministrně dopravy Miri Regevová chce dočasně pozastavit lety společnosti Fly Dubai do Izraele. Důvodem je dnešní incident, při kterém letadlo mířící do Tel Avivu nouzově přistálo v Saúdské Arábii. Podle cestujících se nejspíš jeden z pilotů pokusil převzít nad letadlem kontrolu a havarovat s ním. V tom mu zabránil kapitán letadla a někteří pasažéři. Oba piloti jsou zraněni v nemocnici. Sport. Hokejová Maxaliga pokračuje kompletním programem 9. kola základní části. Vedoucí Bčko Pardubice představí na ledě Jihlavy.
2: Východočeši za sebou mají nejpovedenější start do sezóny od vzniku B týmu. Z 8 zápasů nebodovali jen v jediném a mají na svém kontě 20 bodů. Jihlava je aktuálně 9. s vyrovnanou bilancí 4 výher a 4 porážek. Utkání začíná v Horácké aréně v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas. Počasí.
0: Před námi je noc, která bude skoro bez oblačnosti a místy i větrná. Bude jasno až polojasno, noční teploty klesnou ke 13 až 10 stupňům. Při uklidnění větru naměříte kolem 5 stupňů Celsia. Nejnižší teploty na horách 10 až 7 stupňů, v kotlinách ještě výrazně míň. Čtvrtek bude zase teplý a místy větrný. Čeká nás jasno až polojasno, odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Denní maxima zítra podobná těm dnešním, 21 až 24 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně stoupne a biojednička. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 15 hodin, skoro 4 minuty, ještě míříme na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: O smrti, pomíjivosti a kráse ukryté i v ošklivosti je výstava pražského malíře Martina Mulače v Pardubické galerii Artspace Nov na Penštínském náměstí. V gotickém sklepě představuje obrazy inspirované smrtí, lidskou konečností a filozofií Ladislava Klímy. My vás na tuhle výstavu vezmeme v reportáži už za malou chvíli. No a v dobrém odpoledni nesmí chybět ani dobrá muzika. Písničky, které nestárnou, obstarají Buty, Karel Zich, dáme si také duo Roxette, takže i v příštích minutách je na co se těšit. Doufám, že si středu spolu s námi užíváte a přejeme pohodový poslech obzvlášť dnešním oslavencům a oslavenkyním. U 30. září jsou jména Jeroným a Ráchel.
3: Dobré odpoledne s Miroslavem.

0: Měla na očích brýle také Karel Zich, za chvilku Roxette, Anna Julie Slováčková, také třeba Vabidaně k nám zaspívá. Zpříjemní dnešní středeční dobré odpoledne.
1: Počasí.
0: A dobré určitě je, když se podíváte z okna, nádherný podzimní den, a jestli pěkné počasí vydrží i dál, tak o tom budeme mluvit s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, Jimrichem Drapákem. Dobré odpoledne.
2: Dobré ráno.
0: Tak, pojďme kouknout na zbytek dnešního dne, bude stále hezky až do večera.
2: Bude stále hezky až do večera. Dneska je po těch nějakých 21 až 24 stupňů na obloze jasno až polojasno. Trošku nás trápila ten vítr, ten je mírný, jihovýchodní až východní, 3 až 7 metrů za sekundu v průměrech, a na té českomoravské vrchoně tam je i čerstvý, 4 až 8, jsou tam i nárazy kolem 15 metrů. Prosté podmínky jsou dneska ale dobré a bylo nás to číslo 1 mírná zátěž.
0: Tak vítr pod zimu určitě patří, jestli pak bude foukat i zítra a v dalších dnech. A co nás čeká v noci na zítřek?
2: Ještě bude foukat. 13 až 10 minimální teploty při uklidnění větru kolem 5 a jasno nebo polojasno. V noci by ten vítr mohl být jenom nějaký slabý nebo mírný, do těch 6 metrů za sekundu, ale teda se opět rozfouká nějaký východní 3 až 7 metrů za sekundu, opět bude slabnout až večer. Teplotně stejný, 21 až 23 stupňů, jasno až polojasno, odpoledne potom od záporu nám začne přibývat oblačnost, bude nás přecházet zpátek studená fronta, ta nám ale přinese pouze jenom nějakou zvětšenou oblačnost, takže musíme počítat pátek, anebo někdy ve čtvrtek na večer už více oblačnosti, ale bez strážek. Teplotně žádný velký rozdíl tam není, pořád bude nějakých 22 stupňů. V sobotu se spíše už slunečno, jak bude obývat ta oblačnost, terénní teploty nějakých 10-7, maximální opět kolem těch 21-22 stupňů. V neděli trošku více oblačnosti a tam by mohlo být nějaký 10 až 7 opět ty minimální teploty, týdeň opět někde kolem 21 a tam by se nám možná mohla nějaká slabá přehánka na horách objevit, protože nám se přechází zase slábnoucí frontální systém.
0: No ale ty teploty je pořád velmi příjemné, babí léto, když se podíváte dopředu, vydrží ještě nějakou dobu?
2: Zatím to vypadá, že mělo vydržet až do středy. Tam pořád teploty jsou poměrně vysoké. Zatím to vypadá, že někdy ve čtvrtek tam by možná přecházet frontální systém, který by nám přinesl srážky, a tam už to vypadá, že by se nám začalo ochlazovat.
0: Dobře. Tolik o počasí. Jimrich Drapák, děkujeme za informace a do Hradce přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Nepopsaná Anna Julie Slováčková. S vámi stále Český rozhlas Pardubice. Přejeme dál hezké odpoledne o smrti, pomývosti a kráse, která může vznikat i z toho, co je na první pohled ošklivé. Tak taková je výstava pražského malíře Martina Mulače v Pardubické galerii Artspace Nov na Penštinském náměstí. V malém gotickém sklepě najdete obrazy, ve kterých spojuje motivy smrti, lidské konečnosti a odkaz filozofa Ladislava Klímy. Výstava vybízí k zamyšlení nad tím, co dává našemu životu smysl a jak se vyrovnáváme s jeho pomývostí. Na vernisáži natáčela reportérka Českého rozhlasu Pardubice Naďa Kubínková.
1: Martin Mulač je malíř, kreslíř a grafik, který pracuje s klasickými grafickými technikami, ale zároveň je kombinuje a experimentuje s jejich různými možnostmi. Využívá například otisky mrtvých zvířat, která ve svém okolí nachází. Všechno ale začalo živými kočkami.
2: My začali vždycky za dveře prostě nosit ty mrtvolky, že jo? A přece jsem to kreslil jako každý a říkám, ty vlastně, jak to zpracovat, to zvířátko, dát mu nějakou tu pětu. A napadlo mě, že vlastně, jak jsem grafik, že jo, tak mě automaticky napadlo použít vlastně to zvířátko jako tu matrici vyloženě.
1: Tu kostru,
2: tady to se našel v lese ty kosti, ale vlastně pracuje se tam i třeba tady je kachní hlava, to jsem zase dostal od dědečka, který choval hodně jako. Třeba když vždycky zabijeli, tak mi to vždycky schoval, co přijet si pro slepice nebo něco takového.
1: Autor se tak snaží tímto otiskem co nejvíc přiblížit se tématu smrti a pomývosti.
2: Každý vlastně ten otisk, to zvíře má vlastně i svůj příběh, jo, proto pak si na mě i kamarádi vzpomněli. Teď jsem viděl, jsem se na to vzpomněl, viděl jsem přijet tou lišku u silnice.
1: Výstava má dva názvy. Prvním je Flor de la Muerte, což je přezdívka pro květenství agave, neboť tato rostlina vykvétá pouze jedenkrát a následně brzy umírá, pokračuje kurátor Kamil Princ.
3: V tom zmachuje rovnou ta konečnost, v tom se zroduje hned smrt a my jsme se inspirovali s umělcem Martinem Mulačem heideggerovským termínem bytí k smrti, které nás právě nabádá, aby jsme si uvědomovali konečnost našeho života v zobrazování vlastně různých motivů na této výstavě bereme na vědomí, že jednou zemřeme a tím pádem jsme schopni žít svůj život autentičtěji.
1: Druhá část výstavy se jmenuje Svět je vražda, což právě odkazuje na filozofa Ladislava Klímu.
3: A je to vlastně citát z jeho knihy Svět jako vědomí a nic. Vlastně, že to není jenom vražda, že žijeme na úkor někoho jiného, ale že to je vražda takzvané animality. Termín Ladislava Klímy, kterým vlastně popisuje všechno zlé, nízké a hnusné v člověku a tím, že my to zvíře v sobě nějakým způsobem anihilujeme, tak můžeme dospět nějaké božské. Kosti,
1: jednoduše řečeno, krásy a čistoty můžeme dosáhnout skrze zobrazení něčeho ošklivého a nečistého.
2: Člověk se neměl bát těch oblůdek, které jsou kolem nás, protože ty největší jsou vlastně v nás.
1: S čím by měli odcházet návštěvníci, kteří se přijdou podívat na vaši výstavu? Co byste si přál?
2: Pro mě je důležitý, že ten divák si to projde a jak to na něj zapůsobí, jestli bude odcházet a bude se smát nebo bude jako smutný, protože jak je to v pořádku. Jo? Takže za mě umění by mělo vyvolávat emoci, jak si říkal, ať už jakoukoliv.
1: A já ještě dodám, že celou výstavu si můžete prohlédnout do 21. listopadu. Z Pardubické galerie Artspace Nov, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v raní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jo jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší ty najmout dál.

třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíš jít najmout.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 30. září, svátek má Jeroným, to znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Mozartova opera Kouzelná flétna měla premiéru v roce 1791, to je 235 let. Ve vídeňském divadle ve Freihausu, později na Vídeňce, ji dirigoval sám Wolfgang Amadeus, a to pouhé 3 měsíce před svojí smrtí. Pohádkový příběh Kouzelné flétny je založen na zednářské symbolice a dodnes patří k nejhranějším dílům světového operního žánru. Městské divadlo v Mostě bylo slavnostně otevřeno v roce 1911, to je 115 let. Stará budova byla ale v říjnu 82 zbourána, v roce 1985 pak bylo v Mostě otevřeno divadlo nové. Československo přijalo Mnichovský diktát v roce 1938.
3: Především proto, aby se nemohlo tvrdit, že Československo je příčinou rozpoutání nové světové války,
2: postoupilo Sudety třetí říši. Ihned začalo stahování armády z pohraničí a smutnou atmosféru této doby nejlépe vystihuje rozhlasový projev ministra národní obrany generála Jana Syrového.
4: Prožívám nejtěžší chvíli svého života, neboť plním svůj nejbolestnější úkol, nad který lehčí by bylo zemřít.
2: Víte, že máme také říční policii? Už 85 let od roku 1941 střeží pražská poříční policie klid na 33 kilometrech řeky Vltavy od Vranské přehrady do Roztok. Před 30 lety začala i u nás doba mobilní. Společnost Radiomobil spustila 30. září 1996 první síť GSM. Mobilní telefonování se tak stalo dostupné všem.
5: And Miss World 2006.
2: První českou Miss World se před 20 lety v roce 2006 stala ve Varšavě Taťána Kuchařová. Ruský prezident Vladimir Putin před 4 lety podepsal smlouvy o připojení 4 Moskvou okupovaných východoukrajinských regionů k Ruské federaci, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Chersonské a Záporožské oblasti. Když se řekne jméno Štěpánka Haničincová, mnoho generací lidí si ihned vybaví své mládí.
6: Dobrý večer, vážený a milý Bertíku.
2: Herečka, dramaturgině a moderátorka Štěpánka Haničincová se narodila přesně před 95 lety v roce 1931 v Kvíčovicích na Plzeňsku.
6: Ale Bertíku, to by potřebovalo nějakou moc veselou pohádku, co říkáš?
2: A já přeju pěkný den.

0: 15.41, to byl Karel Gott. Když jsem já byl tenkrát kluk, tak to jsme trochu zavzpomínali, ale zpátky do současnosti. Už jen několik dní se můžou školáci hlásit do mise Zero G. Ti vybraní si pak vyzkouší, jaké to je na chvíli zapomenout, kde je nahoře a kde dole. Díky parabolickému letu ve speciálně upraveném letadle dostanou jedinečnou příležitost zažít stav bez tíže jako opravdoví astronauti. Informace zájemci najdou na webu Česká cesta do vesmíru CZ. Natáčela Karolína Burdová.
1: Ne, to je úplně crazy, že malej pohyb a jsi absolutně jinde.
2: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Nejmladší z nich byla 13-letá Anna Čapková.
3: Nepopsatelný, trošku už mě teď blbě.
2: Stejnou šanci teď mají další mladí nadšenci do vesmíru. Než se ale dostanou do letadla, čeká je několik kol výběru, popisuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
4: První bude představovací video a druhé už bude trošku specifičtější video s konkrétním zadáním. Dále je čekají dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi.
2: Organizátoři hledají mladé lidi, kteří si poradí nejen s bifláním, ale i s fyzickou a psychickou zátěží.
4: Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, musí být perfektně na tom fyzicky.
2: Přesto zájem o druhý ročník už teď překonal loňská čísla, říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
5: Máme tedy už více registrací, než bylo v tom prvním ročníku dětí z celé České republiky, a to i z větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste. Je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
2: Do mise Zero G se můžou přihlásit školáci ve věku od 13 do 18 let. Pro ty mladší má ale Česká cesta do vesmíru připravenou jinou možnost, jak se k českému vesmírnému programu přidat, popisuje Jan Spratek.
5: Aleš Svoboda, český astronaut, příští rok na oběžnou dráhu sebou poveze fyzicky 20 děl od dětí. A takováto soutěž právě běží a běží až do 30. listopadu.
2: Do Zero G se studenti můžou hlásit už jen do 5. října. Hned o den později se naopak otevře výběr pro učitele a dva z nich se připojí k vybrané posádce. Společně pak na konci dubna příštího roku vyrazí do vzduchu a na chvíli okusí svět bez gravitace. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: už za pár minut usednou k mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice Václav Vidra a Pavel Kučera, aby vás provedli dnešní humoriádou, takže už takto dopředu přejeme příjemnou zábavu a dál pohodový poslech Českého rozhlasu, ale teď nás ještě čeká spotřebitelský servis, ve kterém se dnes ptáte na technický problém. Jak ho vyřešit, navrhne náš odborník Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslal pan Zdeněk, který si koupil Blu-ray přehrávač, který však nekomunikuje s ostatními přístroji v domácnosti. Prodejce reklamaci odmítl, naznačil kupujícímu, že to neumí zapojit. Poraďte prosím, co mám dělat. Pane posluchači, nejdřív je potřeba rozlišit, jestli je koupený přehrávač vadný, anebo jestli se skutečně jedná o chybné propojení. Takže buď přehrávač vezměte a nechte si ho u prodejce přezkoušet, na to jste měl právo už při prodeji, a jestli je v pořádku, prostudujte návod k obsluze, nebo si nechte nějakým odborníkem překontrolovat propojení mezi přístroji.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
1: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. do 10. října ke Globusu v Pardubicích. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma. A to vše přímo z našeho statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové, kde seženete i brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Další informace zjistíte na smetanuslatek.cz. Na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejďte si ke Globusu do Pardubic pro krouhané zelí ze Smetanova statku. Těším se na vás.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Ranní školní spoj ze Starých Čívic na pardubickou Duklu bude vyjíždět dřív. Pardubická knihovna otevřela multimediální oddělení, cílí i na mladší generace. Superdávka má od zítřka nová pravidla. Rozšiřuje se například okruh samoživitelů s lepšími podmínkami na podporu. A zítra bude zase teplo a místy větrno. Jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou. Krásné slunné odpoledne. Pardubický dopravní podnik upraví od zítřka jízdní řád ranního spoje autobusové linky číslo 29. Ze Starých Čívic bude výjíždět o 10 minut dřív, tedy v 7.04. Zároveň nově zajede přímo k zastávce Popkovice školka, aby děti nemusely přecházet Rušnou hlavní silnici. Dřívější odjezd má také vytvořit větší časovou rezervu pro příjezd ke školám na Dukle a Višňovce. Krajská knihovna v Pardubicích otevřela multimediální oddělení. Návštěvníci ho najdou v místě bývalé regionální studovny, kam přestěhovala taky hudební sekci. Místo knihovníků jsou tam odborníci na multimediální tvorbu a nabízí lidem taky možnost vytvořit si vlastní hudbu, podcast, pracovat s fotografiemi, grafikou a virtuální realitou. Podle ředitelky Radomíry Kodetové tahle služba cílí taky na mladší generace.
4: Oni moc nečtou papírové knihy, hodně se orientují na elektronické knihy a potom samozřejmě na ty věci, jako jsou sociální sítě a další média. A to multimediální oddělení teďka je schopné nabídnout, aby se naučili v těchto věcích.

0: Hrať a řeku Kněžnou. Součástí budou také dva kruhové objezdy, další mimoúrovňové napojení a 6 mostů. Na konci se obchvat napojí na ulici Pod Budínem a přes ní na stávající silnici první třídy číslo 14. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Podmínky pro výplatu superdávky se od zítřka změní. Do okruhu zranitelných domácností budou nově spadat všichni samoživitelé s dětmi do 15 let. Díky tomu budou mít výhodnější výpočet třeba u podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Nově se taky bude podpora pro všechny žadatele počítat na základě cen bydlení v jednotlivých okresech. Pokračuje mluvčí rezortu Jakub Slavík.
2: Na webu MPSV je již k dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
3: Počasí.
1: Nadcházející noc bude jasná až polojasná, noční teploty 13 až 10 stupňů, zítra slunečno, jasno až polojasno a větrno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17, vítr mírný, částečně může být nárazový, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně stoupne, biomírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: 16 hodin, skoro 4 minuty, odpolední špička v centru Pardubic. Postojte si na obvyklých místech.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět a to tady a teď.
3: Humoriáda.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: skupina MIG 21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku Humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval hravěji.
1: No, protože jsem už sklerotický a zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom. No,
0: tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: jo, dobře. Já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No ne.
0: To nebudem zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou prakticky přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo
1: prvního,
0: pak to bude?
1: První hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Faltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svatý Václave. Ano. Tak, Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, ty jsi byl opravdu takový tichoučku do kujokulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té Měšťance, tak tam už se něco začalo takovýho jako probouzet, možná už v té deváté třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a někam přijdete třeba, že jo, a začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jenko se zajíknete a je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měla to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No a stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učil Burián a vám stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajhle děda dával aerovku a tajhle snad tý štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že? Toho Buriana. Takže to bylo pro mě skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden mužke, jedu vám takhle po Sahaře a proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem se zaneknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No, ale na Sahaře přece nejsou stromy. Dumba, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik imitátor Václav Faltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to, aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, byla menší. Malá, to byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. Mm-hmm. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A co učila?
1: Nož k třídní byla, učila všechno.
0: Jo, vlastně, v první třídě jsem učil všechno. Dávala
1: ty včeličky, ty razítka, jo. Prasátka do té knížky.
0: Ta odvážná to žena s padákem.
1: No, to byla, jmenovala se paní Želka Paříková.
0: Aha, tak no. Dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
1: No rádo se stalo.
0: Nakonec jsi byl vzdělán.
1: Byl jsem vzdělán, dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
0: Pojď.
1: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak se některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejsko a dělají haf, haf, no výborně to Aničko, a Anička se hlásí. Paní učitelko, kočičky dělají mňau, no moc dobrý, a Pepiček vzadu se hlásí. Paní učitelko, rybičky taky. Tak rybičky, ne, Pepičko, rybičky nemluví, rybičky jsou němé. To není pravda, paní učitelko, já jsem šel tuhle v noci čůrat a jak mají, v obejváku máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici a já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak tí urazím.
0: Jo, yeah. Tak. Děkujeme za tento
1: rádu
0: vtip.
1: Rádu se stalo. To je slušný vtip.
0: O Pepičkovi, výborně.
1: A jedno prostý slovo tam nepadlo.
0: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
3: No jo, to je
2: Václave,
3: pravda, no.
2: Zajímá tě to ještě po letech? Nebo...
3: tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
2: Už 20. To je neuvěřitelné, no.
3: Je.
2: A mrkneš na to občas?
3: Jo, tak jako jedním okem, no.
2: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
3: Jo, myslím tam, v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
2: Dobře.
3: Ale už je to pryč, to je, tu kapitolu...
2: Už bys do toho nešel, kdyby přišla ta příležitost teď?
3: Ne, nešel.
2: Před 20 lety
3: já
2: přece jenom
3: jsem si byl měl ještě. To štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou. Aha. Ta už by se mnou tancovat nechtěla, tak...
2: Ale to, že řekla.
3: Já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech. A
2: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním věku
3: trošku,
2: v podstatě.
3: Ano.
2: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli Václav Altus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Pepa ze Žace, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
3: Díky, a vás taky.
2: No.
4: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Kroga.
3: Ano, ano, to máte pravdu.
4: Bílý nemoci z Hugo Háze.
3: Ano.
2: No.
3: No děkuju.
2: Tak to se vám nebylo, Josefe.
3: To jste mě fakt potěšil.
4: Já to koukám po každý. A hlasuju Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
3: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak můžeme se třeba někdy tady pustíme dědu.
2: Uvidíme, uslyšíme.
3: Mějte se krásně, díky moc.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím.
2: Tak to je Standa. Ano.
5: Standa taky, Zemník, no.
3: Taky zdravíme.
5: A pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpaci. Já bych dal oba dva na jednou.
3: Oba dva na jednou, jo.
2: Což nejde.
5: Já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
2: Tak, Ježíš, Václavé, nejde, máš tak hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
3: Ne, já
2: Faltus
3: já dám,
2: nebo Donutil.
3: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas.
2: No.
3: To bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
2: Jeho.
3: Aby to nebyl Donutil potom.
2: No, necháme se překvapit. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne ptejí vám.
3: Vám
6: posluchačka
3: taky.
6: Stanislava. A srdečně zdravím pana Václava.
3: Díky.
6: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
3: Moc děkuju, vyříjde mi to rád.
2: Tak děkujeme a...
6: No, a vybírám, Pavle, Bčko, pana Donutila.
2: Zapsáno.
6: Hezký.
3: Mějte se krásně, díky, naschle.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
3: Taky dobrý den.
7: Já bych byla pro A. A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví k vašemu předevčerejšímu svátku.
3: Děkuju.
7: A pozdravuju vaši Janu.
3: Vyřídím.
7: A všichni, mějte
3: díky.
7: Se, naslyšenou. Naschle.
2: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
3: Výborně, jede paní z Frýdlandu.
8: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
9: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhány jedným páčovače, já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska, středa nebo čtvrtek a ten pán je demokracie, tak si můžeš vybrat.
10: Já jsem s ním jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi a ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Šterce povídá, ty Franto, ty jsi ten umělec, pověsí mi něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, se vidějte. No. A neplatili jsme nic.
8: Jo, že to
10: kdybych to
8: dobře
10: uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského. No,
8: jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, jde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někomu někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne, je s ním trošku lepší řeč.
10: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
8: Samozřejmě, jo, to se těch telefonátů se dělalo spousty. Já mi ještě, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká, lidově Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal, někde, myslím, že do Hradeckýho rádia, oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný, a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože že jo, kdyby se to jako předpísklo.
10: No a kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Faltus půjde vyzvednout, aby mu dali slevu, a kdybyste využil ten vhodný hlas, fungovalo by to?
8: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: Co dneska
2: to, takhle, ono to v podstatě neskončilo, protože přes leto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Tak jsem, převčírem jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Ke známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno. To jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Vodě Rádkách. No. A dneska teda hrajeme Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí. No.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní?
2: Ne. Ne, to ne, ne. Nemám.
1: Stíháš to všechno,
2: já,
1: dobře.
2: Jako, já jsem aktivní z donucení, no.
1: Jo,
2: jako když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy, no, prosím, odpočívej mezi tím, aspoň na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočívám.
1: No a naši diváci možná odpočívají. Aha. U seriálu, které si taky natočil, teď běží, oba dva od vody.
2: Jo, Polabí a Pod hladinou. No.
1: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to stádiu nachází, no. Já
1: ale jsem, točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím, no.
1: No ty nejsi, ale ten pán, co hraješ, já to jenom přesně.
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už prostě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch slapech, ale jinak jako dobrý, no, zatím to jde.
1: Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ale vypadá, ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu, koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu Atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
4: A proč se mě nemá nic stát?
3: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
4: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
3: Ty jsi ještě malinký.
4: A proč pak jsem malinký?
3: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
4: A proč nejsou teprve 4 roky?
3: No, poněvadž není 5.
4: A co kdyby mě bylo 5?
3: No, pak bys byl o rok starší.
4: A co je to starší?
3: No vidíš, támhle ta slečna je už starší.
4: Proč říkáš, strejčku, támhle ta?
3: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
4: Jak to tahle?
3: No víš, Miloušku, mlč hezky.
4: A proč mám mlčet hezky?
3: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
4: A proč nemám breče?
3: Poněvadž si muž.
4: A proč jsem muž?
3: No, poněvadž nejsi holčička.
4: A proč nejsem holčička?
3: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
4: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
3: No, vždyť to vidíš, miloučku.
4: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
3: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
4: Vyrostu já taky, tak.
3: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
4: A proč mám držet hubu?
3: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
4: Je, to bych byl rád, strejčku.
3: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
4: Poněvadž bych dělal párniček.
3: A jak bys dělal párniček?
4: No já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
3: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropí ulici.
4: Proč pak ten pán kropí ulici?
3: No poněvadž víc z plachu je prach.
4: A proč nás nepostříká?
3: No poněvadž nesmí.
4: A proč nesmí?
3: No poněvadž by nám zkazil šaty.
4: A proč by nám zkazil šaty?
3: Vodou, synáčku.
4: A proč vodou?
3: No poněvadž nekropí pivem.
4: A proč nekropí pivem?
3: No poněvadž by se opil.
4: A proč by se opil? Ty se taky opíš, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
3: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
4: A proč mě praštíš?
3: No poněvadž mě nadáváš.
4: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
3: A to není od nich hezký.
4: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
3: Tak jsem mu dal novej pohlavek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Vlasta Burian, trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu,
2: no,
1: s Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
2: No, všechno je zajímavé.
1: Souhlasíš se vším dobře.
2: Všechno je zajímavé.
1: Hlasujte, Ačko.
2: Tady se v podstatě člověk nemůže netrefit.
1: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, Humor Mezera A, Humor Mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04, tam pošlete, a nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne. Kdo je tu?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
4: Dobrý den.
5: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
4: Máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
6: Mějte se krásně.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den přeji.
6: I vám.
7: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
6: Děkujeme, my vás taky.
7: Chtěla bych poprosit pana Vašika, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
6: Jste hodná, no.
4: Ano, paní doktorko.
6: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
7: Ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
6: Děkuji, vidím.
7: A přeju si Ačko.
4: Děkujeme. Mějte se hezky.
7: Nashledanou.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a zdravím obzvlášť pana Bidru.
6: Díky.
8: Tady Petr z Hostína Umělníka.
6: Taky zdravím.
8: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
6: jo.
8: A tohle dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně,
6: ano.
8: Když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Castra. A to je ukázce, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Dětem se nám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
6: Díky moc.
4: Petře, děkujeme vám, Slavě, potěšen.
6: Pozdravujte děti.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Tady je Květové Švářnice, prosila bych Ačko a mohla bych se něco zeptat pana Vidry.
4: Určitě. Zkušte.
9: Jestli tam má těch tvojích psíků.
4: Dneska nemám
6: psíky.
4: Dneska je sám.
6: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
9: A já jsem vás viděla právě u toho šípa, no. Jak tam běhali. To bylo dobré.
6: Jo.
9: Takže myslela, že tam budete jemět.
4: Jo.
6: Tak nemám.
4: Tak Květo,
6: příště vemu.
4: Počkejte, Květo, hlasovala jste?
6: Ano, Ačko.
4: Ačko, jo. My to vždycky zapovídáme.
6: Mějte se moc krásně.
4: Tak máme to tam a ještě vy, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
6: I vám.
10: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
4: Dobrý den.
10: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
6: Díky.
10: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
4: Děkujeme, Honzo.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
10: Naslechlapím.
4: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
11: Ani nemrkl a řekl.
12: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
11: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechomelou zvolal.
12: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
11: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
12: No a proč by se tam měl dostat?
11: No, poněvadž tam bydlí.
12: No, proč tam bydlí?
11: No, poněvadž musí.
12: A proč musí?
11: No, poněvadž nechce spát na ulici.
12: A proč nechce spát na ulici?
11: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
12: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
11: Na to následovala celá řada otázek.
12: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru. Proč stričku nepraskneš jako bublina?
11: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
12: Proč ty není kočka?
11: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
12: Proč stričku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocenej? Proč když je ti horko nevyplazuješ stričku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš stričku rypák?
11: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
12: Proč bych jel rád do Uher, stričku?
11: Pane, já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
12: Já budu funět.
11: No tak jen fuň, chlapečku.
12: Já budu pouštět páru.
11: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
12: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
11: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
12: A proč mám čekat, strejčku?
11: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
12: Proč utíkáš, strejčku?
11: A za chvíli na to.
12: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
11: A to je moje zpověď.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že nikdy.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka, Vašíku šetřice.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, jo, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo, tak milá paní. Ačko. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se fajn, naschledík.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane Pavel, tedy Jirka Štrčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře.
3: Donutil no, jste nás skoro. Polívkou.
1: No. Tak jo, děkujem.
3: Děkuji. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru, a já bych chtěla pana Donutila, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
1: Marcelo, dobrý den, Marcelo, máme to zapsáno. Zdravíme dalšího, vítejte u nás v Humoriádě, kdo pak je tam?
6: Dobrý den,
1: dobrý.
6: Zdravím vás i vašeho hosta a přeju si pana Donutila, a přeji vám hezké odpoledne.
3: My vám tež děkujeme.
1: Skoro dvojhlasně jsme vám to zarecitovali. Dobré odpoledne.
7: Krásné, nádherné. Vaška Vidru zdraví Marta. Ještě si na mě pamatuje,
3: ano,
7: Vašku?
3: Ano, Marta.
1: Marta je nezapomenutelná.
7: A všechno nejlepší je všech svátku, Vašíku.
3: Díky moc, díky.
7: A zdravím taky Pavla Kučeru, kterého znám taky osobně.
1: Ano.
7: No a já vám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
1: Děkujeme
3: ahoj,
1: krásně. Celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: Tady Jarda, já vás zdravím. A dal bych si Jaruš, ale asi je to málo platné.
3: No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
1: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas tam je. Mějte se, naslyšenou.
8: Dobře, děkuju.
3: Díky, naschle.
1: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: My vás taky.
1: Ogaři vás.
3: Jste evidentně ze severu, z východu severu Čech.
9: Z východu Moravy.
3: Nebo Moravy vlastně ještě.
9: No.
1: Tak povídejte, vás. Povídejte.
9: A jestli jsou aj ve vysílání,
1: no
9: tak
1: jste.
9: Zdravím aj ostatní humoriádníky.
1: No super.
9: No.
1: Díky. Všichni Ogaři a Cérky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
9: Tak, děkuji. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Duháčovi.
1: Ačko nebo Bčko?
9: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
1: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
9: No tak Moraváka.
1: No tak to je jasné. No, tak děkujeme.
3: Mějte se
1: krásně, zdravíme krásný celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s Bolkem Polívkou jsou tu.
10: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říká, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal, vystartovali jsme, oni byli přibití k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni. Yeah. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Volkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenaci komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě. No, to bylo úžasný. Obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celé skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od svého, říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval: úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celýho dne. A Franta říkal, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
1: Tak Humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá, takže Václav Vidra se loučí, i Pavel Kučera.
3: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
1: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
3: Mějte se krásně, hezký den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Lidé v Holicích si přejí novou sportovní halu. Nový posudek ukazuje, kolik by stála. Koupaliště v Králíkách na Orlicko-Ústecku čeká modernizace. Studie navrhne možnosti přestavby bazénu i technického zázemí. Izrael i Saúdská Arábie vyšetřují dnešní incident, při kterém chtěl pilot havarovat s letadlem společnosti Fly Dubai. A zítra bude zase teplo. Jasno až polojasno, denní maxima až 24 stupňů Celsia. Zprávy má Petra Beránková. Krásné odpoledne. Radnice v Holicích na Pardubicku vyčíslila, kolik by stála výstavba nových městských sportovišť. Reagovala tím na návrhy místních, kteří si přáli nový skatepark, plavecký bazén, sportovní halu nebo víceúčelové sportoviště se zimním kluzištěm. Podle vypracovaného posudku se náklady pohybují ve stovkách milionů korun.
5: Jen výstavba nové sportovní haly s tribunou pro 300 lidí by podle odborného posudku stála až 220 milionů korun. Plavecký bazén by vyšel na asi 200 milionů korun. O tom, která ze staveb dostane zelenou a kde na ní město sežene peníze, by mělo rozhodovat až nové zastupitelstvo vzešlé z podzimních komunálních voleb. Z Holic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Přelouč spouští přípravy na stavbu budoucí nové cyklostezky do Štěpánova. Navržené jsou dvě možné trasy, finální ale zatím není schválená. Podmínkou je i změna územního plánu tak, aby město mohlo vykupovat potřebné pozemky. Vedle už fungujících cyklostezek do Klenovky a Lhoty by tak měl Štěpánov být další místní částí propojenou s městem tímto způsobem. Město Králíky na Orlicko-Ústecku připraví studii modernizace místního koupaliště. Zahrnovat bude přestavbu bazénu, technického zázemí i možnosti doplnění vodních atrakcí, například skluzavky nebo tobogánu pro děti. Posoudí taky různé varianty přestavby současné betonové vany, včetně možnosti její náhrady jiným typem konstrukce.
6: Modernizace se má týkat i technologií. Potřebná je například výměna rozvodu vody a zařízení pro její úpravu. Koupaliště, které město postavilo na konci 80. let, má kromě bazénu také travnatou plochu, volejbalové kurty a bufet. Kolik bude rekonstrukce stát a jak rozsáhlá bude, zatím ale jasné není. Podle radnice patří jeho oprava mezi priority města. O realizaci ale bude rozhodovat až nové zastupitelstvo. Z Králík na Orlickou

0: ním z izraelských cestujících. Řekl mi, že letadlo se dostalo do vývrtky a začalo klesat. Navzdory všem očekáváním se mu podařilo spolu s jedním z členů posádky vniknout do kokpitu a společně zneškodnili pilota, který se nožem pokoušel sabotovat systémy letadla.
1: Ministr obrany podle izraelských médií řekl, že dnešní incident byl podle prvních informací pokusem o džihadistický teroristický čin.
2: Počasí.
1: Nadcházející noc bude jasná až polojasná. Noční teploty klesnou ke 13 až 10 stupňům Celsia. Při uklidnění větru naměříte kolem 5 stupňů Celsia. Na horách pak bude 10 až 7, v kotlinách i výrazně míň. Čtvrtek zase teplý, místy větrný. Čeká nás jasno až polojasno, odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Denní maxima zítra 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio zítra jednička. Stejně jako dnes, mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Poměrně rušno na silnicích Pardubického kraje. První nehoda dvou osobních aut teď hlášená z Vysokého Mýta na Orlicko-Ústeckou v ulici Prokopa Velikého, což je litomyšlské předměstí, se srazila dvě osobní auta. A další nehoda, tentokrát dvě nákladní auta, silnice 310 na Orlicko-Ústecko před obcí Kameničná, tak opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. V kraji.
3: Dobrý den. Povodí Labe chystá opravu ochranné zdi u Čankovic na Chrudimsku. Poškodili ji velké povodně v roce 2024. I z našeho vysílání jste se to tehdy dozvěděli. Téma, kterému se dnes věnujeme v našem vysílání, tak se na něj zaměříme i za okamžik. V dni v kraji právě začínáme a slibujeme i podrobnou předpověď počasí pro náš kraj a předvolební speciál. Ten dnešní představí názory kandidátů, kteří se ucházejí o vaši přízeň v blížících se komunálních volbách. Dnes budou na řadě krajské Pardubice.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji se Zdeňkem Novákem.

0: Petra Beránková nám teď nabídne přehled toho, co jsme dnes ve vysílání přinesli.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré středeční odpoledne z Pardubic. Při dnešním konfliktu dvou mužů na poliklinice Kol v Pardubicích jeden z nich asi vystřelil z plynové postele pistole a utekl. Policie ho hledala. Nikdo nebyl zraněný. Policie to uvedla na síti X. Podezřelého 19-letého muže policisté v odpoledních hodinách zadrželi a zajistili jeho plynovou zbraň. Je podezřelý z trestného činu výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Veřejnosti v souvislosti s touto událostí už nehrozí žádné nebezpečí. Pardubický dopravní podnik upraví od zítřka jízdní řád ranního spoje autobusové linky 29. Ze Starých Čibic bude výjíždět o 10 minut dřív, tedy v 7.04. Zároveň nově zajede přímo k zastávce Popkovice školka, aby děti nemusely přecházet Rušnou hlavní silnici. Dřívější odjezd má také vytvořit větší časovou rezervu pro příjezd ke školám na Dukle a Višňovce. Na Vysokém Mýtě dnes přibyla poslední skupina kamenů zmizelých neboli štolprštajnů, které připomínají oběti nacistické perzekuce. Celkem 6 kamenů je nově v ulicích Sladkovského, Purkyňova a na dalších 4 místech ve městě. Povodí Labe chystá opravu protipovodňové zdi u Čankovic na Chrudimsku. Poškodili ji tam povodně v září 2024. Evakuovat se tehdy muselo 60 lidí. Podrobnosti z vysílání bude mít redaktor Josef Kopecký kolem 17:45. První nadzemní podlaží v přístavě základní školy u kostela v Moravské Třebové je dokončené a začne budování druhého patra. Hrubá stavba budovy by měla být hotová do konce letošního roku, říká vedoucí městského odboru investic Petr Matějka.
3: Ty přípravné práce byly o trošku pomalejší, než jsme předpokládali, a firma teďka časový harmonogram dohání. V tomhle nadzemním podlaží bude hlavně výdejna jídel, zázemí pro kuchařky, zázemí pro uskladnění koloběžek nebo kol, kterými děti přijíždí do škol.
2: Krajská knihovna v Pardubicích otevřela multimediální oddělení. Návštěvníci ho najdou v místě bývalé regionální studovny, kam přestěhovala taky hudební sekci. Místo knihovníků jsou tam odborníci na multimediální tvorbu a nabízí lidem také možnost vytvořit si vlastní hudbu, podcast, pracovat s fotografiemi, grafikou a virtuální realitou.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Ladíte Český rozhlas Pardubice, čtvrt na šest, pokračujeme v ohlížení se za tím, co jsme vám nabídli dnes v našem vysílání, co se stalo v našem kraji, co jsme sledovali, tak třeba tohle. Povodí Labe chystá opravu ochranné zdi u Čankovic na Chrudimsku, poškodili velké povodně v roce 2024. Místo je sice zajištěné, ale následovat mají výraznější úpravy, aby se podobná situace nemohla opakovat. No a Jakub Malý se na to vše ptal reportéra Josefa Kopeckého v našem Dobrém ránu a nejdříve ho zajímalo, co se tehdy při záplavách u Čankovic stalo.
1: Záplavy tehdy zasáhly hned několik obcí na Chrudimsku. Velké problémy způsobila hlavně řeka Novohradka, která rychle vystoupala na třetí povodňový stupeň a hrozila dokonce extrémní povodeň. A právě před Novohradkou chrání Čankovice soustava betonových hrází. Ty byly dimenzované na 50-letou vodu, jenže tentokrát dorazila staletá. Hráz pod vesnicí nápor nevydržela, znamenalo to tehdy rychlou evakuaci 60 lidí a několik zatopených domů a sklepů.
2: Jaké úpravy vodohospodáři plánují?
1: Důležité je, že voda netekla přes ráz, ale prorazila si cestu pod ní. Vymletý kráter byl brzy po povodních zajištěný betonovou plombou, jenže podloží v tomto úseku je narušené a bude nutný výraznější zásah. Možné řešení je proto převedení potoka do nového potrubí, zhutnění materiálu u zdi a násep, který by průsaku zabránil.
2: A kdyby měla přijít oprava na řadu?
1: Povodí Labe si zadalo vypracování podkladů ke stavbě a se samotnou opravou počítá nejdříve v příštím roce. Náklady přitom odhaduje asi na 3 miliony korun, ale částku upřesní právě až navržený postup zajištění zdi.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji. Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Připomínám v našem magazínu Den v kraji, že se blíží komunální volby a že vám představujeme kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech Pardubického kraje. Za chvíli tady vypukne v uvozovkách speciální vysílání, které se zastaví v Pardubicích, tak si na to počkejte. Teď se podíváme, jak bude.
1: Počasí.
0: Říkám si před Imrichem Drapákem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, jestli ten krásný podzimní den vydrží i teď k večeru a večer.
2: Bude stále hezky až do večera. Dneska je po ty nějakých 21 až 24 stupňů na obloze jasno až polojasno. Trošku nás trápuje ten vítr, ten je mírný, jeho východní až východní. 3 až 7 metrů za sekundu v průměrech na té Českomoravské vrchoně. Tam je i čerstvý, 4 až 8, jsou tam i nárazy kolem 15 metrů. Prostě podmínky jsou dneska ale dobré, aby na tom číslo jedna mírná zátěž.
0: Podzimu patří vítr, tak se ptám, jestli si ho užijeme zítra.
2: Ještě bude foukat. 13 až 10 minimální teploty při uklidnění větru kolem 5 a jasno nebo polojasno. V noci by ten vítr mohl být jenom nějaký slabý nebo mírný. Vítr se opět rozfouká, nějaký východní a východní 3 až 7 metrů za sekundu, opět bude slabnout až večer. Teplotně stejný, 21 až 24 stupňů, jasno až polojasno. Odpoledne potom od západu nám začne přibývat oblačnost. Bude nás přecházet zpátek studená fronta, ta nám ale přinese pouze jenom nějakou zvětšenou oblačnost, takže musíme počítat pátek. A nebo někdy ve čtvrtek na večer už více oblačnosti, ale bez srážek. Teplotně žádný velký rozdíl tam není, pořád bude nějakých 22 stupňů. V sobotu se spíše už slunečno, jak bude ubývat ta oblačnost, krajní teploty nějakých 10-7, maximální opět kolem těch 21-22 stupňů. V neděli trošku více oblačnosti a tam by mohlo být nějaký 10 až 7 opět ty minimální teploty, týden opět někde kolem 21 a tam by se nám možná mohla nějaká slabá přehánka na horách objevit, protože nám zde přechází zase slábnoucí frontální systém.
0: Takže o víkendu nebude úplné azuro, ale mohl by to být, jak se říká, další víkend jako malovaný. Tak vám to už s předstihem přejeme ve středu 30. září, ať se ten první říjnový víkend vydaří. 17 hodin 26 minut, dáme si Spice Girls a pak už se vydáme, jak jsem řekl, za lídry stran hnutí různých koalic v komunálních volbách v Pardubickém kraji, v krajských Pardubicích, aby nám řekli, jaké mají představy, co se týká parkování a dalších záležitostí. Tak si na to počkejte.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte další díl speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu, věnovaného podzimním komunálním volbám. Každý všední den vám v něm představujeme lídry kandidujících stran a hnutí v Pardubickém kraji. Od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Novák. Postupně se zaměřujeme na všechna okresní města, která jsme se řadili podle abecedy. Včera jsme navštívili Chrudim, dnes se podíváme do Pardubic. Mým hostem je jako včera redaktorka zpravodajství Naďa Kubínková. Naďo, pěkný večer.
2: Hezký podvečer.
0: Komunální volby 2026.
1: Pardubice jsou krajským městem na soutoku Labe a Chrudimky. Díky tomu, že leží na hlavním železničním koridoru, patří k dobře dostupným městům, kde žije přes 92 tisíc obyvatel. Město je rozdělené do 8 městských obvodů. Obyvatelé budou proto v letošních komunálních volbách vybírat dvě zastupitelstva městské a také zastupitelstvo svého obvodu. Které strany a hnutí se před 4 lety dostaly do vedení města Pardubice, tedy na takzvanou velkou radnici, tak to už je otázka právě pro Naďu, která odpovídá.
2: V roce 2022 vyhrálo pardubické komunální volby hnutí ANO 2011, které získalo 12 mandátů v 39 členném zastupitelstvu. Na velké radnici vytvořilo koalici se sdružením Žijeme Pardubice, které mělo 4 mandáty. Třetím koaličním partnerem bylo se 4 křesly uskupení Společně pro Pardubice. Koalice tak měla 20 z 39 zastupitelů, tedy těsnou většinu jediného hlasu. Primátorem se stal Jan Nadrchal z hnutí ANO. V opozici skončila koalice spolutvořená ODS, KDU ČSL a TOP 09. Opozičními stranami byly také Piráti, Naše Pardubice a SPD.
1: Naďo, můžeme říct, která témata v uplynulých 4 letech nejvíce v Pardubicích rezonovala?
2: Tak Pardubice v uplynulém volebním období řešily především dopravu, přetížené komunikace a parkování, včetně rozšiřování placených parkovacích zón. Po zhruba 15 letech příprav město schválilo nový územní plán. Důležitým tématem je také bydlení. Velkou roli tradičně hraje sport, především podpora profesionálního sportu a budoucnost místního fenoménu hokejového Dynama. S tím úzce souvisí i hojně diskutovaná stavba nové multifunkční arény, kterou prosazuje spolumajitel hokejového klubu Miliardář Petr Dědek. V souvislosti s dalším rozvojem města se diskutovalo také o ochraně zeleně a podobě veřejného prostoru, například při proměně náměstí Republiky nebo revitalizaci Červeňáku. Opět se také začalo mluvit o tom, jak mají ve městě fungovat městské obvody a jejich malé radnice. Objevují se přitom i hlasy pro jejich úplné zrušení.
1: Byly v Pardubicích v uplynulém volebním období nějaké větší kauzy nebo kontroverze, které výrazně ovlivnily dění na radnici?
2: Tak tou největší politickou kauzou byla bezpochyby série policejních zásahů kvůli podezření z ovlivňování veřejných zakázek. Už v lednu 2022 policie zasahovala na odboru dopravy kvůli zakázkám malého rozsahu. Vyvrcholením byla razie v listopadu 2023, při které policie zadržela mimo jiné tehdejšího radního a bývalého primátora Martina Charváta. Celkem tehdy obvinila 19 lidí a několik firem. Vyšetřování se týkalo veřejných zakázek města a jeho firem. V lednu 2026 policie obvinila dalších 7 lidí a 6 firem. Podle Národní centrály organizovaného zločinu mělo jít nejméně o 217 zakázek v hodnotě zhruba 61 milionů korun. Samostatně se pak rozvinula kauza zakázky na parkovací dům u Enterie Arény. Před soudem v roce 2026 stanulo 6 obžalovaných, včetně Charváta a bývalé náměstkyně Heleny Dvořáčkové. Státní zástupkyně je viní ze jednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinností při správě cizího majetku. Zakázka měla hodnotu zhruba 340 milionů korun. Obžalovaní vinu odmítají. Soud ale stále pokračuje.
0: Komunální volby 2026.
1: A teď se dostáváme k zásadní otázce, totiž které strany a hnutí se letos ucházejí o hlasy pardubických voličů, Naďo?
2: Proti stavu před 4 lety se změní koalice, vznikla totiž nová spojenectví. Hnutí ANO vede stále současný primátor Jan Nadrchal, uskupení Žijeme Pardubice se v letošních volbách rozšířilo o další subjekty. Před 4 lety kandidovali zástupci ČSSD, Sdružení pro PCE 21 a nestraníci, teď se přidají i další. Sdružení Sdružení Pardubáci, Sdružení pro Pardubice, Patrioti Pardubic a Hnutí My. Lídrem je dosavadní náměstek primátora Jakub Rychtecký. Občanští demokraté budou ve volbách na pardubický magistrát kandidovat samostatně. V roce 2022 byli součástí koalice Spolu s Lidovci a TOP 09, stejně jako v celostátních volbách. Lídrem se stal předseda oblastního sdružení ODS Pardubice Ondřej Tichý. Pro podzimní komunální volby v Pardubicích vzniklo nové uskupení Progresivní Pardubice, které sdružuje Piráty, TOP 09 a Zelené, strany, které jsou teď v opozici. Lídrem je dopravní inženýr a zastupitel Martin Slezák z TOP 09. KDU ČSL pro volby hledala koaliční partnery, ale neuspěla. Ostatní subjekty většinou už byly dohodnuté s někým jiným, případně se s Lidovci neshodli na programových prioritách a podobě spolupráce. Letos kandidují s podporou nestraníků. Lídrem nových Lidovců je v Pardubicích dopravní inženýr Petr Netolický. Kandidátku Hnutí Starostové a nezávislí STAN v Pardubicích vede do říjnových komunálních voleb politolog, projektový manažer a občanský aktivista za manželství pro všechny Daniel Vondra. SPD staví do čela zastupitele Leoše Jandu z Trikolory. Za uskupení Naše Pardubice bude lídrem zastupitel Filip Sedlák jako před 4 lety. Nově vzniklo také Hnutí Srdcem pro Pardubice. Do voleb vede kandidátku vysokoškolský učitel Josef Rak. Hlavním podporovatelem tohoto hnutí je podnikatel Petr Dědek, většinový majitel HC Dynamo Pardubice.
1: No a jak vypadají v Pardubicích, co si tak zaznamenala jednotlivé kampaně?
2: Je to zajímavé, v Pardubicích, kde o přízeň voličů usiluje 9 uskupení, kandidáti sázejí hlavně na billboardy, sociální sítě, mítingy a letáky. Progresivní Pardubice například uklízeli zanedbaný podchod na Karlovině, nové Hnutí Srdcem pro Pardubice láká na známé hokejové tváře v čele s Petrem Sýkorou, ODS pořádá setkání s voliči, ANO slibuje, že nezvýší jízdné pro seniory v MHD a noví Lidovci přichystali návštěvu předsedy strany Jana Grolicha. Do Pardubic přijal také předseda SPD Tomio Okamura. Lídr uskupení Naše Pardubice Filip Sedlák pojal propagaci kontroverzně, nechal se zapsat na kandidátky hned ve 3 městských obvodech, což dokonce posuzoval soud.
1: Který rozhodl, připomeňme?
2: Pardubický soud návrh uhnutí ANO na zrušení kandidátních listin strany Naše Pardubice ve 3 městských obvodech zamítl. Podle hnutí ANO měl lídr strany Naše Pardubice Filip Sedlák porušit svoji několikanásobnou kandidaturou zákon. Soud ale upozornil na to, že případná překážka volitelnosti, například chybějící trvalý pobyt v obvodu, může do voleb pominout. Sedlák dříve uvedl, že trojnásobnou kandidaturou chtěl upozornit na podle něj zbytečnou existenci městských obvodů.
1: Předvolební situaci v Pardubicích nám ve vysílání Českého rozhlasu rozebrala redaktorka zpravodajství Naďa Kubínková. Už za pár okamžiků vám představíme postoje jednotlivých stran, hnutí a uskupení k budoucnosti Pardubic. Hned v úvodu se zaměříme na problém nedostatku parkovacích míst na městských sídlištích.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Pardubice.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Ano, posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Pardubice k nadcházejícím komunálním volbám. U mikrofonu je stále Zdeněk Novák a mým hostem je redaktorka zpravodajství Naďa Kubínková. Všem 9 kandidujícím stranám, hnutím a uskupením jsme poslali trojici otázek k tématům, která se dotýkají obyvatel města a řešit je zřejmě bude radnice i v příštích 4 letech. Odpovědi Českému rozhlasu Pardubice zaslalo všech 9 stran a hnutí kandidujících v nadcházejících komunálních volbách v Pardubicích.
0: Komunální volby 2026.
1: V první otázce jsme se všech kandidujících subjektů zeptali na to, jakým způsobem chtějí vyřešit na pardubických sídlištích nedostatek parkovacích míst pro obyvatele. Naďo?
2: Kandidáti se shodují na kombinaci rozšiřování parkovacích kapacit a rezidentního parkování, liší se hlavně v míře regulace a v přístupu k zeleni. Jan Nadrchal z ANO chce rezidentní parkování spojit s výstavbou parkovacích domů a záchytných parkovišť, zmiňuje projekty na Vápence, v Polabinách a na Dubině i možnost rozšířit některá parkoviště o další patro. Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice chce postupně zavést rezidentní parkování v celém městě a zároveň stavět parkovací domy například v Polabinách, na Dukle a Karlovině. Dostatek míst požaduje také u nové výstavby na brownfieldech. Ondřej Tichý z ODS podporuje zachování parkovacích míst při rekonstrukcích a výstavbu nadzemních i podzemních parkovišť. Rezidentní parkování by podle něj mělo přijít až po navýšení kapacity a dohodě s obyvateli. Martin Slezák z Progresivních Pardubic chce kombinovat regulaci s navyšováním kapacity, ale bez ubírání zeleně. Podporuje zvýhodnění rezidentů a cenovou regulaci, která má omezit dlouhodobě odstavená auta.
1: Poprosím ještě o odpovědi zbývajících 5 kandidátů.
2: Lídr Nových lidovců Petr Netolický chce rozšířit rezidentní parkování a první auto v domácnosti s trvalým pobytem nechat zdarma. Omezit chce také vyhrazená místa pro soukromé subjekty. V nejzatíženějších lokalitách navrhuje lehká nadzemní stání na zpevněných plochách bez úbytku zeleně. Leoš Janda z pardubického SPD považuje za hlavní řešení parkovací domy. U nové výstavby by zavedl nejméně 1,5 parkovacího místa na byt a zachoval průjezd pro hasiče a záchranku. Josef Rak z Hnutí srdcem pro Pardubice prosazuje parkovací domy a záchytná parkoviště P+R. Chce zvýhodnit rezidenty, nastavit férové tarify pro dojíždějící a zavést časově omezené parkování zdarma. Pomoci má i lepší MHD. Filip Sedlák za Naše Pardubice navrhuje zvýšit kapacitu pomocí 2 podlažních parkovacích domů. První auto rezidenta chce zdarma a větší tlak chce vyvíjet na developery, aby u nových projektů zajistili více míst. Daniel Vondra ze STAN by zavedl parkovací místa především pod zemí, aby nad nimi zůstal veřejný prostor a zeleň. Prosazuje jednotný systém a zvýhodnění rezidentů. Zaměřit se chce také na dlouhodobě odstavená auta, jejichž odstranění by uvolnilo část kapacity.
1: Ve speciálním předvolebním vysílání Českého rozhlasu jsme se dnes zaměřili na Pardubice a právě teď jsme rozebrali téma pardubického parkování na městských sídlištích. Kompletní odpovědi všech kandidujících stran a uskupení najdete na webu Českého rozhlasu Pardubice, pardubicerozhlas.cz. No a už za chvíli se zaměříme na téma číslo 2. Další rozvoj civilní části pardubického letiště.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte předvolební speciál Českého rozhlasu Pardubice věnovaný komunálním volbám, je to tak? V tomto dílu společně s redaktorkou zpravodajství Naďou Kubínkovou rozebíráme situaci v Pardubicích. Lídrů kandidátek jsme se zeptali, jestli má smysl investovat do dalšího rozvoje civilní části letiště v Pardubicích. A také na to, jestli se má u letiště stavit hotel, případně kongresové centrum. Tak jaké jsou odpovědi, Naďo?
2: Žádný z 9 kandidátů neříká, že by se civilní část letiště neměla rozvíjet vůbec. Rozdíly jsou především míře podpory dalších veřejných investic. Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice jednoznačně podporuje další rozvoj letiště, nové linky, parkování, kargovou dopravu i kvalitnější služby a do budoucna také hotel s kongresovým centrem. Jan Nadrchal z Hnutí ANO další investice podporuje stejně jako výstavbu hotelu nebo kongresového centra. Upozorňuje ale na nutný souhlas armády. Leoš Janda, který vede SPD s podporou Trikolory, Svobodných a nezávislých, chce letiště dál rozvíjet a konkrétně podporuje hotel u terminálu, zatímco u kongresového centra je zdrženlivější. Daniel Vondra ze STAN rozvoji civilní části letiště říká jednoznačně ano. Další stavby ale podmiňuje jejich ekonomickou smysluplností, soukromým investorem a požadavky armády. Také Josef Rak z Hnutí srdcem pro Pardubice rozvoj podporuje. Podle něj je ale potřeba postupovat dlouhodobě a v součinnosti s armádou. Před dalšími městskými investicemi chce navíc dosáhnout vyrovnaného hospodaření letiště.
1: Jak se na rozvoj civilního letiště v Pardubicích dívají na další strany a hnutí?
2: Další kandidáti rozvoj letiště podporují, další veřejné peníze do něj ale investovat nechtějí. Ondřej Tichý z ODS letiště podporuje a připouští hotel či kongresové centrum, pokud je bude financovat soukromý investor. Před dalšími většími investicemi chce ale prověřit hospodaření letiště. Martin Slezák za Progresivní Pardubice považuje za důležité, aby letiště nejdřív prokázalo svou životaschopnost. Další investice z městského rozpočtu teď nepovažuje za potřebné, soukromým investicím ale nebrání. Filip Sedlák za Naše Pardubice další veřejné peníze do letiště nechce. Proti soukromé investici do hotelu či výstavních prostor ale nic nemá. Petr Netolický, který vede Nové Lidovce a Nestraníky, připouští rozvoj pouze při jasné ekonomické logice. Hotel nebo kongresové centrum z veřejných peněz odmítá a případné komerční zázemí chce ponechat soukromým investorům.
1: To bylo tedy téma dalšího rozvoje letiště v krajském městě, kterému jsme se věnovali ve speciálním předvolebním vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Právě na webu naší stanice najdete také kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí. Objeví se tam už po 18. hodině. Za okamžik se opět přihlásíme a budeme mluvit o využití zatím nezastavěných pardubických brownfieldů.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Pardubice.

0: Volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: A my se opět vracíme do studia ke speciálnímu předvolebnímu vysílání Českého rozhlasu. Pardubice mají několik brownfieldů, tedy bývalých nebo nevyužívaných areálů vhodných k přestavbě. Lídrům kandidujících hnutí a stran jsme proto položili otázku, jaké navrhujete využití zatím nezastavěných pardubických brownfieldů a jak by se mělo o jejich budoucí podobě rozhodovat. Nadia přináší shrnutí odpovědí.
2: Kandidáti se liší hlavně v tom, jakou roli brownfieldům přisuzují a jak aktivně má do jejich podobě vstupovat město. Petr Netolický za Nové Lidovce a nestraníky je chce využít především pro dostupné bydlení. Městské nájemní a družstevní byty, startovací bydlení pro mladé rodiny a byty pro klíčové profese. Jan Nadrchal z Hnutí ANO navrhuje kombinovat městské nájemní a družstevní bydlení se soukromou výstavbou. Na Hurce a v Masarykových kasárnách chce připravit nové městské čtvrti s bydlením, vybaveností a kvalitním veřejným prostorem. Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice klade důraz na dostupné městské bydlení především v těchto dvou lokalitách. Na Hurce počítá s družstevními byty a soukromou výstavbou, v kasárnách s novou čtvrtí včetně školy. Podle něj trh sám dostatek dostupného bydlení nezajistí. Josef Rak z Hnutí srdcem pro Pardubice chce využití brownfieldu přizpůsobit potřebám jednotlivých lokalit. Vedle dostupného bydlení zmiňuje Hurku, Masarykova kasárna a kávoviny a zdůrazňuje také parkování, zeleň, sport a občanskou vybavenost. U soukromých brownfieldů chce s vlastníky jednat a motivovat je k využití přínosnému pro město.
0: Komunální volby 2026.
1: No a jak se k otázce využití nezastavěných brownfieldů stavějí zbývající kandidující lídři, Naďo?
2: Martin Slezák za Progresivní Pardubice a Daniel Vondra z Hnutí STAN se shodují na představě nových komplexních městských čtvrtí. Brownfieldy podle nich nemají sloužit jen bydlení, ale také službám, práci, občanské vybavenosti, zeleni a kvalitnímu veřejnému prostoru. Oba zároveň počítají s aktivní rolí města a spoluprací se soukromými investory. Ondřej Tichý z ODS má podobný důraz na využití území uvnitř města, ale jeho přístup je diferencovanější podle polohy. Brownfieldy u centra vidí pro bydlení a smíšenou zástavbu, zatímco okrajové a průmyslové areály mohou podle něj zůstat pro výrobu, sklady a služby. Leoš Janda z SPD se od ostatních liší hlavně důrazem na celkovou koncepci města. Neřeší tolik konkrétní typ využití, ale požaduje, aby město předem určilo, co v jednotlivých lokalitách připustí a řešilo zároveň dopravu, parkování a vybavenost. Filip Sedlák za naše Pardubice je nejméně konkrétní v určení hlavního využití. Připouští park, bydlení, výrobu i ostavné parkoviště a zdůrazňuje především postupné rozhodování podle konkrétní lokality a zachování kvality života stávajících obyvatel.
1: Tak to jste slyšeli názory lídrů jednotlivých stran hnutí a koalic kandidujících do pardubického zastupitelstva. Odpovědi na tři stejné otázky zaslalo všech 9 kandidujících politických uskupení. Jejich názory a postoje stručně představila redaktorka zpravodajství Naďa Kubínková. Kompletní písemné odpovědi jednotlivých lídrů uvidíte na webu Českého rozhlasu Pardubice, pardubicerozhlas.cz. Třetí díl předvolebního speciálu uslyšíte už zítra, tentokrát se zaměříme na Svitavy. Teď se loučí Zdeněk Novák.
2: A Naďa Kubínková, hezký zbytek dne a naslyšenou.
1: A ještě poznámka k Pardubicím. Lídry kandidátek do pardubického zastupitelstva jsme pozvali do série živě vysílaných předvolebních besed. A vy si to můžete naladit už příští týden v pondělí, v úterý a ve středu po 17. hodině.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ve Skleném na Svitavsku budou lidé příští týden v referendu rozhodovat o tom, jestli obec podpoří výstavbu větrných a pozemních fotovoltaických elektráren. Moravská Třebová přestavuje bývalou továrnu na kulturně společenské centrum. Práce jdou zatím podle harmonogramu. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Petrolejáři v prvních dnech očekávají ztráty. A nás zítra na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Ve Skleném na Svitavsku budou lidé příští týden v referendu rozhodovat o tom, jestli obec podpoří výstavbu větrných a pozemních fotovoltaických elektráren. Hlasování se uskuteční 9. a 10. října současně s komunálními volbami. V první otázce se lidé vyjádří k větrným elektrárnám, ve druhé k fotovoltaickým elektrárnám na nezastavěných a zemědělských plochách. Referenda na stejné téma budou také v Mikulči, Kamenné Horce a Dětřichově. Přestavba bývalé továrny na kulturně společenské centrum MIZA v Moravské Třebové pokračuje podle plánu. První etapa, která bude stát 60 milionů, by měla být hotová na podzim příštího roku. Dělníci už dokončili výměnu kanalizace a vybudovali taky retenční nádrže na vodu, říká vedoucí odboru rozvoje investic Petr Matějka.
2: Nyní se pracuje intenzivně na zahradě, na vnitřní otevřené zahradě, kde už jsou natřené sloupy, táhla, dochází v opravě povrchu omítek a je příprava na vytvoření zálivu pro výsadbu zeleně.
0: Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 40 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
3: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
4: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
3: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
5: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které jste nakupoval, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
3: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: V Maďarsku poprvé od pádu komunismu skončil ve vazbě bývalý ministr. Miklós Šesták měl ve vládě Viktora Orbána na starosti národní rozvoj. Podle vyšetřovatelů přijal úplatky za v přepočtu přes 650 milionů korun. Šesták obvinění odmítá, poslanecké imunity ho parlament zbavil tento týden.
1: Počasí.

0: Zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Pozor, čerstvé omezení v Pardubicích v ulici Volkrova opravují povrch silnice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A je tady po týdnu.
0: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
2: A Karel Sladký přeje kvízovkářům hezký podvečer, hodně štěstí. Dnes si s námi zahrajete o deskovou hru od Albion Žižka z Rotovaje vůdce. Sestavte svoji družinu a staňte se slavným žoldnéřským kapitánem. Parádní výhra dnešní kvízovky. Držíme vám pěsti. Kvízovka je také na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka a úplně nahoře už je i šťastné číslo pro dnešní podvečer, dnešní hru. Snad pro vás šťastné bude. Když se dovoláte, řeknete nám ho, automaticky postoupíte do slosování o deskovou hru od Albion Žižka o tuto dnešní hodnotnou výhru. Kvízovka s datem 30. září, poslední zářijová kvízovka. Ať vám září, ať vám přinese štěstí, to vám z Českého rozhlasu přejeme. Jakub Kvášovský na vás také připraven, také si připravil nějaké to tvrzení kvíz. Sázka na Jakuba. 25 písniček, stejně jako otázek nachystaných pro vás, pro váš hezký podvečer. Zkuste štěstí, popovídáme si, pobavíme se k tomu písničky, které máte rádi. Co si víc přát, tak snad to štěstí. To vám všem, kteří se dovoláte do Českého rozhlasu a do kvízovky, určitě už v tuto chvíli přejeme. Tak ještě jednou internetová stránka Českého rozhlasu a pořad kvízovka. Nahlédněte. Hodně štěstí při poslední zářijové kvízovce přeje Karel Sladký. Hezký podvečer.

0: Máte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A jak si zahrát kvízovku, je to poměrně jednoduché. Horší je dovolat se k nám do Českého rozhlasu. Když se vám to podaří na číslo 726 46 46 46, dostanete soutěžní otázku. To podle čísla, jaké si vyberete od jedničky do 25. Pokud na soutěžní otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování. Dnes o deskovou hru od Alby Jan Žižka z Rod Vojevůdce. Hodnotná výhra od Alby. Držíme vám pěsti. Někde je také sázka na Jakuba, pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub Kvášovský vám položí otázku. Na vás bude, jestli budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Je připraveno 25 otázek, 25 kvízů. Šťastné číslo, to je na webu Českého rozhlasu, určitě už jste se podívali před malou chvílí, protože chcete zavolat, říci nám ho a tak si automaticky hladce zajistit postup do slosování před 19. hodinou. Držíme pěstě, ať se vám v kvízovce daří. Třeba se budete inspirovat i písničkami od jedničky do 25. Dnes naposledy zářijová hudební nabídka a teď i možná nápověda pro vás.
2: Ako mladé dievče.
1: Čtyřka čerešně, Hana Hegerová.
2: Už je to za nami.
1: Pod čtyřkou Hana Hegerová můžeme si ji pustit.
2: S našimi chlapcami.
1: Činasky pod číslem 8, Činasky a Klára osmička.
3: Nejsem nějaký ten chlápek, jsem solidní.
1: Gypsy Kings, Bamboleo, 12, číslo 12, že by to bylo šťastné číslo pro dnešní hru. To je 12. Věru Špinarovou máte pod číslem 17, stůj, Věra Špinarová. Je, tak to si můžeme hrát, to je 25, číslo 25. 25 otázek možných úkolů, čísla od jedničky do 25. Vyberte dobře a ať se podaří dovolat i se šťastným číslem k nám do kvízovky Českého rozhlasu. Dnešní hlavní výhra s datem 30. září za to stojí desková hra od Alby Jan Žižka z Rod Vojevůdce. Sestavíte si svoji družinu a stanete se slavným žoldnérským kapitánem. Kdo by to nechtěl? Hodně štěstí, ať se vám v kvízovce daří.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
1: Těšíme se na prvního kvízovkáře. Zdravíme do celé republiky, do Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého kraje, do Prahy, na Moravu, do jižních Čech.

0: Do Pardubic pozdravím pana Josefa. Pane Josefe, hezký středeční podvečer, poslední zářijový, dobrý den.
1: Krásný podvečer i vám, i posluchačům.
0: Jaký byl pro vás poslední zářijový den? Co vás potěšilo, co vám dnes udělalo radost?
1: Já si myslím hlavně to počasí. Je příjemně, je fajn. Jo, lidi se smějou, jsou spokojení, tak jsem taky spokojený.
0: A myslím, že mnozí jsou spokojení, babí léto, ještě má být nějakých 23-24 stupňů Celsia. Takže užívejme si to ještě, ale teď si užijeme to, co je ve hře.
2: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: A ve hře je desková hra od Alby Janžiška z Rod Vojevůdce, to je hlavní výhra dnešní kvízovky, čísla od jedničky do 25, i to šťastné číslo na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Tak jsem zvědav, jestli pan Josef vsadí právě na to šťastné číslo z toho našeho webu, pane Josefe.
1: Na web jsem se nedíval, ale mám šťastné číslo 12.
0: 12, 12, šťastné číslo. Čímže je to pro vás šťastné číslo?
1: Je to den mýho narození.
0: Ano. Bambole od Gypsy Kings, písnička pod 12. A pod 12 je také televizní retro kvíz. Pustíme si střiženou znělku jednoho kdysi velmi oblíbeného televizního pořadu. Na vás bude, abyste nám řekl, o jaký pořad šlo.
1: Ano.

0: Balet Československé televize nastupoval a tento pořad, estrádní pořad, ohlašovala vždy tato znělka. Myslím, že mnozí už jsme se těšili, čekali, co si na nás ti dva zase vymyslí a připraví, pane Josefe.
1: Ano, přesně tak. Bylo to televariete.
0: Ano, televariete, které i v dnešní době můžeme při reprízách sledovat a myslím si, že ten humor je nadčasový. Vladimír Dvořák, Jiřina Bohdalová, paráda. 12. televariete, ať přinese štěstí i před 19. hodinou, protože jste tam s číslem 12, pane Josefe Spadovic.
1: Děkuji moc a přeju krásný večer.
0: Krásný večer i vám. Mějte se hezky v Pardubicích, ať počasí vydrží. Naschledanou. Český rozhlas Kvízovka, hrajete o deskovou hru od Alby Jan Žižka. Pan Josef Spardubic je tam s číslem 12.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46 46.
0: A teď už se dáme Gypsy Kings, Bambaleo, pro váš příjemný středeční podvečer s Českým rozhlasem.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Ještě stále máte možnost zvolit šťastné číslo, které je na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Ještě té možnosti nikdo nevyužil. Tak možná pan Vlastimil, který se k nám dovolal teď. Pane Vlastimile, zdravíme vás. Dobrý podvečer, vítejte v Kvízovce.
2: Dobrý večer.
1: Vám také, co vám dnes udělalo radost? Poslední zářijový den?
2: No, krásný den, slunečný, jo, a věnuji ho většinou včelkám.
1: Včelkám, včelař. Ano, tak snad i včelky měly dnes radost z toho krásného počasí, krásného dne. Jak se včelkám daří, když je zmiňujete? Protože vy, chovatele, to nemáte vůbec jednoduché. Včelaření, to je někdy sázka do loterie, jak to dopadne, jestli nebude třeba varoáza nebo nějaké onemocnění, jestli to všechno bude...
2: To se stává. To jsme prováděli teďka léčení proti tomu, proti varoáze, no a teď už začne zimní sezona, tak to bude další proti, zase proti varoáze.
1: Tak, no. To, co je potřeba. A jaké je vlastně toto období pro čelky? Jsou aktivní nebo už pomalu tak odpočívají? Jak to je teď?
2: No, pokud mají pastu, tak jsou aktivní porád. Letos to bylo, že všechno brzo uschlo, rostliny, jo, ale přesto dovedli si na líst, že nosili pil.
1: Takže vidíte to dobře, med bude, budeme mít med od včelařů.
2: Jo, je, určitě.
1: Bude to dobré, tak to rádi slyšíme i v Kvízovce Českého rozhlasu a teď už se těšíme na to šťastné číslo vaše, které jste si vybral od jedničky do pětadvacítky. Jaké číslo, pane Vlastimile?
2: No, já jsem si dal sedmičku.
1: Vy jste se podíval na web Českého rozhlasu, na internetovou stránku?
2: No, taky.
0: Šťastné číslo.
1: Je to tak, je tam dnes ta sedmička, která je šťastným číslem, vám padla. Podíval jste se i na interpreta, na písničku? Co tam je pod tou sedmičkou?
2: No, to jsem si nevšiml.
1: Já vám to rád povím, Jednohubky, Vladimír Mišík pod sedmičkou, tak jo, toho si také dáme. Si také dáme, pustíme si ho a vás posíláme do závěrečného slosování, finále před 19. pane Vlastimile. Číslo 7, držíme pěsti, jste tam také společně s 12. s panem Josefem z Pardubic. Tak ať vám to dnešní šťastné číslo přinese štěstí i před 19. v závěru této hodiny a této hry. Držíme pěsti.
2: Já vám děkuji.
1: Také za zavolání a mějte se hezky, pěkný večer.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46. Český rozhlas Pardubice.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Pro celou rodinu, zkoušejte štěstí. 726 46 46 46, telefonní číslo do Českého rozhlasu a do kvízovky. Teď už zdravím paní Ladu. Paní Lado, hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer všechny v Hradci Králové a soutěžícím přeju.
1: Také přejeme a zdravíme vás pěkně. Mnozí si pochvalují počasí, babí léto, že je to radost, lidé se usmívají, hned je lépe na světě. Taky jste spokojená?
2: Určitě.
1: Určitě. A krom počasí vás něco potěšilo teď v poslední době?
2: Nevíte. No, já mám ráda každý den.
1: Každý den máte ráda. Tak to se hezky poslouchá. A možná i to, že se podařilo dovolat do kvízovky, protože je o ní opravdu velký zájem.
2: Dlouho nehrála.
1: Dlouho nehrála.
2: Já jsem v té době vždycky na procházce, když je kvízovka. A dneska jsem ještě nešla, tak jsem říkala, zkusím to a já jsem se dovolala. No.
1: Dovolala, výborně. Takže se vyplatilo dnes odložit tu procházku. No. Teď ještě číslo, které bude snad pro vás šťastným od jedničky do 25, paní Lado.
2: Já jsem zkusila číslo 24 Aničku Slováčkovou, je tam krásná písnička hodní.
1: Chválím, podívala jste se na web Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka, je tam pod 24. Ana Julie Slováčková nepopsaná, tak tu si zahrajeme, to je jistota. Ale jestli se dostanete do toho závěrečného slosování o deskovou hru od Albian Žižka, to budeme vědět už za malou chvíli, protože i vy tady máte nějaký úkol pod 24.
0: Sázka na Jakuba.
1: Se jako usmíváte potutelně. No je tady Jakub Kovášovský pod 24, lovec, který si na vás chystá otázky, kvízy, tvrzení i do té naší kvízovky a rozhlasové, paní Lado, tak pro vás pod 24, až budete připravená, tak Jakub vám položí otázku, stačí dát pokyn.
2: Můžeme,
1: dobře. Jakube Kvášovský, poprosím pod 24 otázku pro veselou, usměvavou paní Ladu, která je úplně v pohodě, takže snad zvládne i ten kvíz, i to tvrzení z úst lovce.
3: Šalvěj hispánská je rostlina, jejíž plody jsou známé jako chia semínka.
1: Paní Lado, ano nebo ne? Šalvěj hispánská, chia semínka.
2: Já bych řekla, že ano.
1: Máte nějakou zkušenost?
2: Nemám. Jako mám je koupený chia semínka, ale nevím, jestli to pochází z týhle rostliny.
1: Ale to první, co vám tak vytanulo na mysli, že ano.
2: Ano.
1: Mm-hmm. Ano, je to taková ta, jak se říká, že by člověk měl dát na tu intuici, na to první. Takže ano, trváte na tom, trváte na tom.
2: Ano, trvám, no.
1: Jakube,
2: tak je to hra.
1: Je to hra. To. Jakube Kvášovský trvá na ano. Tak jak to je? Jaká je odpověď? Tady je důkaz. Udělala dobře paní Lada?
3: Ano, semínka se přidávají například do jogurtu a mají na lidský organismus pozitivní účinek.
1: Tak, i něco pro své zdraví. Tak to vyšlo. Ano, také děkujeme za hru i za to, že jste odložila tu procházku. Možná ještě bude důvod k radosti ještě větší dnes před 19. hodinou, protože s číslem 24, paní Lado, postupujete i vy do slosování o deskovou hru od Alby. Jan Žižka, parádní výhra.
2: Děkuju moc, já jsem dlouho u vás nevyhrála, hodně dlouho.
1: Hodně dlouho, no tak si držte pěsti, my vám budeme držet také, aby to vyšlo. A teď tady ta nádherná písnička Ana Julie Slováčková nepopsaná.
2: Děkuju moc, mějte se hezky.
1: Také.
2: Ať se najde výherce.
1: Určitě se najde. Hezký večer, mějte se pěkně.
2: Taky, mějte se.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
1: A už tam máme tři v tom finále. Pan Josef z Pardubic s 12, pan Vlastimil se 7 a paní Lada s 24. Můžete je následovat.

0: Ale Julie Slováčková s námi v kvízovce. 30. září, poslední zářijová kvízovka. Přejeme hodně štěstí, dobrý podvečer.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: A ve hře je dnes desková hrát Alby Jan Žižka z Rod Vojevůdce. Sestavte svoji družinu a staňte se slavným žoldnéřským kapitánem. Zdravíme kvízovkáře a zdravím i paní Marii, která se k nám dovolala. Hezký podvečer, paní Marie.
2: Hezký podvečer vám i všem luštitelům.
0: Děkujeme. Tam u vás doma na Hlas Rádio asi bude někdo napovídat případně, tak možná proto.
2: Ano.
0: Možná proto, snad nám to nebude moc vás zbyt. Tak paní Marie, jaké číslo jste si vybrala vy od jedničky do 25?
2: 25.
0: 25. Jak dobře znáte Frankensteina? Znáte?
2: Ne, tak to neznám.
0: Když mě můj stvořitel poprvé spatřil, má podoba ho natolik vyděsila, že uprchl. Frankensteinovo monstrum. Jak přišla postava Frankensteina monstra na svět, paní Marie? To je otázka pro vás.
2: Jsou možnosti.
0: Jsou možnosti, dobře, že vám tam někdo napověděl. Možná teď také napovíme těmi možnostmi. Jak přišla postava Frankensteina monstra na svět? Úder blesku oživil mrtvého vojáka? Jednalo se o ducha vyvolaného při okultistické seanci? A nebo byl stvořen vědcem z částí různých mrtvých těl? Jak přišla postava Frankensteina monstra na svět?
2: No.
3: Já bych řekl asi to Bčko.
0: Tak já vám ještě jednou zopakuji ty možnosti. Úder blesku oživil mrtvého vojáka, jednalo se o ducha vyvolaného při okultistické seanci, a nebo byl stvořen vědcem z částí různých mrtvých těl.
2: Tak si mě napovídá Bčko, tak zkusím.
0: To znamená, že zopakujte to prosím.
2: To je při té seanci.
0: Při té seanci, že se jednalo o ducha vyvolaného při okultistické seanci, napovídá syn. A jestli napověděl správně, to se právě teď dozvíme. Je tady signál, který vám řekne, jestli jste udělala dobře, že jste dala na syna. Tak ne, byl stvořen vědcem z částí různých mrtvých těl. Tak přišla postava Frankensteinova monstra na svět. Proto jeho stvořitel, když ho poprvé spatřil, tak ho podoba natolik vyděsila, že uprchl. Tak dnes to bude za písničku, ale je to hra. Doufám, že to tak berete, paní Marie.
2: Ano.
0: A za týden v říjnu se můžeme zase slyšet po 18. hodině a vy můžete zkusit štěstí. A když se třeba podíváte dopředu i na naši internetovou stránku na šťastné číslo, tak třeba se dovoláte zrovna se šťastným číslem, ale to už bude v měsíci říjnu. Tak vám přejeme, vám i synovi, hezký zbytek posledního zářijového dne a posíláme vám i písničku. Mějte se hezky.
2: Děkuju, mějte se hezky.
0: Hezký večer, naslyšenou.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46. Český rozhlas Pardubice.

0: I love you.
1: Do Prosečné zdravím paní Ivonu, která se k nám dovolala. Hezký podvečer, do Prosečné,
2: hezký
1: paní
2: Ivonu. Hezký podvečer, děkuju moc a jinak se mějte všechny hezky, počasí je hezky, snad se daří.
1: Ano.
2: No a já čekám na nějakou otázku, nebo co mě dáte.
1: No, co vám dáme? Podle toho, jaké číslo jste si vybrala, tak pro jaké jste se rozhodla v té naší kvízovce?
2: No, tu pětku jsem si dala.
1: Pětku. Pod pětkou Život a dílo France Kafky. Jak dobře znáte Život France Kafky. Paní Ivono, no. Otázka.
2: No, vím, že napsal hodně knížek, ale nic jsem o něj nečetla.
1: O knížkách to nebude tentokrát, ale o tom životu. Kolik měl Kafka sourozenců, paní Ivono? Co myslíte, kolik měl Kafka sourozenců?
2: No, na tu dobu tak určitě 4-5, podle mě.
1: No, chcete možnosti?
2: No, můžete mě dát, no.
1: Tak buď 5 sourozenců.
2: Ano.
1: 3 sestry, 2 bratry.
2: Ano.
1: 4 sourozence, 2 bratry, 2 sestry, anebo 3 sestry, 3 sourozence.
2: 3 sourozence.
1: 5, 4, 3.
2: Já bych řekla na toho Kafku, já bych řekla 3.
1: No ale pozor, vy jste před chvílí říkala 4 nebo 5 sourozenců, když jste o tom přemýšlel.
2: Jo, když jsem tak přemýšlel, no tak tam dejte těch 5, no když teda už jsem takto pomrchal, tak tam dejte těch 5.
1: Těch 5 sourozenců.
2: No, 5 sourozenců tam dejte, no.
1: Dobře jste udělala, je to tak? Je to skutečně tak?
2: Jo.
1: Ano, 5 sourozenců.
2: 5 sourozenců.
1: Tak na tu dobu, jak jste říkala, tak ať vám přinese štěstí i v závěrečném finále před 19. hodinou, kdy budeme odměňovat deskovou hrou od Alby.
2: A vy jste pan Sladký?
1: Ano.
2: Pane Sladký, já jsem vám chtěla moc poděkovat za ty do leta, co jsem tady byla jako žena ležící a teď teda taky na tom nejsem moc dobře, a to nevadí, život je hrozně krátkej, asi to lidi užívají a jsem moc ráda, že jsem se k vám dovolala. Takže třeba mě přinese kousek štěstí.
1: Já jsem vás
2: a jednou sice nemáte na přání písničky, ale třeba jednou si dám zahrát. Od toho Mira i toho Anděla.
1: Ano.
2: Jinak zatím se mějte hezky.
1: Vy se mějte také hezky.
2: Vám přeju hodně zdravíčka.
1: Vám taky hodně zdraví. Opatrujte se v Prosečné, ať vás život stále baví a radost z každého dne a v každém dni. Mějte se moc hezky.
2: Taky vám děkuju moc. Ať se mají na tom světě lidi krásně, přemýšlej pozitivně. Naschledanou.
1: Říká paní Ivona z Prosečné, kterou zdravíme a posíláme písničku, kterou pod pětkou vybrala pro vás všechny.
3: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu. Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Teď už zdravím paní Janu a vítám v kvízovce Českého rozhlasu. Paní Janu, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer vám, pane sladký, i všem posluchačům.
0: Vám také a držíme vám pěstí v dnešní kvízovce. Slyšela jste, jak jsou všichni spokojení, dobře naladění? Nevím, jestli je to jen tou kvízovkou počasí.
1: Jsem zkoušela. Dneska nemám pustěný rádio, ale zkusila jsem to jen tak na blink.
0: No ano, to takhle vyšlo. No tomu se říká štěstí také, ano. Tak ještě teď to správné číslo, aby to vyšlo i před tou 19. Moc vám držím pěsti, paní Janu. Pro jaké číslo jste se rozhodla?
1: Tak já jsem se rozhodla pro číslo 20.
0: Pro číslo 20. 20 jste vybrala, ano, chtěl jsem mít Turbo, tam je písnička, skupinu Turbo si za chvíli dáme, všichni si ji dopřejeme, ale jestli vy si dopřejete postup do slosování, které bude už za malou chvíli, protože 19. se blíží, uslyšíme také za malou chvíli. Známá města, paní Jano, ptám se vás na město ve Středočeském kraji, které leží 40 kilometrů západně od Prahy a 45 kilometrů severovýchodně od Plzně. Nachází se na okraji Pahorkatiny v blízkosti chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, v členité krajině nad někdy si mokřinatého údolí, kterým protéká potok. V historickém centru města je památková zóna. Město vzniklo z osady Rokytno, pojmenované podle říčky Rokytka, která tam protékala. Tak jak se toto město jmenuje ve Středočeském kraji, které leží 40 km západně od Prahy, 45 severovýchodně od Plzně?
1: A byly by nápovědy?
0: Dobře, že se ptáte, ano. Tak třeba Mladá Boleslav, Nymburk nebo Rakovník. Mladá Boleslav, Nymburk nebo Rakovník. Indicie zazněly před malou chvíli, ano.
1: Já si typnu Rakovník.
0: Byla jste někdy v Rakovníku, paní Jana?
1: Nebyla, ale mám tam kamarádku. Mhm.
0: Rakovník je velmi pěkné město a udělala jste dobře, je to tak, je to Rakovník, Rakonic německy, tak ať vám Rakovník přinese už za malou chvíli štěstí, protože za malou chvíli už to bude fanfára a budeme odměňovat. Paní Jano, držíme pěsti.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky, krásný večer.
1: Taky se mějte.
0: Naslyšenou. Tak my už pomalu chystáme fanfáru a za malou chvíli, za 4 minuty budeme vědět, kdo získá diskovou hru od Alby Jan Žižka z Rod Vojevůdce. Sestavíte si svoji družinu a stanete se slavným žoldnéřským kapitánem.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: No, byli jste dnes velmi úspěšní, držíme pěsti vám všem, kteří jste se dostali až do finále, do velkého finále před 19. hodinou. Někomu z vás velmi rádi věnujeme deskovou hru od Albion Žižka. Všem jsme vám drželi pěsti. Byli jste dnes velmi příjemní, dobře naladění, užili jste si to s námi, pobavili jsme se, pohráli si. No ale teď už, protože se blíží 19., tak budeme vyhlašovat výherce poslední zářijové kvízovky. A je to číslo 5. Číslo 5. Kdo si vybral 5? Paní Hrubá, už to tady vidím. Tak moc gratulujeme. Přejeme hezký podvečer a hlavně, ať desková hra od Albion Žižka udělá radost. Zdravíme pěkně. Pro vás všechny mám dobrou zprávu. I v říjnu za týden ve středu můžete zkusit kvízovku po 18. hodině. Připravíme další hlavní cenu, která bude určitě motivací pro vás zatelefonovat k nám do Českého rozhlasu do kvízovky. Tak na ní za týden ve středu po 18. hodině nezapomeňte. Karel Sladký také nezapomene. Těším se na vás, kvízovkáři, za týden ve středu po 18. hodině. A šťastné číslo, to si najdete před začátkem kvízovky na našem webu. Hezký večer s Českým rozhlasem.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Policie odpoledne zadržela podezřelého z dnešní střelby na klinice v Pardubicích. Pardubická knihovna otevřela multimediální oddělení, cílí i na mladší generace. Ministr spravedlnosti se obrátí na nejvyšší soud kvůli podmínce za sexuální zneužívání dětí ze severních Čech. A zítra bude zase teplo a větrno. Jasno až polojasno, maxima do 24 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková. Dobrý podvečer. Při dnešním konfliktu dvou mužů na poliklinice Kolv v Pardubicích jeden z nich asi vystřelil z plynové pistole a utekl. Policie ho hledala. Nikdo nebyl zraněný. Policie to uvedla na síti X. Podezřelého 19-letého muže policisté v odpoledních hodinách zadrželi a zajistili jeho zbraň. Je podezřelý z trestného činu výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Veřejnosti v souvislosti s touto událostí nehrozí už žádné nebezpečí. Krajská knihovna v Pardubicích otevřela multimediální oddělení. Návštěvníci ho najdou v místě bývalé regionální studovny, kam přestěhovala taky hudební sekci. Místo knihovníků jsou tam odborníci na multimediální tvorbu a nabízí lidem taky možnost vytvořit si vlastní hudbu, podcast, pracovat s fotografiemi, grafikou a virtuální realitou. Podle ředitelky Radomíry Kodetové tahle služba cílí i na mladší generace.
2: Oni moc nečtou papírové knihy, hodně se orientují na elektronické knihy a potom samozřejmě na ty věci, jako jsou sociální sítě a další média. A to multimediální oddělení teďka je schopné nabídnout, aby se naučili v těchto věcech orientovat, aby se s nimi naučili pracovat.
0: Pražský výtvarník Martin Mulač vystavuje v pardubické galerii Artspace Nov na Pernštýnském náměstí. V gotickém sklepě představuje obrazy, ve kterých pracuje s motivy smrti, pomíjivosti a lidské konečnosti. Inspirací mu je mimo jiné filozof a spisovatel Ladislav Klíma. Výstava ukazuje smrt a zánik nejen jako tragické téma, ale taky jako součást lidského života a připomínku jeho omezeného času, vysvětluje sám autor.
3: Pro mě je důležitý, že ten divák si to projde a jak to na něj zapůsobí, jestli bude odcházet a bude se smát nebo bude jako smutný, protože jak je to v pořádku. Jo? Takže za mě umění by mělo vyvolávat emoci, jak jsi říkal, ať už jakoukoliv.
0: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO podá stížnost k nejvyššímu soudu v případu zneužívání dětí ze severních Čech, řekl to Českému rozhlasu. Postup mu doporučilo nejvyšší státní zastupitelství. 30-letý muž z Rumburka na Děčínsku dostal za dlouhodobé sexuální zneužívání chlapců ve věku 10 až 12 let pravomocně podmíněný trest. Tejc stejně jako státní zastupitelství považuje rozsudek za nezákonný.
4: Pro mě platí a říkám to dlouho, že není možné, nechci tolerovat ukládání podmíněných trestů v případech závažného sexuálně motivovaného činu, zejména tedy u zneužívání dětí. To je pro mě nepřijatelné.
0: Nejvyšší soud už verdikt nemůže zvrátit.
1: Počasí.
0: Nadcházející noc bude jasná až polojasná, noční teploty 13 až 10 stupňů, při uklidnění větru kolem 5. Zítra bude slunečno, jasno až polojasno, denní maxima 21 až 24 stupňů, nejvyšší teploty na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a biomírná zátiž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

0: šedou vázanku, až budu starým mužem, budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo jedí už starý muž. Starý
1: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
2: Opakování je matka moudrosti, tak pojďme si dát takovou dvojičku podobných slov, totiž potenciální a potenciální, a připomeňme, co je v kterém případě správně.
3: Tenhle problém se vlastně pořád vrací zpátky a tak je fajn, přesně jak říkáte, si ho připomenout. Zajímavé je, že starší slovníky, které zahrnují slovní zásobu češtiny, uváděly jenom jedinou správnou podobu, a to je ta kratší, potenciální. No, ale pak vyšel, teď nevím, tuším koncem 90. let, akademický slovník cizích slov a tam se poprvé objevila jako možná spisovná, ale řídce užívaná podoba potenciální.
2: Takže kde co použít?
3: V podstatě je to jedno, co někomu připadá vědečtější, ten delší tvar. A já tak jaksi z tradice vycházím z toho, že slovo je odvozeno od podstatného jména potenciál, tudíž mi připadá logičtější ta kratší podoba.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cykasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cykasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cykasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cykasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Jižní obchvat Tábora odvede transitní dopravu z obytné části města. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
3: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
4: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
2: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Začala stavba jižního obchvatu města Tábor. Úsek dlouhý přes 3,5 kilometru povede do obce Slapy a bude stát 853 milionů korun. Hotový má být do 3 let a odvede transitní dopravu z města. Součástí obchvatu bude několik mostů, včetně jednoho železničního, říká výkonný ředitel společnosti M Silnice Jan Kroupa.
5: Budeme realizovat 5 mostních konstrukcí, asi z těch nejzajímavějších je most přes Lužnici. Je to betonová předpjatá konstrukce o 13 polích s velkým obloukem. Ten oblouk má rozpětí až skoro 107 metrů a bude 28 metrů nad hladinou řeky Lužnice.
0: Na Ostravské vysoké škole báňské dnes začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíc přiblížili reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem, uvedl ředitel tamního centra energetických a environmentálních technologií Stanislav Mišák.
6: Budeme dělat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti, v oblasti zvyšování účinnosti, v oblasti získávání vodíku. A paralelně s tím tyto technologie budeme ověřovat reálným provozem v praxi, kdy budou skutečně jezdit 4+2 autobusy, 4 z dopravního podniku, 2 budou krajské a budeme tyto data validovat v reálném provozu.
0: Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun, z toho 80% pokryjí peníze z evropských dotací. Sport. Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Tadej Pogačar chybí ve slovinské nominaci na mistrovství Evropy. Před domácími fanoušky v Lublani se nepředstaví, protože se stále zotavuje z pádu na nedávné Vueltě. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna ještě od nájezdu z Benešovské silnice z kilometru 21,5 se rozjíždí poslední zbytek kolony před zúžením na 24. kilometru na mostě Šmejkalka. Zdržení už není dlouhé, přesto jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tedy Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit

0: život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
1: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí?
0: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za 2 roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
1: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
0: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas. Proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně samovyšetření prsů, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. Počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach a pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
1: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45, po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No a když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obranné schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne, nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se přikrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba že je těhotná, nebo že kojí, a to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustředujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud jí lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem ke jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nespůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těch fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko taky zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti. Ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zoubních nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života u nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu. Potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost. Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděli svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat, jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor, kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků a ti také vlastně naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují, tak aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
1: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být naděje plný.
0: Je důležité zapojit rodinu?
1: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné schopné aspoň přechodně stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná. Takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
2: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
1: Tak, tak.
2: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: A tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněli. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme jí nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí. Což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná. Především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu, dlouhodobě antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu, nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavní hormonu, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu, dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už, tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci, bylo to o prsa, v rámci této činnosti. Daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně Bylo to o prsa. Firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty. Takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké cestí, což bychom nebyli rádi.
2: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost.
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web Bylo to o prsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě, tak samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svoje, svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rády zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí účinky, takže tady musíme i o téhle oblasti vždycky velice podrobně mluvit.
0: Počítat zkrátka s internetem. Paní profesorko, já teď odbočím, protože by mě i zajímalo, proč vy jste se ve své kariéře nebo ve své lékařské praxi rozhodla věnovat se karcinomu prsu?
1: No, já jsem si onkologii nevybrala, onkologie si vybrala mě, protože já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
0: Dalším oborem je třeba nefrologie, já to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
1: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. Ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen, se zamilovat, což se nám podařilo a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
0: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali, taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
1: No to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy. Mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
0: Úžasný, jak jste skromná a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla, profesorka Petra Tesařová.
1: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prýma.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Sněmovna přerušila jednání o nedůvěře vládě. Sociálním službám v Moravskoslezském kraji chybí peníze na provoz i zaměstnance. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Tím druhým dnem se poslanci nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Schůzi si přerušili do zítřka. Jednací den zaplněli projevy převážně opozičních poslanců. Ti vládu kritizovali za hospodaření Česka nebo za útoky koalice na různé instituce, včetně zpochybňování soudů. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z hnutí SPD je schůze předvolební kampaní opozičních stran.
4: Ze strany opozice je to spíše takový předvolební výkřik, protože příští týden jsou komunální a senátní volby. Ze strany opozice nepadají žádná nová témata. Samozřejmě v opozici je pět stran, které mají úplně totožný program, to znamená, zástupci všech pěti stran recyklují úplně stejná témata.
3: Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před zhroucením sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun míně než loni. Náklady na zaměstnance a provoz přitom stoupají.
5: V letošním roce poprvé jsme v tom dofinancování byli tak kráceni, že už mnozí ředitelé jedou prostě na krev.
6: Upozorňuje oblastní ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Marcela Mikulová. Moravskoslezský kraj ale podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z ANO, který kandiduje v říjnových volbách, peníze navíc nenajde.
7: Není možné žádat z rezervy žádné peníze, protože tam jsou alokované peníze v případě živelných pohrom.
6: Se státem chtějí organizace ještě jednat, jinak by už na konci roku museli omezit třeba provoz azylových nocleháren nebo stacionářů pro handicapované. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Millerova vila v pražských Střešovicích se zítra znovu otevře pro návštěvníky. Renovace terasy a interiérů trvala přes rok a půl. Prvorepubliková vila od architektů Adolfa Lose a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky.
8: Rozšířila se expozice o několik nových pokojů, restaurovala se všechna okna a dělaly se další retuše, drobnější práce a čištění v interiéru.
9: Popisuje Matěj Sladký, kurátor z oddělení Vil Muzea Prahy. Poprvé budou moct lidé navštívit šest místností, které dosud nebyly přístupné, například hovornu nebo pokoj pro hosty. Millerova vila se podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka začala obnovovat hlavně kvůli chátrající střešní terase.
10: Tady začala zatýkat terasou vlastně Millerovy vily a v době přívalových dešťů protýkala voda do interiéru. V momentě, kdy jsme věděli, že se to bude rekonstruovat minimálně rok, tak jsme řekli, pojďme toho využít a pojďme teda začít pracovat s tím interiérem.
9: Celkem stála obnova vily asi 20 milionů korun. Většinu zaplatil magistrát. Nově mají do vily vstup zdarma děti do 15 let. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně mezi omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla, projíždí se teď pouze jedním pruhem, zatím je to bez kolony. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, čekejte překážku u sjezdu na Mělník a Slaný. Na začátku odbočovacího pruhu na 18. kilometru stojí nepojízdné osobní auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Eska, chebská továrna na výrobu jízdních kol, nesoucí v názvu iniciály svých zakladatelů.
1: Co vám říká, když se řekne Eska?
2: Eska bylo kolo. Jako kluk 12 letý jsem na něm jezdil. Dělali ho Chebu, myslím.
1: Jezdil jste na nějaké jejich specialitě?
2: Ne, bylo to obyčejné klukovské kolo. Vím, že dělali Favority a Esky. Esky byly lacinější a pamatuju si na ní dobře.
3: Eska, tak to si vzpomínám na své dětství, to jsou především bicykly, jízdní kola, pánská i dámská. Já jsem neměl kolo značky Eska, ale nějaké jiné, které mi táta koupil někde v bazáru, ale samozřejmě Eska byla jako velice známá proslulá značka a byl to podnik, který také hodně exportoval.
0: Chceš-li poznat makačku, kup si Esku skládačku, říkalo se v letech minulých. Ke vzniku slavných kol, na kterých ale jezdit nebyl žádný met, vedla dlouhá cesta. Její počátek bychom našli už v poslední čtvrtině 19. století, a to v Coventry ve střední Anglii. Tam si totiž pánové Hillman, Herbert a Cooper založili továrnu na výrobu jízdních kol. Dali jí název Premier Cycle Company. Tak vznikl jeden z nejstarších známých výrobců jízdních kol na světě. A protože se Premieru dařilo, začali majitelé zakládat pobočky na kontinentě. Jedna z nich byla v Norimberku a jedna také v Chebu. Jmenovala se Premier Works, respektive Premier Werke. Začínalo se montáží anglických komponentů dovážených z mateřského podniku do finálního výrobku a tím

0: bylo sestavení vysokého kola, takzvaného kostitřasu. Krátký odskok do historie jízdních kol. Otcem kostitřasu je Karl Drais, jehož si pamatujeme také jako vynálezce drezíny. Zajímavé je, jak Drais na nápad běhacího stroje, který si pro značné jízdní nepohodlí vysloužil název kostitřas, přišel. Po výbuchu indonéské sopky Tambora se do atmosféry dostalo ohromné množství sopečného popela, což způsobilo neúrodu a hladomor. Aby lidé v Evropě přežili, museli porazit své koně, tehdejší hlavní dopravní prostředky. Problémy s tím spojené se pokusil vyřešit právě Karl von Drais. Touha po rychlejší jízdě vedla ke zvětšování průměru předního kola a tak vznikly bicykly s velkým předním kolem a mnohem menším zadním kolečkem, které dnes už známe jenom z obrázků. První vysoké kolo sestrojil pařížský mechanik Eugène Meyer, a to v roce 1869. Jako první použil drátěný výplet kola a svůj nápad si nechal patentovat.
1: Když se podívám na řadu kol, jak poznám, nebo poznám na první pohled, která ta kola jsou značky SK?
2: Do Národního technického muzea v Praze pozval Světlanu Lavičkovou publicista a historik Jan Králík.
3: To určitě poznáte, protože mají na spodní rámové trubce obtisk a tam bude SK. Takže od favoritů na první pohled je poznáte, ale kdyby tam nebyly ty obtisky, tak možná byste váhal, a ne jenom vy, že by i mnozí by váhali. Je to favorit, je to SK, co pak to je?
1: Vyráběla SK kolo, které třeba nikdo jiný nevyráběl, mělo nějakou vychytávku, nějakou drobnost, která nikde jinde nebyla?
3: No tak je třeba říct, že SK to byl největší poválečný výrobce jízdních kol u nás, vinou různých reorganizací. Měla až 1500 zaměstnanců, kteří koncem 80. let vyráběli až 230 tisíc kol ročně. Takže při takovéhle hromadné výrobě není moc času na vychytávky a na nějaké špeky s odpuštěním. Nicméně některá kola byla mimořádně zajímavá, například jeden typ skládačky, který navrhl tamní Josef Cupák, to byl velmi dobrý designér. Ta byla opravdu velmi zajímavá, dokonce to jako v tandemu. Ano, to byla taková vychytávka hezká. Byl to model E622.
1: Tenhle ten model toho skládacího kola se vyráběl jak dlouho a kdy?
3: Já si pamatuju, že rodiče mi ho opatřili, někdy začátkem 70. let. Dostala jste mě, jak dlouho se vyráběla ta kola, to vám neřeknu. Já si myslím, než je nahradila nová jednodušší skládací kola, kvůli výrobním nákladům a tak dál. Ale dozajista 10 let, 10-15 let určitě ve výrobě byla ta kola.
1: Pravda je, že když se řekne SK, tak se dost lidem vybaví právě ta skládací kola. Do jaké míry se ta kola dala složit? Jak to bylo složité je složit, rozložit? Dala se třeba vést v zavazadlovém prostoru u osobního auta? Auta té doby samozřejmě.
3: Určitě ano. Ta E622, o které jsem se zmínil, ta se zlomila vejpůl, když to přeženu, složila se řídka, ta se překlopila, dokonce i pedál se složil. To bylo chytře vymyšlené kolo, nic proti tomu. Šlo to. A do auta se pochopitelně do zavazadlového prostoru, do Octavie, tehdejší, to je staré, do Wartburga. Já myslím, že ne do MBčka. To MBčko mělo moc nízký ten kufr, ale do těch vozů, co jsem zmiňoval, do Žigulika určitě ano.
1: Vy jste říkal, že jste to kolo měl. Bylo to těžké, že člověk by to složil, rozložil, jak se říká, levou rukou?
3: Rozložit, složit to nebylo komplikované, ale pro mě jako pro kluka, mě bylo tenkrát 15, to teda byla mizérie, jde co na skládačce, kluk to má mít berany, že jo, závodák. Ale pamatuju si, měl jsem ho dlouho, nebylo to na dlouhé cesty, ale do města by to určitě do dneška, jel bych na tom.
1: Říká se, že v současné době se právě třeba ta skládací kola vracejí.
3: Ano a ne, do města určitě ano, tak je řada známých značek, v Anglii vyšla úžasná knížka It isn't a bag, je to v tašce, takže těch modelů je desítky, 50, 60, dneska jsou známa, my asi nemůžeme říct ty značky, vidíte, tak je neřekneme, ale znalci vědí, ano, skládací kolo, ne, že zažívá úplnou renesanci, ale jdou na odbyt, ano.
1: No pravda je, že jestliže teď by měl být boom právě té cyklistiky ve městech, dopravovat se jak se říká, ekologicky, tak by člověk právě řekl, ano, to je to skládací kolo, dojedu na kraj Prahy, pak nasednu na kolo a jedu, ale ono to není tak jednoduché.
3: Já to tak dělám. Já na skládačce dojedu, já jdu v Hostivaři, dojedu na nádraží, složím kolo, dojedu na hlavní nádraží, sednu na kolo, složím od cvak cvak a jedu. Ano, je to velmi příjemné.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale teď zpátky do Chebu, do poslední desetiny předminulého století. Kostitřasy, kterých se vyrábělo zhruba několik stovek ročně, se rychle vylepšily na kola nízká, takzvané bezpečníky, jejichž výroba šla záhy do tisíců. A tehdy dva zaměstnanci firmy Premiér, pánové Světlik a Kastrup, přišli s nápadem. Kola jdou na dračku, poptávka převyšuje nabídku, co se takhle osamostatnit a založit si vlastní podnik. Nelenili a myšlenku realizovali. Svou továrnu pojmenovali Elite a psal se rok 1911. Jaký osud vlastně svedl tyto dva muže dohromady? Budoucí velkopodnikatel a obchodní rada Ambros Světlik se narodil 29. září 1871 v Bílovci v okrese Nový Jičín. Napřed se v Opavě vyučil kupcem u obchodníka Bučeka. Jeho dceru Marii Rozu si pak vzal za manželku. Vystudoval i obchodní školu a budoucnost si maloval tak, že se uchytí ve Vídni. Jenže ne a ne tam sehnat úřednické místo, jaké si představoval. Když už se to vleklo moc dlouho, rozhodl se přijmout zaměstnání v průmyslu. Takto přišel jako účetní do továrny na jízdní kola Premiér Verke v Chebu, kde se v krátké době vypracoval a prosadil natolik, že se stal vedoucím kanceláře. O něco starší Heinrich Kastrup se narodil 17. června 1860 a byl německé národnosti. Pocházel ze skromných poměrů, ale houževnatostí a pílí se vypracoval až na funkci technického ředitele továrny na výrobu jízdních kol Premiér v Norimberku. Když se v roce 1891 vedení norimberské továrny rozhodlo zřídit pobočku v Chebu, byl tímto úkolem pověřen právě Kastrup. V Chebu se mu zalíbilo a tak se tam o dva roky později usadil natrvalo. A tak se potkali Světlik a Kastrup. S a K. Podnik, konkurent jejich mateřského závodu, prosperoval a brzy se stal největší továrnou svého druhu v Československu. Světlik s Kastrupem do své nové továrny přetáhli i několik dalších zaměstnanců továrny Premiér, takže odborníky neměli nouzy. Těsně před vypuknutím první světové války SK předstihla počtem vyrobených kol přes 20 000 kusů průkopnický Premiér a v té době také začali majitelé pošilhávat po výrobě jízdních kol s pomocným motorem. Vyrobili jich ale málo, jejich čas měl teprve přijít. A nastala taky ta pravá chvíle vymyslet štěpnější název firmy. Z původního Elite vznikla SK, fonetický přepis počátečních písmen jmen obou zakladatelů. S Světlik, K Kastrup.
2: Ve 30. letech minulého století německá firma Fichtl a Sachs ze Schweinfurtu zavedla výrobu motoru, který byl vhodný pro pohon jízdního kola. Vznikl tak dvoudobý motor o objemu 74 kubických centimetrů s výkonem necelý 1 kW. Při 3000 otáček za minutu a spotřeboval 2,25 litrů na 100 kilometrů. Do chodu se uváděl rozšlapáváním, aby zůstala zachována co největší příbuznost s jízdními koly. K zapalování sloužila setrvačníková magnetka se zabudovanými cívkami pro osvětlení. Právě motory Sachs pro svá motorová kola používal i SK. První provedení s tímto motorem SK zařadila do svých katalogů ještě na jaře roku 1931. Motor ještě s karburátorem vyvedeným šikmo dopředu byl zabudován do obyčejného silného rámu jízdního kola. Rám byl upraven přihnutím horní rámové trubky, aby se dosáhlo nižší polohy sedla. V roce 1937 bylo podle vzoru německých továren změněno uložení zadního kola. Hřídel kola byla místo do dráže krámu uložena zavěšením na speciálních upínacích prvcích. To přineslo lepší manipulaci s kolem při defektu nebo výměně pneumatiky. Za příplatek bylo možno dostat přední brzdu vlastní konstrukce S-ka a za další příplatek ve výši 80 korun bylo možné získat stroj v dámském provedení. Po obsazení Sudet se Cheb stal součástí Německa, proto muselo být změněno i typové označení na Mofa 98. Podle německého výrazu Motorfahrrad, motorové kolo. Anexe Sudet ale pro S-ku přinesla i něco dobrého. Rozšířilo se odbytiště pro její výrobky, které firma poprvé prezentovala v Německu na jarním lipském veletrhu roku 1939. Velkou výhodou motokol bylo to, že kromě nižší ceny ve srovnání s motocykly se z nich neplatila daň. A do roku 1939 nemusela mít poznávací značku a řídit je mohl každý, kdo byl starší 15 let, a to i bez řidičského průkazu. Ještě pro rok 1940 vydala továrna nové prospekty i v českém a slovenském jazyce, ale už v roce 1941 byla výroba motokol zastavena a S-ka přešla na válečnou výrobu. Jaroslav Červený, webové stránky motorkáři.cz.
3: Stýská se vám po kolech značky S-ka?
4: Já vás zklamu, nestýská. To nebyla kola mého srdce. Kola mého srdce, to byla značka Favorit. Favorit z Rokycan patřil pod S-ku Cheb a úpěli pod tou S-kou, protože to byl pobočný závod, takže ty peníze vždycky šly nejdřív a byly malé. Šly vždycky nejdřív do té S-ky, až potom, co zbylo, do toho Favoritu. A Favorit byl specializovaná firma, která dělala sportovní závodní kola všech druhů, jako jediná snad na světě, která vyráběla kola opravdu odkolové, krasojízdy přes dráhu až po cyklokros, samozřejmě silniční kola. Takže kola Favorit, to byla dobrá značka.
3: A S-ka vyráběla také sportovní kola nebo jenom kola pro volný čas?
4: Byla to i kola sportovní, ale opravdu pro začínajícího, pro mladé kluky, bez přihazovačky. Bylo to velmi jednoduché kolo. Oni byli specializovaní na užitková běžná kola, taky vyváželi desítky tisíc kol například do Egypta, do Indie. Ta kola se sem vůbec nedostala, protože byla úplně jinak řešena, tak aby to vyhovovalo těm Indům. Dělali kola třeba nákladní, taky se u nás nikdy takové kolo neobjevilo s takovým velkým nosičem před řídítky, se zdvojným rámem, aby to uneslo hodně velkou nálož. Zkrátka ta kola se velmi úspěšně ve velmi starých provozech vyráběla a vyvážela.
3: Říkal jste nebo zmiňoval jste S-ka nákladní kola, zmiňoval jste vývoz do Indie, tak se nabízí co taková rikša?
4: Já si myslím, že rikši tady nedělali. Rikši to byla specialita tamních výrobců a bastlérů, rikši se u nás nevyráběly, ne.
3: Kolik dokázalo uvést takové nákladní kolo S-ka?
4: Já si myslím, že to bylo dimenzované na 150 kilo, ale dozajista to uvezlo i víc. Oni se s tím tam moc nepárali a ta kola opravdu zatěžkávali, se čím síly stačili.
3: Měla ta kola výdrž?
4: Já bych řekl, že asi ano. Ty rámy byly z poctivých trubek, to nebyla žádná závodní Reynoldska. Ta kola vydržela opravdu hodně, nechala si hodně líbit.
3: V současné době mnozí lidé žehrají na to, že moderní kola, která teď jezdí na našich cyklostezkách, ulicích, silnicích, prostě všude, že nemají povinnost být vybavena zvonkem. Tahle ta S-ka kola ten zvonek měla?
4: Určitě. Já myslím, že to byl předpis a že i ty Favority, které byly běžně na pultě, měly zvonek, protože to byl předpis. K tomu bych řekl, že sám to vřele doporučuju. Zvonek, i když máte karbonové kolo, tak zvonek často ho použiju. Dobrá věc.
3: Ano, nikdo, kdo jde před vámi třeba s kočárkem nebo se psem, netuší, že se k němu blížíte. Tak si zacinknu a jedu dál.
1: Během první světové války došlo, jak jinak, k útlumu výroby. Po jejím skončení se S-ka ozvala na nabídku pražské továrny Walter. Ta nabízela prodej rozpracované výroby prototypů vojenských motocyklů, původně určené pro rakousko-uherskou armádu. K dohodě ale nedošlo.
2: S-ka Fahrrad Werke, Kastrup und Světlik v Chebu, továrna na velocipedy bude prý přeměněna v akciovou společnost SK, továrna Kastrup a Světlik, akciová společnost v Chebu s kapitálem 3 miliony korun. Národní listy 14. listopadu 1922.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve 20. letech získala SK 50% podíl v rokycanské firmě Tripol a dodávala tam většinu součástí pro montáž. Když se rokycanský obchodník František Hering a Světlik s Kastrupem v roce 1932 rozešli, SK si ponechala už zavedenou značku Tripol a o 2 roky později v Rokycanech otevřela novou továrnu pod tímto jménem, ve které se montovala motorová i jízdní kola z dílů vyrobených v chebské továrně. Na přelomu 20. a 30. let už firma SK vyráběla jízdní kola prakticky v celém sortimentu, jak pánská, dámská, pro mládež, chlapecká i dívčí, krasojezdecká, dětská, dopravní dvoukolky, přívěsné vozíky ke kolům, zesílená pánská kola, sportovní kola s balónovými plášti, závodní na dráhu i silnici, ale taky v provedení roadster nebo s 2- a 3-stupňovou převodovkou v náboji zadního kola.

30. prosince 1929, v době, kdy firma již mimořádně prosperovala, Heinrich Kastrup po prodělaném zápalu plic zemřel. Zůstaly po něm 3 dcery, z nichž jako jediná pocházela Annelies Marie z druhého manželství s Annou Emílií, rozenou Steinhäuserovou. Vdova po úspěšném chebském podnikateli se rozhodla pro svou tehdy nezletilou dceru Annelies postavit vilu na rozsáhlém pozemku vedle židovské synagogy v dnešní Hradební ulici. Honosná vila podle projektu sokolovského architekta Heinricha Schörera, které nechyběla ani tělocvična, hudební salónek, zimní zahrada a vinotéka, byla dokončena v roce 1938. Stavba vonila ještě novotou, když v noci 10. listopadu tohoto roku začala hořet vedlejší synagoga. Naštěstí se podařilo vilu Annelies Kastrupové zachránit, ale po válce byla znárodněna a v roce 1949 připadla české zbrojovce Strakonice. Rodinu Heinricha Kastrupa postihl stejný osud jako většinu chebských Němců. Ambros Světlík ho dlouho nepřežil. Zemřel v Chebu 25. ledna 1932. Jeho hrobka patří díky rekonstrukci mezi nejzachovalejší na chebském hřbitově. I on byl výjimečný muž a neměl pouze technické nadání. Pokoušel se skládat básně a platil za mecenáše umění. V roce 1917 pro rodinu zakoupil dům na Divadelním náměstí. Jeho syn Wilhelm Světlik studoval v Chebu na gymnáziu a poté dále v Praze, Mnichově, Anglii a Spojených státech. Pracoval v SC a postupně nahrazoval otce ve funkcích. Po jeho smrti se stal Wilhelm prezidentem správní rady.

0: Od vzniku výrobního závodu v roce 1911 vyráběla SK nejen desítky modelů úspěšných bicyklů, ale také motokola, motocykly a nebo dětské kočárky. Po druhé světové válce byla firma znárodněna. Výroba motokol už ale nebyla obnovena, firma vyráběla jenom jízdní kola. V 70. letech se sice ještě uvažovalo o obnovení výroby motorových kol, pravděpodobně s italskými motory, ale zůstalo jenom u úvah. SK byla po roce 1948 závodem České zbrojovky Strakonice, ale od roku 1950 byla samostatná a pohltila i závod Premiér. V roce 1953 byl z chebské Esky vyčleněn samostatný národní podnik Favorit Rokycany a v roce 1958 byl do národního podniku Eska Cheb znovu začleněn. Za socialistické éry byl sjednocen výrobní program. Eska vyráběla pánská i dámská cestovní kola. Sortiment se rozšířil i na skládací kola. SK úzce spolupracovala se sesterským podnikem Favorit, používala mnoho shodných komponentů. V polovině 90. let 20. století se začalo ukazovat, že SK nestíhá nejnovější trendy výroby kol. Zadlužený státní podnik proto privatizoval soukromý podnikatel. Jenže ten firmu zadlužil ještě víc. Postupně utlumil výrobu, rozprodal stroje a propustil zaměstnance. Tečkou za výrobou kol byla demolice areálu v roce 2006.
1: Neslyšel jste někde takovou šeptandu, že by třeba SK také následovala Favorit a třeba začala zase vyrábět nějaké to kolečko, třeba ta skládací?
2: To jsem opravdu neslyšel, hlavně protože SK skončila tak, že tu budovu ještě z doby před první světovou válkou, která byla nakonec prohlášena za technickou památku architektonickou, z ní se stala vietnamská tržnice a to bylo ještě dobré, ale nakonec to skončilo tak, že ji úplně zbourali. Takže jediné, co z Esky zůstalo, byla ochranná známka, kterou si jeden zájemce zakoupil před mnoha lety. Ta známka putuje po různých zájemcích, ale že by někdo se pokusil vyrábět kola Eska, ta doba je dneska už úplně někde jinde. Ne, to už bohužel nevzkřísíme.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48 u Nového Jičína. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
3: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
4: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
2: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: V Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Jak dodává generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, na dokončení úseku za zhruba 870 milionů korun ještě naváže rekonstrukce novojičínské estakády.
5: My teď máme hotovou dokončenou technickou studii na rozšíření tohoto mostu, na kompletní přestavbu mostu. Tu de facto víme, jak ten most je náročný, nebo jak je to velká stavba a složitá stavba, takže teďka tuto chvíli budeme připravovat další projekty, povolovací procesy a tuto chvíli si myslím, že ta realizace přijde nejdříve, tak za 3-4 roky dříve ne.
1: Krajská knihovna v Pardubicích otevřela multimediální oddělení. Návštěvníci ho najdou v místě bývalé regionální studovny, kam přestěhovala také hudební sekci. Místo knihovníků jsou tam odborníci na multimediální tvorbu a nabízí lidem také možnost vytvořit si vlastní hudbu, podcast, pracovat s fotografiemi, grafikou nebo virtuální realitou. Podle ředitelky Radomíry Kodetové tato služba cílí také na mladší generace. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci mistrovství Evropy Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na šampionát v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 54. minutě útočník Lukáš Mašek. Svěřenci trenéra Michala Bílka mají jistou minimálně druhou příčku ve skupině, kterou zakončí za týden v Portugalsku. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 pozor na nehodu před Olomoucí ve směru z Mohelnice, kus za odbočkou do Němště na Hané na kilometru 261. Osobní auto narazilo do pneumatiky z nákladního auta. I to stojí v odstavném pruhu. Pozor, zpomaluje se a vybočuje se za zatáčkou. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Ačkoliv vás každý večer v tomto čase zvu do divadla, tentokrát na jevišti nechybí filmové plátno, protože všechno to dnešní vyprávění Bolka Polívky, Milana Lasici, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka a dalších patří právě filmovým vzpomínkám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. No a ty další postupně představili významné herecké osobnosti české i slovenské filmové a televizní komedie. A přirozeně mezi nimi nemohl chybět ani režisér Zdeněk Podskalský. Vzpomínali na něj a na otázky kolegyně Marty Růžičkové odpovídali Jiřina Jirásková a Milan Neděla.
2: Začnu tím, jak jsem se třeba se Zdeňkem ne zkamarádil, poněvadž to bylo samozřejmě pracovně, ale narodil se mi syn, teda samozřejmě mojí ženě. A v ten den, 19. listopadu 1963, jsem vyrazil do ulic a šel jsem na zkoušku, ale ono bylo hrozně brzo, pač kluk se narodil v 5, vlastně v 6 nebo v něco po 6 už jsem byl v ulicích, už jsem šlapal po národní třídě a potkal jsem koho jiného než Zdeňka Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi, hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
3: Kolikže to bylo?
4: No, tak. 7 ráno, no 7 to prostě ráno. Nešel do práce, to je no, evidentní.
2: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
4: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky, které...
2: Já se musím pochlubit, že zdejší orlicko-horské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
4: Taky barevný? Zdeněk měl rád jenom barevný houby.
2: Ne, ne.
4: To ne.
2: Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat. A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
4: Myslivce.
2: Děkuju.

0: Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
1: Musíš fakt... se poradit s odborníky.
0: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády právě pracovními hlavně. Slavnou Babičinou Krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 1953 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
1: No, že... už si byl na hranici toho, že bych se začala zlobit.
0: Neměj obavy, ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jiřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
1: Nebyl velmi krásný.
0: Ve své kráse byl nesmírně hubenej. A já jsem prohlásil, že když si sundá tričko a ochraptí, což se mu tenkrát stalo, tak jsme bez režiséra. Tak to byl můj vztah k režisérovi Zdeňkovi Podskalskému.
2: Pane Nedělo, ale přesto, když jste hovořil o Zdeňku Podskalském jako skoro osudičce.
0: Ano.
2: Jak
0: ano.
2: To dopadlo, prosím vás?
1: No to dítě, žije. Ježiši Kriste.
0: To dítě žije a leckdy se musím přiznat k tomu, že mám strach, že mi dá přes zuby. A právem. Bohužel, to zase musím uznat.
2: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
1: Já nevím, jestli byl Zdeněk spíš vážný nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě můžu říct, že jsem poznala málo lidí nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatí k slzám. To Zdeněk uměl. Ale na druhé straně i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel. No, co se dá dělat?
2: Mohu se zeptat?
1: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mě a říkal, Jiřinko, já udělám všecko na světě, co budeš chtít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
2: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
1: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdeněk měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdeňkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zvedl ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říkala, Zdeňku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti, že jo.
3: Divadlo pro vaše uši.
1: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdeněk už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala, tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy typy nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdeněk mě pozval na večeři, já jsem si říkala, dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdeněk se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil. tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty, kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal. Protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou muzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla, tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 36. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni, nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké a Zdenkovo krédo bylo, když to nemůže být pravda, je to aspoň sranda. A já si myslím, že to krédo bylo velmi, velmi vážně míněno v jeho případě. A myslím si, že stejně tak, jako se my domníváme, že dneska ten humor potřebujeme, o to víc jsme ho potřebovali tenkrát. A to už pak byla otázka, nezapomeňte, že on vyštudoval opravdu tu psychologii, tu filozofii, čili on o tom opravdu věděl dost o tom smíchu, o tom způsobu, jak bavit, o tom humoru. A sám vždycky říkal, pro mě umění začíná tam, kde si říkám, tak tohle bych nedokázal. Ale až k té laťce, a to si myslím, že byla pravda, až k té laťce říkal, to je ta lehká můza, tu umím.
2: Když jsem před chvíli slyšela Světáky za dveřmi, které mám velice ráda, tak si vzpomínám, jak mě napoprvé uchvátil Oldřich Nový. A bylo mě moc milé, že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
1: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane, je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdenkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli být příliš vážní. Zdenek si tenkrát postavil hlavu, že toho vraha musí hrát právě paní Leopolda Dostálová. Že to je nevyhnutelné, že to potřebuje tak velkou a výraznou a silnou hereckou osobnost. Jejíž autentické herectví tím, že už to byla ta stará dáma, bude naprosto tedy jaksi nespochybnitelné. Na první čtenou zkoušku posadili oni pro paní Dostálovou, která už téměř neviděla, jezdili autem, asistenti režie, posadili ji do čela stolu a v druhém čele seděl Zdenek a přišel s obrovskou kyticí, kterou si opatřil pro paní Dostálovou, posadil se a obrátil se k Andule Kohoutový, což byla jeho pomocná režisérka. Říkala, Andulko, kdo je ta paní, co sedí proti mě? Andula říkala, pane režisére, to je ta paní Dostálová, bez který se to nedá točit, jak jste říkal. Ale myslím si, že to bylo pro Zdenka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala, to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. Že on si skutečně velmi často lidi nepamatoval a pletl.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky Bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
2: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala tak, že zapomněl i mluvit. No. Už na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídala. Tam bylo několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář a jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis, tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal legrace, 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru někde, to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak chtěl slyšet, že jo, a já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl. On navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem si říkal, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti, mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrše klidně. A Brodský ten zpívat, ten zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat. Když nás viděl, smíchy to... To by nebylo možné. Tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv. Ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování ty malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči. Vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral scénu, na co se vykašlá. Koukej, jak mi to drží.
3: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky já se dodnes domnívám, že to nebyla malta. To jsem tam hodl. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný, ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam... A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: Ono to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal ve své, teď nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, by přivožrali furt, to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem já, jsem tam nedokázal, no tak byly to historické opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil v nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch. A povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A tak, a kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem, jak to je špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchej tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl také takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel z divadla Vinohradského Italskou ulici a najednou, ale velice vehementně jsem byl ze zadu nakopnut do zadku. A tak mě to překvapilo, otočil jsem se, tam byl takový chlapeček, asi 8letý a tvářil se nesmírně přátelsky a šťastně, že mě vidí, takže jsem ho nemohl ani uhodit nic a vzadu za ním běžela babička a už z dálky na mě volala, když on vás má tak rád. Takže ono to bylo takový zvláštní, že ta láska těch dětí se projevovala tím, že ze mě dělali zcela rovnocennýho partnera a že jsem opravdu mi ubližovali. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. A já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
0: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Až ty děti tě prostě nenechali.
2: No, bylo to
0: ujel, ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
2: Jo, to ten vztah byl velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
0: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, u těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Buriana hraju samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, co jsem, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně, já hrál Varona, Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyšejí, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou Nebojštík už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej, A když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jejím kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam Franta povedal, není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my řvali. No tak tedy první, že já jsem si trošku odbočil, promiňte, ale první před kamerou jsem s Frantou vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že jste rád, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, musím jako upozornit, jak to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože ta ctižádost je prostě vedena. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, no, ty svět, Chalupáře, no, a Jiřinka Bohdalová. No a měli, já tam hraju, jak ji miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že... A tenhle a takhle a byl jsem jako... Mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje, kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst. No a řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne mohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
2: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že nemají spolu točit lidi, kteří jsou do sebe nějak zamilovaní. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptease, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou a člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první, Klarinety, a my jsme měli tak strašný zábraný jeden před druhým se obnažovat, protože by tím obnažováním člověk prezentuje i své špatné vlastnosti. A když někoho milujete, tak toužíte, aby o těch špatných nevěděl. Takže to bylo strašně nepříjemné, ale to nejen ve vztahu jako k milované ženě, to i ve vztahu k svému, k mému synovi, který točil pár hlavních rolí a v jednom filmu jsem s ním hrál. A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou. Já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu? Já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
4: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
5: Mně však láska velí vložit rozum celý.

pokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kostě a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval, no takhle to jako říkal, no kam by házel kostě, takhle to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedný zásadní takový mentální nebo povahový vlastnosti Karla IV., protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. Je, vlastně byl kovboj svým způsobem. Já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu, Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. A je teď slovo to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhletím ksichtem, to byl velký problém. Ale tak oni ty partnerky mi tam nahráli, Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál role milovníku, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který pomníš. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Já jsem, když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: jsem si taky vzpomněl, že potom později, když jsem začal trošku uvažovat a teď jsem měl tatínka a maminku, tak jsem si sakra říkal, protože jsem měl kamaráda, on byl adoptovaný, tak jsem si říkal, jestli já taky nejsem adoptovaný, třeba jsem po nějakým šlechtici. A tak potom to se mě, tak s maminkou se prostě přišel do kuchyně a říkám, maminko, jsou vlastní. A maminka zakřičá, tatíku, pojď sem, tatíku, pojď sem. A otec neochotně přišel, zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal, no zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako a na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Takže potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů. A Bolek Polívka je podle mě klaun, jakýho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuju na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu. A od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko. Bereš všecko.
0: To se musím bránit, panč, to ve mně známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hráli Amaju s Dášou Bláhovou. A dlouho
3: ano, přece, potom jsem viděla cirkus, viděla jsem Amaju a pak no. Jsem přemýšlela, jak bych to udělala, abych tě někam, abych si tě zmocnila tedy ve filmu.
0: Tam byl konflikt, tam jsme se poprvé vlastně pořádně pohádali, nebo ne?
3: Ne, jindy byl konflikt, když si nechtěl skákat ze stromu. Když jsi měl pořád strach, že si něco uděláš.
0: Jak jsem měl znát ten hrozný tíživý sen, jsem mě znal, to byl inspirován tady tímhle asi zážitkem, že jsem nechtěl skočit ze stromu. Dosvětlí mě to, já jsem měl prostě ty šaškovský boty a teď jsem měl ten kostým a vy jste měl tenisky. Tak jste říkali, to je jednoduché, já jsem opravdu měl problémy v tom stromu, se mě pletly prostě na ty větvičky a tak dále, se mě pletly ty boty. No, tak
3: strom byl velmi nízký.
0: A z toho...
4: Ale ty hádky je to
3: my
4: pořád
3: jsme se
4: takhle,
3: museli zavrtávat.
4: Oni se hádají pořád. Natáčení, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hádají.
0: Ne. Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šašká královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šaška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skoč, skoč. Já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skoč, skoč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Neochotně jsem prostě... Povylezl z toho okna, skáč! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarja, já se zabiju, on prostě mě tady vyprovokoval a já letím prostě. A teď tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad. Teď jsem jenom viděl jako ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky a tak jsem zakroužil nad hradem. a řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu. A v tom snu.
3: Ale jak ty mluvíš předtím,
0: no tak v tom snu jsem tak hovořil, jo, pardon. No, ne. No ve snu. Ve snu já si servítky neberu, přeci ne. No a prostě letím a teď krajina pode mnou ubíhá, teď si říkám, ježišmarja, tolik už to stálo energie, tolik to stálo práce, já přece bych to neměl, já bych neměl takhle dezertovat z toho. A tak jsem prostě udělal zatáčku, a teď jsem takový, zase jsem klesal prostě na ten hrad a teď se blížila kamera, pan malíř a paní Chytilová, teď jsem tam přistál a tak jsem tam stál, jakože budeme pracovat dál, že to bylo nerozumění pracovní a když jsem to vyprávil potom věře, tak říká, a že to ten malíř nenatočil?

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, zdravím vás, pomalé dovolené. Měla jsem možnost navštívit nádherné a kouzelné místo italské Assisi, město spojené se svatým Františkem, svatou Klárou. Je to místo, kde člověk trochu zpomalí, kde se uvědomí, kolik příběhů se v životě člověka odehrává a kolik stop po sobě lidé zanechávají. Některé stopy jsou vidět v kamenech starých bazilik, jiné zůstávají v srdcích lidí. A možná právě dnes večer budeme vzpomínat na člověka, který také zanechal obrovskou stopu v životech mnoha z nás. 1. října roku 2019 odešel Karel Gott. Hlas, který provázel několik generací. Právě v polovině noční linky to bude 7 let. Jeho písně nebyly jenom melodiemi. Pro mnohé z nás jsou spojené s konkrétními lidmi, místy, okamžiky, vzpomínkami. A právě o ty se budeme dnes v noci spolu dělit. Kdy jste poprvé zaznamenali Karla Gotta? Měli jste doma jeho desky, kazety, CDčka? Byli jste na jeho koncertě? Setkali jste se s ním osobně? Co podle vás způsobilo, že jeho hlas oslovoval tolik lidí tolik let a ještě bude oslovovat? Na Hvězdu hvězd dnes společně zavzpomínáme v noční lince s Jarkou Barboříkovou, a to až do 1 hodiny. 731 800 900 pište přímo na rozhlas.cz/linka nebo na rozhlas.cz/linka a telefonní číslo volejte, čekám na vás. Máme pro sebe dost času, ale to nezdržujeme, pojďme na první písničku a bude samozřejmě od Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé hlasy se nestávají jenom součástí písniček, ale i našich životů. Noční linka Českého rozhlasu bude dnes vzpomínat na Karla Gotta a na chvíle, které nám jeho hudba přinesla. Anička z Miroslavy volá jako první. Dobrý den, dobrý večer.
1: Krásný večer, paní Jaruško, a také všem posluchačům ho přeji. No, je mi ctí, že můžu být první, která vzpomene na mistra všech mistrů, pana Karla Gotta. Vzpomínám si na ten den, kdy nás opustil na věčnost, a protože jsem byla druhý den v nemocnici, tak jsem to slyšela hned ráno a bylo na pokoji, když jsem to tam děvčatům říkala, tak byly všechny smutné tehdy. A já už si nepamatuju, kdy jsem ho slyšela poprvé, ale určitě jsem byla mladé děvče, když pan Karel Gott začal zpívat, a myslím si, že on nebyl jenom mistr všech mistrů ve zpěvu, ale že byl i mistr slova, protože v televizi

0: ta mě vždycky úplně nadchne. Nebo o mami. No to prostě, co je píseň, to hit a to velká srdcovka a velice, velice ráda vzpomínám. A také jsem poslouchala, asi před 2 roky se četl na Českém rozhlase, na sesterské vaší rozhlasové stanici Dvojka, se četl jeho životní cesta a snad tehdy bylo řečeno, že poprvé, že paní manželka svolila, že byl užitá umělá inteligence, která vytvořila jeho hlas. Vím, že ten typ paměti četl Igor Bareš, ale pan Karel Gott tam měl takové vstupy vytvořené právě hlas tou umělou inteligenci. Bylo to úžasné, já jsem to poslouchala a bylo to úžasné a občas na to vzpomínám. No ale když slyším písničku jeho, tak prostě si ho představím a nebyla jsem nikdy na jeho koncertě, ale nikdy jsem si nenechala ujít, když byl pořad s Karlem Gottem, ať už to byly Silvestry, nebo právě ty koncerty ve Slaném a různé pořady, takže byl to a je stále miláček národa a nejen u nás, ale myslím si, že i ve všech německy mluvících státech, takže byl to mistr pan mistr. Karel Gott.
1: Aniško, a máte doma jeho desky, kazety, CDčka?
0: No, jaká je nejstarší? Ale CDčka. Desky už možná taky byly, ale to už je asi čas je někam zavál, ale CDčka mám a samozřejmě dneska jsou možnosti, že jo, si pustíte na YouTube nebo na nějakých těch kanálech a vyberete si písničku, kterou byste si chtěla poslechnout a je to vaše.
1: Takže Aničko, a řekněte mi, v čem bylo to jeho kouzlo? Jak to, že oslovil tolik generací a nevzlížely k němu jenom ženy, ale muži, děti, všichni známe jeho písničky. Jak to?
0: To byl ten jeho šarm a ten jeho geniální, ta jeho geniální hlasová výbava a zvládl všechno a dokázal lidem přinést radost a dojetí a vzpomínky, prostě všechno dohromady, co ke krásnému životu patří a k tomuto hudebnímu umění, protože on, i když zpíval třeba nějakou árii, a prostě zvládl to. Jeho hlasový rozsah prostě měl neomezené možnosti, bych řekla. Takže takhle to je, tak svým šarmem a svým vystupováním a lidi zaujal a lidi pobavil a přinesl jim radost a zábavu.
1: Také si myslím, že to na
0: někoho velké umění.
1: Počtu písní a ocenění nebo koncertů, které měl za sebou, ale on byl mistrem, který uměl dokonale vystupovat. Je určitě, když jste zmínila ten šarm, tak jsem si úplně představila, jak stojí na pódium a asi rozumím, jak to myslíte. Dokázal zpívat tak, že si v jeho hlase mohl každý najít to své. Pro někoho byl hlasem mládí, pro jiného vzpomínkou na rodiče, na první lásku, na zábavy.
0: No, ano, dovedl si to uvést ten pořad, že si to komentoval, uváděl, no byl neodolatelný a byl okouzlující a myslím si, že na něho bude ještě dlouho na našich těch hitparádách mít stále prim. Takže to by byl asi můj příspěvek. No. Mám ho ráda a písničky, mám určité písničky, které zpívá, tak mám je v srdci úplně zapsané a chvíju se dojetím, když je slyším.
1: Aničko,
0: ale říkám, všechny jsou krásné jeho písně.
1: Tak vám přeji, aby vám písničky, které máte ráda, dál přinášely radost a možná i malé návraty k hezkým chvílím. Děkuji, že jste dnes byla s námi v Noční lice.
0: Přeju všem hodně zdraví a krásné dny a dobrou noc všem, nebo krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Jsou melodie, které stačí zaslechnout po několika letech a okamžitě víme, kde jsme byli a s kým jsme je poslouchali. Právě takové vzpomínky dnes otevírá Noční

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Když odejde velká osobnost, nezůstane po ní jenom dílo, ale hlavně příběhy lidí, kterých se dotkla. O příbězích spojených s Karlem Gottem si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a je s námi paní Helena, která volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc i vám.
1: Já děkuju, já jsem, mě 81 let, takže už hodně pamatuju a pamatuju si, že v roce 1962 začíná poprvé zpíval Gott, tam jmenoval se to Julia Fučíka a tam někdo řekl, že to je velký talent. A dokonce jsem se s ním jednou setkala osobně. Byli jsme s manželem tenkrát na natáčení jako komparzisti natáčení na Barrandově. Byl to Silvestr a zrovna jsme se potkali na chodbě, takže já jsem náhodou měla fotku, tak mě to i podepsal. No a byl to nejen úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Takový, když srovnávám to s dnešní dobou, jak se lidi chovají, to je strašný. Opravdu, já jsem dělala i u diplomatu, ale to chování dnešní, všichni by si z toho měli vzít poučení. To nebyl jenom úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Už na tom byl špatně a podpisoval úplně, každý mu podepsal fotku, nebo opravdu úžasný člověk.
0: Helenko, vy jste byla u natáčení silvestrovského pořadu televizního?
1: No, tenkrát jsme, protože máma moje prodávala na Malostranském náměstí, měla malý vedle kavárny malý obchůdek a nějaká zákaznice tam chodila a nechcete na kompárs, no takže my jsme tam šli s manželem, mým Ostravakem, jsme šli a zrovna náhodou jsme toho Gotta potkali na chodbě a naštěstí jsem měla fotku s sebou, nebo já už nevím, a takže se mě to i podepsal.
0: A to byl asi který rok, pamatujete?
1: Ten první si pamatuju, 1962.
0: Helenko, to jsou ty nejlepší silvestry. My se teď na to můžeme jenom dívat a vzpomínat na internetu a vy jste...
1: Já to nenávidím internet i tuhle dobu, prostě nechci to, je to i tele, já nejsem maniak, ale teď je to samá negace, žádná legrace, samý vraždy i v reálu, že to ty lidi baví, kdy ty mladí do toho čučej u furt. Já nejsem trpaslík a to porazili mě i dvakrát na ulici. Je to strašný. Na těch koloběžkách by pomalu jezdili i v krámě. Hrozný. 50 let jsem řídila různý auta, jela jsem až do Tunisu sama tenkrát. Já jsem to nezažila, tohle, co je teď. Hrozný. A Gott teda opravdu smekám před ním.
0: Dobře, úžasný Helenko, člověk. Tak využijte toho internetu k něčemu dobrému. Puste se tam ze záznamu.
1: Jeho já nemám scénky, internet. Jeho... Já internet nemám, ani ho nechci. Dcera dělá tady v nemocnici a tady v Krči bydlím 57 let. Všechno prodali, rozkradli a... Ne, dobře. Všechno muselo být ruský, teď sama Amerika a samý vraždy a ne. Strašně.
0: Helenko, děkujeme za krásnou vzpomínku na Karla Gotta.
1: Dovolám se do Zlína, ale když vysílá z Prahy, tak tam se nedovolám. Takže pozdravuju všechny a vzpomínejte v dobrém, byl to úžasný člověk. Nejen zpěvák, ale člověk. Děkuju moc a pozdravuju všechny.
0: Ano, byl umělcem, jehož písně znali mladí i staří a dokázal oslovit celé rodiny. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu ptáme na to, jaký je váš příběh s Karlem Gottem. Které písničky jste měli nejraději, které znáte z paměti? Dokážete si vzpomenout, kde jste se s ním setkali poprvé? Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte doma desku, kazetu nebo jenom jednu písničku, která vás vrátí o desítky let zpátky. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu vydáváme po stopách vzpomínek na Karla Gotta. Je s námi pan Miloš. Z jakého kraje voláte?
1: Z jižních Čech.
0: Tak to je kousek ze Zlína, ale no, po telefonní lince jste u nás. Co by dob. Tak co vám říká slovo Karel Gott?
1: No tak já si Karla Gotta pamatuju, když měl nějaký, to bylo tak zhruba v 65. roce, tak měl nějaký rozhovor v rádi, v televizi, myslím, že to bylo, tak se ho tam ptali, jestli se bude taky už ženit a tohle, a on tam říkal, že no takový tělo nemůže patřit jenom jedné ženě. Tak to je moje vzpomínka. No a jinak jeho písničky jsem rád poslouchal. Viděl jsem ho, když se vysílal pořad Hlas jednoho města. To byly takový ty reviální pořady. A to bylo tenkrát na Spartakiádě, na spartanském stadioně, tak tam jsem ho viděl. Stál jsem, no, on tam jezdil na kole, si pamatuju, po fotbalu v hřišti. Tak to bylo takový srandovní, no.
0: To byla hudebně soutěžní reví Československé televize.
1: Tak,
0: já si teda žádnou konkrétní scénku nevybavím, ale ano, možná mnozí posluchači to mají taky čerstvě v hlavě, jak vy.
1: Za totality se to vysílalo a potom už to nějak usnulo, bylo to vždycky dva z jednoho města a soutěžili nějaký dvě města proti sobě a tohle to, že byla Spartakiáda, to bylo v 85. roce, jsem byl na Spartakiádě, no tak tam bylo spousta herců, jo, všemožných těchto těch, tak jsem ho tam taky viděl.
0: No. No a pak ještě někdy později, protože to je přece jenom už dávno.
1: Ne, jsem ho jen tak sledoval, jo, říkám, písničky se mi líbily, bylo úžasně, ale jako přímý setkání jsem s ním neměl. No.
0: A kdyby dnes večer zazvonil telefon a v něm byl Karel Gott, co byste mu řekli jako první, nebo na co byste se ho chtěl zeptat?
1: No, tak jak tam je nahoře asi, no.
0: Jo. No, on by vám to určitě tak jako začal rozmachovat rukama, nějakým bonmotem by asi zareagoval.
1: Určitě, no, on byl velice pohotový, vtipnej, mluvit na cokoliv, kdykoliv odpovědět si myslím, no, v tom jako u něj nebyl problém.
0: Uh-huh. No, máte doma něco, co vás s tím Karel Gottem nějak propojuje, třeba CDčka, fotografie, nebo nějaké...
1: Ne, nemám. S Gottem ne, no. Spíš s Olympikem, no, protože můj strejda v Praze bydlel v baráku, kde bydlel Petr Janda, no, tak jsem byl u Petra Jandy taky. To ještě, to bylo někdy v 75. bydleli v Praze, tak mám od něj podepsaný fotky, no, ale přímo teda, no, byl jsem... U Petra Jandy doma jsem byl, no.
0: No, tak...
1: To byl taky krásný
0: zážitek. O tom třeba příště, ale pamatujete si, kde jste byl toho 1. října roku 2019, když jste se dozvěděl zprávu o jeho odchodu?
1: No, to jsem byl asi doma.
0: A ukápla vám slza?
1: Jo, určitě, no, jsem si říkal, no, už to... No, ono to na něm bylo vidět, že už je takový horší, že jo, víc se to, no, říkalo.
0: Já vám musím říct takovou jednu zajímavost. Já jsem se to dozvěděla zrovna doma, byla jsem v kuchyni, krájela jsem cibuli a představte si, že sice v jiné kuchyni, ale opět u krájení cibule jsem se dozvěděla tehdy z rozhlasu, že zemřel Václav Havel. Tak to mi přišlo teda neskutečně zajímavé. No, byla nějaká píseň Karla Gotta spojená s vaším seznámením, svatbou, nějakým důležitým životním okamžikem? Nechal jste si třeba zahrát jeho písničku někdy, někde při nějaké příležitosti?
1: Ale moc se mi líbily Zvonky štěstí s Darinkou. To byla úžasná písnička, no.
0: Ano, je. Miloši, děkuju. Chcete něco dodat závěrem?
1: No, No a ještě, že se mi líbila písnička, jak zpíval Být věčně mlád, Forever Young. A pamatuju si, když Karel Gott zemřel, tak potom to byli, jak to jmenovali, Alphaville, že jo? Co hráli tu písničku. No, tak normálně tam při tom svým koncertu vyhlásili, že zemřel Karel Gott a hráli tuhle tu písničku Forever Young a byli, to pódium bylo jakoby potažený a no, nějakýma jako takovými plachtama a na těch plachtách byly fotky Karla Gotta, no. To si pamatuju, že to bylo těsně po úmrtí Gotta, no. A to byla taky parádní písnička, že jo, Být věčně, Být stále mlád a myslím, že tam dělal slova Zdeněk Borovec, no, ten to byl úžasný text, no.
0: Já myslím, že on vlastně je stále mlád v našich srdcích, nebo alespoň někdo si možná přesně tak to vybavuje.
1: Přesně, určitě tak, to je ona, ano.
0: Tak je, on sice už ne, ale jeho písničky s námi stále žijí a pro nás je stále mlád.
1: A budou s náma, že jo, budou s našima dětma, vnoučatama, pravnoučatama určitě taky.
0: Ano.
1: Je to tak.
0: Napadá mě ještě říci, že díky své hudbě zůstává stále mladý v srdcích těch, kteří ho poslouchají, což jste vy i já. Miloši, děkuju za sdílení. Mějte se dobře.
1: Vy taky. Díky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé písně nestárnou, protože v sobě nesou naše vlastní vzpomínky. O těch vašich na Karla Gotta dnes vzpomínáme v Noční lince Českého rozhlasu. Pojďme se podívat na web. Zdravím Noční linku, myslím, že máme mnoho lepších zpěváků, než je Karel Gott. To napsal Pepa. Dana Ústí nad Labem. Jen dvě slova. Neustále vzpomínám. Paní Jana. Jaruško, Noční linku poslouchám každý den, ale dnes vám musím napsat. Karla Gotta mám moc ráda nejenom proto, že se narodil 14.7. roku 1939, stejně jako moje maminka, ale hlavně pro jeho skromnost a krásné vystupování. Od svých asi 15 let jsem poslouchala jeho písně, které dodnes znám na spaměť. Nejprve jsem si kupovala singly, později LP desky. I když to bylo mým velkým přáním, nikdy jsem nebyla na jeho koncertě. Když už byli oba ve věku, často jsme s maminkou na Karla vzpomínali. Když jim bylo, myslím, 65, přišla zpráva o Karlově nemoci, o tom, že mu Ivanka zachránila život. V skrytu duše jsem si tehdy myslela, že maminka i Karel budou nesmrtelní. Dokonce jsem Karlovi k jeho 80. napsala a přála všechno dobré. Odpověď nepřišla. Když potom 1. října odešel, byla to pro nás velká rána. Maminka odešla do nebe v nedožitých 85 letech. Stále na oba s láskou vzpomínám. Pan Michal, Karel Gott byl zkrátka fenomén. Na české umělecké scéně nebylo druhého lepšího. Obdivuji ho pro jeho talent, pro jeho píly, pro jeho elegantní a skromné vystupování. Ač se těšil nezměrnému věhlasu, byl prostý, neměl žádné manýry, mediální skandály. V poslední době mě umělecky povznáší mistrův duet s Martou Kubišovou nazvaný Jaká to nádhera. Mistra jsem spatřil jednou naživo, nikoli na koncertě, nýbrž v jedné palačinkárně v Průhonicích u Prahy. Čas od času se do ní vracím a pokaždé se tam na mistra vzpomenu. Michale, i vám děkuju. Karel Gott dokázal spojit generace a jeho hlas provázel radosti, lásky i obyčejné dny mnoha z nás. Dnes mu proto věnujeme Noční linku Českého rozhlasu, protože už za pár minut to bude přesně 7 let, co odešel do hudebního nebe.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

je z vajec divokých. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

Hrvát je tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda,

0: za co bych stál.
1: To byl Pavel Bobek, který nám dospíval písničku 3 minuty před 3:15. Jmenovala se Dálniční hlídka a před námi je krásná píseň od Anety Langerové Stačilo říct. Ale mezi tím vaše vzpomínka, vzpomínka na Karla Gotta, protože právě o něm je celá tato noční linka Českého rozhlasu. Právě 1. října, to bude 7 let, co odešel do hudebního nebe a právě proto je dnes pro nás nejdůležitější v noční lince. Někdy si pamatujeme, nebo nepamatujeme datum ani rok, ale pamatujeme si písničku. A právě prostřednictvím písniček Karla Gotta dnes otevřeme dveře do vašich vzpomínek právě na tuto vzácnou osobnost. Kdo je s námi? Krásnou noc.
2: Krásnou noc přeju. Tady Dana.
1: Paní Dana z Blatné. Vy jste dojatá, Dano, ještě jste ani nezačala.
2: Ano. Já jsem dojatá, protože mě dneska v noci umřel 16-letý kocourek. A takže jsem dojatá z toho, ale budu mluvit k tématu samozřejmě, co se vás netýká. Tu bolest sobě mám. Takže já jsem dojatá i z Karla Gotta, protože to byl opravdu božský člověk. Nejen, že měl božské jméno, ale on byl božský člověk a já jeho písničky prostě miluju. Na koncertě jsem byla přímo v Holešovicích, tehda to byla nová sportovní hala, tam zpíval ještě vlastně Vítkou Zelenkovou a my tuším, že to byla Marcela. Ne, Marcela Holanová to nebyla. No to je jedno, to není podstatný, já mám dneska trošku takovou melancholickou náladu. No, Jitka Zelenková doprovázela dlouho. Jeho písničky miluju nade všechno. A můžu říct, že teda mám spoustu singlů, to ještě když jsem jezdila přes Prahu do Ústí, takže jsem si kupovala, vždycky jsem si zamluvila a kupovala. Mám i LPčko jedno, ale už nemám teda funkční momentálně gramofon, takže ho mám i na CDčku, no a z CDčka prostě ho poslouchám a vždycky mě to dojímá. Jaruško, mě to vždycky dojímá, protože ty písničky mají obrovskou hloubku. Jsou cituplný. Já si vzpomínám jedna z prvních písní Oči má sněhem zaváté, tak se dneska cítím já. Já mám takový rozklený oči. No ale já jsem zažila teda nejen ten koncert, ale já jsem dokonce rodačka z Plzeňska, takže můj tatínek znal tatínka Karla Gotta. On se s ním setkal někde.
1: No a jak na něho vzpomínal? Dostat. Mluvil o tom?
2: No prostě taky to byl úžasný člověk. Ano, přesně, můj tatínek už nežije před 35 let, ale bohužel, jako, víte co, mně se na něm líbí nejen jeho podání veškerých písní, veškerého zpěvu, a mně se na něm líbí strašně ta galantnost. A to byl i můj tatínek takový byl. A prostě já ho obdivuju a budu obdivovat, dokud žít budu. Protože jeho písničky prostě nezestárnou. Já si vzpomínám takovou tu, co zpíval pro Němce, Babička, třeba, jo, Zvonky štěstí, to taky miluju, to mám zrovna na CDčku. No, ale dneska nemám nějak na hudbu moc čas, takže poslouchám, nebo náladu, takže poslouchám to vaše rádíčko. A je strašně fajn.
1: Dano, jak jste vnímala, když začal mluvit o svém soukromí a rodině, otevřeněji než dřív? Bylo pro vás překvapivé vidět z velké hvězdy najednou i obyčejného manžela a tatínka?
2: Ano, nebylo to vůbec překvapením, já jsem mu to totiž tak dlouho křála. Až já si vzpomínám, že jsem byla zrovinka vlázníš někde v Konstantinkách, myslím, že to bylo. A on se ženil v té době. Já jsem ho sledovala celý ten život svůj. A já jsem sledovala jak jeho tvorbu hudební, tak vlastně i ten manželský život nakonec dopadl velice krásně. Pominu to, že měl tři děti, vlastně tři, s aféry ještě předtím, než se oženil, ale to chápu. On vždycky říkal, že chce být pro všechny a on se toho držel. A víte, jsou lidi, kteří něco dokážou a jsou skromní. To je pro mě prostě podstata lidství. Já bych to ani asi líp neřekla.
1: Řekla jste to.
2: A to jeho gentlemanství a to všechno, jak se choval k lidem, jakýhokoliv postavení a věku, to bylo neskutečné. Takže vzpomínám a za chviličku to bude už vlastně to výročí smutný a já dneska taky smutním, takže Jaruško, já to dneska ukončím asi tím, že zdravím Káju, božského Káju do nebička.
1: Děkuji, že jste se s náma podělila o vzpomínky na Karla Gotta, na jeho tvorbu, na jeho svatbu, na jeho tatínka, který znal vašeho tatínka. A je mi moc líto teda, že teď smutníte. Kdo měl doma zvířecího kamaráda, tak ví, že to není jenom zvíře, je to součást domova. No tak se držte, poslouchejte dál příběh ostatních a zavolejte zase příště, až bude téma, které se vám bude líbit. Možná to bude trošku veselější.
2: Krásně. A požehnaný život všem.

0: snad každý z nás má nějakou písničku, o které se vždycky zastaví čas. Možná je to ta od Karla Gotta. Budeme hledat společně v dnešní noční lince Českého rozhlasu mezi těmi vašimi písničkami a uvidíme, co tam najdeme. Kdo nám volá?
1: Tady je Procházka, neboli Starý vrk, z Babinských hor pod Ústí nad Labem.
0: Tak jak vám můžu říkat?
1: No, Starý vlku.
0: Starý vlku, dobře, tak. Jste mě trošku tak vykolejil mimo éter, že jsem se tady úplně zakoktala, protože to vaše představení bylo tak dlouhé. Ale o to je to pestřejší.
1: Pardon, to je Děkuji. Starý kremský název. A my žijeme s manželkou 27 let v Babinských horách, to je 4 kilometrů, je to chráněná obraz, krásné, úžasný výhled dolů na to Středohoří. Ale chtěl jsem říct tomu Gottovi, panu Gottovi. My jsme byli jednou s dcerou, tenkrát jí bylo 5 let, v roce 1974, a šli jsme, byli jsme na takovým výletě. Byli jsme i divoce tak oblečení, protože jako na vandru. A tenkrát v Pařížské ulici u hotelu Pan Amerikan, jestli se tak ještě dneska jmenuje, na nábřeží Vltavy, a pan Gott vyšel z toho hotelu s ochrankou a já jsem úplně zkameněl a přišel jsem k němu, on jenom takhle mávnou rukama, aby ochranka odstoupila, a povídá mu, pane Gott, prosím vás, mohl byste se mi s dcerou vyfotit? On jenom absolutně řekl, ano, to víte, že jo, že vám to udělám. Podívá se k dcere, skloně se k ní a povídá, můžeš mi podat ručičku? Tak on mu podá ručičku, otočil se k nám a povídá, a můžete nás vyfotit? Tak jsem ho vyfotil. No, příjemný, lidský, senzační chlap, takový lidi se rodí snad za tisíc let jenom. Ne za 100 let. Takovýhle příjemný a klidný a rozumný a vůbec po všech stránkách.
0: No a kde máte tu fotografii? Máte ji vystavenou?
1: Mám od té doby, to už je od roku 1974 a mám ji v pokoji na stolku a hlídá jí bengálský tygr. To je soška bengálského tygra, který už je tak, soška už je taky stará asi těch 40 let.
0: No, takže je nějaká písnička, která je spojená s nějakým významným okamžikem vašeho života? Že jste ji třeba pustil manželce, když jste ji žádal o ruku, nebo vám hrála na svatbě?
1: Ježiš, to už je hodně let. Ještě 40, my jsme spolu kolik 47 let. No, takže už je to hodně dávno. Teda jak to tenkrát byla nějaká veliká oslava nebyla. Byli jsme tenkrát na Libochovickém zámku, jsme se brali. Jo, a bylo to taky všecko takový divoký, protože se nám zrovna rozbilo auto. Jo, tak jsme přijeli na tu svatbu o půl hodiny později. Už vždycky se mysleli, že jsme se někdy zabili. Mm-hmm, jo, tak dobře. Jsme si museli vypůjčit starý auto takový vypůjčit a tím jsme přijeli.
0: Dobře, tak pojďme zpátky k tématu. Který ano. Nějaký televizní moment vám utkvěl v paměti? Vzpomenete vystoupení, duet, soutěž, rozhovor? Vybaví se vám něco?
1: Těch bylo strašně moc. Opravdu, to mě utkli všechny, který jako s ním byli, to, protože jakýkoliv podat s ním byl, tak byl úžasný. Protože ten, co řekl, tak to jako když mu vypadnul, jako když promluvil o zlatu. Ten hlas a to všechno takový příjemný, sympatický pán a byl. To říkám, takový se rodí jenom jednou za tisíc let.
0: Ono, to jste řekl hezky. A vůbec děkuju za hezké povídání. Opatrujte se, zdravíme vás, Starý vlku.
1: Děkuji vám tež.
0: S vaší ženou, užijte si krásnou noc.
1: No, tak já jsem ve službě.
0: Počkejte, vy jste ve službě, jako v práci?
1: No, je mi 82 a jsem u security.
0: Aha, no dobře. No tak to jste
1: máme
0: teda...
1: Teď máme zrovna přestávku se pejskem, jo, tak jsem měl tu šanci vás chytit a poslechnout.
0: Tak to je fajn, že to vyšlo zrovna o přestávce, že jste mohli zavolat. Opatrujte se, šťastnou cestu
1: děkuji
0: domů.
1: Děkuji vám tež, moc jste mě potěšili a přeji vám příjemnou službu a klidnou noc.
0: I vám. No.

0: Pokračujeme druhou hodinou noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří vzpomínkám na Karla Gotta, na jeho písně, koncerty, osobní setkání, ale i na chvíle, které se nám s jeho hlasem navždy spojily. A právě vaše telefonáty ukazují, jak silně dokázal vstoupit do životů lidí napříč generacemi. Někdo ho znal z koncertních sálů, někdo z televizních obrazovek, někdo z rodinných oslav nebo nedělního rádia. A někdo si jeho písně spojí s konkrétním člověkem, na kterého už dnes jen vzpomíná. Pokračujeme tehdy dál, budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i písničky, které jsou pro vás s Karlem Gottem neodmyslitelně spojené. Volejte noční linku 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, zdravím ze zlínského studia a ještě jednou krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: sametových šatičkách, jako pánským obleku. A já jsem tam šla s manželem k zubaři. A můj muž šel proti nám a manžel říká, hele, tohohle kluka já od někoť nám. A já říkám, když je to Karel Gott, a on se tak usmál, tak prostě, aniž by ho to nějak jako urazilo nebo udivilo. Párkrát jsme ho potkali jenom tak v Lidické ulici. On chodil úplně sám, bez ochranky. A byl úžasný, už jako od pohledu. A já musím říct, že on nejenom svým zpěvem, ale svým chováním dělal čest svýmu jménu. Pan Gott byl někdo, takovej už nebude. A je něco úžasného, že to byl Čech.
1: To je hezká tečka za tím vaším otevřením. To je zajímavá vzpomínka, člověk tak slavný, přitom bez velkého doprovodu, skoro obyčejně mezi ostatní lidi přichází k zubaři. Pro nás je to takový nadčlověk. Vidíte,
0: já jsem šla s manželem k zubaři. Aha. On vycházel z té budovy, jako, kde byli obvodní lékaři, že jo. Mm-hmm. On bydlel na té Bertrance nahoře, že jo, a obvodem patřil do Kartouských, ale nás to samotno udivilo, že chodil k normálnímu civilnímu doktorovi. Že neměl žádného svého specialistu, nebo jestli tenhle byl pro něho ten nejlepší, ale on byl naprosto úžasný.
1: Přirozený, ano.
0: Naprosto. Celebritu, když jste ho potkala takhle mezi lidma, byl poznání, no samozřejmě to každý ho poznal, ale jako lidi mu dopřáli to soukromí a aniž by ho nějak obtěžovali, nějak tak, jak se to dělá u těch celebrit. To prostě bylo úplně normální, tam jsme ho potkávali velmi často.
1: Měla jste ráda spíš jeho starší písně nebo ty pozdější?
0: Víte, mě 80 bude. A takže já znám ještě ty písničky těch 60. let. Jako nemůžu si vybrat jednu samotnou. To byla celá škála. Vlastně každá ta píseň měla duši. Takovou, jako měl on sám. Mm-hmm. A bylo to něco, co jste si užívala a zatajila jste dech, když on zpíval. On rozdával lidem kus sebe a on se vlastně rozdal.
1: Kdy si myslíte, že byl ten zlom, že se z toho populárního zpěváka stala skutečná legenda?
0: Já myslím, že on už jako legenda přišel na to.
1: Jo. A řekněte mi, byla nějaká písnička, kterou jste neměla ráda, ale časem jste jí přišla na chuť?
0: Já jsem neměla ráda Malé kotě spalo v botě. To jsem teda neměla ráda. Jinak jako každou tu písničku jsem měla ráda. A když jsem se dozvěděla, že vlastně je nemocný a že potom vlastně odešel, já jsem potom doufala, že ho dostanou. A když teda potom odešel, tak to byla taková rána, že i něco odešlo z nás. Prostě něco, co už se vám nikdy nevrátí, můžete si to přiblížit jeho písněma, ale jeho osobnost. On, i když nespíval, tak on byl opravdu, on dělal čest svýmu jménu. Ano, on byl boží.
1: To jste řekla hezky.
0: A takovej nám v srdcích zůstane.
1: Ano, uvidíme, kolik generací ještě bude oslovovat po nás, já myslím.
0: Určitě, já už mám pravnoučata a ty ho poslouchali.
1: Dobře, děkuju moc za krásná slova. Bylo to poutavé, dojímavé, dokonce osobní setkání jste zažila, tak to jsem ráda, že i takové příběhy dnes nabízíme našim posluchačům.

0: setkání u lékaře s Karlem Gottem. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Jsem moc ráda, že mu věnujete tu vzpomínku, protože on nám dal neskutečně mnoho let radostí.
0: Děkuji,
1: mějte se krásně a všem posluchačům přeju ten zážitek i nadále, i když ho máme už jenom zprostředkovaně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Některé osobnosti odejdou, ale jejich hlas zůstává dál s námi. O tom, kde vás v životě doprovázely písně Karla Gotta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, protože je to právě dnes 7 let od jeho odchodu do hereckého hudebního nebe. Kdo je s námi? Paní Irenka, vydržela jste?
1: No, vydržela, ale bylo to dlouhé čekání.
0: Ale no, mám zvládla jste to, zážitek. Tak povídejte, těšíme se.
1: No, v roce 2015, protože do Prahy jsem vlastně, já do dneška jezdím pravidelně, protože maminka pocházela z Prahy, a tak vlastně na takovou její památku tam jezdím pravidelně. No a jezdím tam s kamarádkami, no a prostě jsme se rozhodli, že budeme jezdit, protože tenkrát jezdili už nové tramvaje, a takže se projezdíme těmi tramvajemi. No a jedna ta kamarádka říká, hele, tady Bertramka, bydlí tady Karel Gott. A já říkám, tak pojďme, vystupme a zkusme se podívat, kde bydlí. No a tak jsme ho vypátrali, no a přišli jsme k tomu kousek od vlastně k tomu jeho domu a byli tam dva páni a venčili psa. A my říkáme, dobrý večer, bydlí tady Karel Gott, a oni tak jako, no, tady, tady, a teď nám ukazovali. A ta kamarádka, jako prostě velká humoristka, říká, no, my jdeme k němu na kafe. A oni, jo, no, on právě vychází. A opravdu vyšel ven. No a tak já jsem byla teda úplně ohromená. A ta moje kamarádka byla taková drzá a šla k němu a říká, dobrý večer, pane mistře, já jsem byla na vašem koncertě, mohli bychom se s vámi vyfotit. No a byl takový fakt jako příjemný a říká, no, klidně. No a ona v aparátu měla poslední snímek a ten snímek normálně vyšel. Jo, já jsem teda měla tenkrát takový ty, jak začínaly ty mobily, tak jsem si ho taky vyfotila, ale z toho prostě nebyla vůbec žádná, ta prostě to bylo takové zrnité. No a mám teda krásnou památku, mám tady tu poslední fotografii, která ta kamarádka měla v tom fotoaparátu.
0: Takže jste no si ho schovala? Dochoval se?
1: No, tak ho mám vystaveného i s mými rodiči, protože maminka, říkám, pocházela z Prahy. No a oni ho vlastně poslouchali, moje rodiče, hodně. No a já jsem to ani tenkrát jako dítě tak nevnímala, jo, prostě byl to Karel Gott, že? No, ale od té doby ty jeho písničky, dokonce teda i moje dcera Petra, která pracuje v Karlově Studánce, a její syn tam dělá diskotéky, tak každou tu diskotéku musí zaznít písně Karla Gotta.
0: A jak dlouho to celé trvalo? Byla to jenom chvilka, nebo jste se stihli i krátce popovídat?
1: No, on jako takový, on, jako my jsme ho nechtěli otravovat, jo, takže tam proběhlo jenom to fotografování. Ale jako bylo to hrozně příjemné, jo, byl to fakt opravdu takový jako moment, a tak jak ti posluchači přede mnou říkají, jako že to bylo fakt takový jako prostě, jo, že on si na nic nehrál, jo, že někdy ty takový ty slavní lidé, že vás jako tak jako odbydou, ale tam bylo vidět, že on prostě byl rád, že se s náma může vyfotit, no, jo.
0: Já teda obdivuju kamarádku a vlastně jako jí fandím, proč ne. Kdyby nechtěl fotografii, někam spěchal, tak by slušně odmítl, nic by se nestalo, ale vy jste měli to štěstí, že to celé dopadlo dobře. To máte krásný poklad.
1: Kamarádka pracuje v Praze, ona mě teda určitě neposlouchá teďka v noci, ale musím jí říct, že jsem se k vám dovolala a že jsem vlastně ten náš příběh vlastně vám povykládala.
0: To jsme rádi. Jirenko, tak přejeme krásnou noc, pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a pěkné písničky. Ta další bude od Michala Tučného. Ať se vám daří.
1: Tak taky přeji dobrou noc.
0: Pojďme se podívat ještě na web, tam píše pan Pavel. Dobrý večer, já si pamatuju, že jsem zrovna volal do noční linky, když Karel Gott zemřel, nějak v tomto období. Pamatuji si, že jsem se do éteru rozplakal, bylo mi to moc líto. Dobrou noc. Jana. Já jsem Káju poprvé zaregistrovala v útlém věku při sledování mého oblíbeného seriálu Včelka Mája. Této velmi chytlavé písně jsem měla krásný vztah, měl velmi zajímavý hlas a ještě tu nikdy nejmenoval, že byl milovník židovských anekdot. Paní Ivona, dobrý den, já měla to štěstí, že jsem vyhrála soutěž, kde byla možnost se s Karlem Gottem setkat, povečeřet s ním osobně a popovídat si. Bylo nám tam 20, bylo to v Praze, bylo to úžasné, stůl jsme měli do účka, tak jsme na sebe všichni viděli a jelikož tam byli všichni a hrnuli se k němu, aby byli co nejblíž, tak na mě potom nezbylo nejlepší místo, ale nakonec jsem seděla 2 metry od něho. Ke každému přišel, osobně podal ruku, tak jsme se dozvěděli, co má nejraději, co rád jí. Ochutnali jsme grilovaného lososa, ananas, ryby, špízy na šavli a podobné věci. Nevynechala jsem žádný jeho koncert v Praze v O2. Byl úžasný zpěvák, moc mi chybí. Tak Ivonko, i vám děkujeme za vzkaz a pojďme na další. Poslíbené písničce od Michala Tučného se opět zeptám dalšího z vás na vzpomínky na Karla Gotta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Možná jste ho slyšeli na prvním rande při rodinné oslavě nebo třeba cestou autem do práce. Dnes večer Noční linka Českého rozhlasu hledá osobní příběhy s hudbou Karla Gotta. Je s námi paní Miluška. Miluško, vítejte ve vysílání, tak pojďme k tématu Karel Gott.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, přeji vám a všem posluchačům. Jenom bych se vás chtěla rychle krátce zeptat, poslala se vám kamínky, jestli jste je dostala.
0: Ano, moc děkuju. Počkejte, tak děkuji. Po našem povídání v éteru a můžeme si to říct. Tak, Karel Gott.
1: Karel Gott, ano. Tak první vám řeknu, že na prvním místě byl u mě pan Karel Gott. Druhé místo byl Demis Roussos a třetí místo byl pan Miroslav Ullmann. To jenom tak jako na okraj. No, na prvním koncertě jsme byli se synem, který měl 3 roky. Bylo to v roce 1980 a sousedka přinesla vstupenky, že jestli nechceme jít na Karla Gotta. Ještě vám chci říct, že syn, jak jsem říkala, měl 3 roky a vždycky, když zpíval pan Karel Gott v televizi, tak můj syn říkal, to je Strejda Kaja, to je Strejda Kaja. Já jsem mu vysvětlila, že to Strejda není. No. A pak, jak nám ta sousedka přinesla ty vstupenky, tak jsme šli do Vítkovické haly, do arény. No, byl koncert, syn měl ruku v šádře. Byl koncert, já jsem s ním čekala na pana Karla Gotta. Bylo už 11 hodin v noci, no byli tam lidé, chtěli podpis na fotku, že samozřejmě a tak dále, nevím, jaké desky. No, ale tak ten pán, co to tam hlídá, no víte, jako ten, no, tak říká, tady je ještě jeden malý pacient, jo, pan Gott se otočil, viděl malého, jsem ho měla na rukou, no a já říkám, prosím vás pěkně, syn vás má tak rád a také jeho první desku Oči má sněm za vatem mám podepsanou, to vám řeknu za chvilku, jestli vyjde čas. No, tak ale on už neměl fotku, tak mu podepsal aspoň ten program. No, tak to bylo první setkání s panem Karlem Gottem. Druhé setkání bylo v roce 89, dcera měla 11 let a já jsem měla v rukou desku, takovou tu malou desku Oči má sněm za vatem, oni tenkrát ty desky stály pár korun, myslím 20. No to je jedno. A tak já jsem chtěla, aby mi tu desku podepsal, protože on s tím vlastně vyhrál, že na nějaké té soutěži. A já jsem tu desku, tu písničku teda moc milovala. Vždycky jsem si to pouštěla nahlas. A sousedky, když si stěžovali, že hraje u nás radio na hlas, tak jsem to pustila ještě více. No a teď jsme jako stáli a teď si vemte, moje dcera měla 11 a ta byla taková menší a ta vlna k tomu panu Karlu Gottovi, jak přišel, byla tak obrovská, že malé mi ušlapali, tak já jsem jenom volala, stůj tam, nikam nechoď. Šla jsem se, nevím ani, jak jsem se tam k tomu panu Karlu Gottovi dostala, najednou jsem byla před ním a jsem pozdravila, dobrý večer, prosím vás pěkně, podepsal byste mi tady tu desku Očima sněm za vate. Tak mi podepsal, mám ji podepsanou. Jinak mám teda fotky pana Karla Gotta, mám i od jeho paní Ivanky Gottové. Můj syn, když měl 8 let, tady to mám, jsem to schválně se šla podívat, kde máme fotky, tak a to mám rád, desku drží v ruce, to dostal na narozeniny v těch 8 letech. Potom ještě jsme měli jednu nebo dvě, nevím, to jsem nenašla, ale chci říct také, že měl jednu krásnou píseň, já nevím, na které desce na tom LPčku to bylo, o hříběti, tu jsem nikdy neslyšela. Už jsme pátrali potom, jak se ta písnička jmenovala, bylo to o hříběti, o zrození hříběte. Moc krásná píseň. Jinak jako, ještě vám řeknu jednu příhodu rychle. Když jsme, jako já jsem věděla, že pan Karlo zase přijede, tak jsem k té hale Vítkovické šla. No a čekala jsem, přijelo auto, pán Gott vystoupil. No a čekala tam na něho ještě jedna paní, já jsem ji neznala, nevím, ona, vy taky čekáte na Karla Gotta? Já říkám ano. No, ona měla trošičku špičku, jak se říká. No a nic, pan Karel Gott přišel, já jsem ho pozdravila, ona také. No, ona, Karlíčku můj, a tak ho objímala, no to nic. A já jsem ho poprosila, jestli by mi podepsal fotografii, on mi podepsal fotografii, já jsem odešla. A co ona potom, nevím, protože jsem tam nechtěla jako překážet. Takže tak, no, jinak písničky jeho se mi líbí všechny, a to je na Vánoce, ty vánoční písničky krásné, vždycky, když volám do rozhlasu Český rozhlas Ostrava, nechávám hrát lidem, známým a přátelům nebo na Vánoce, tak vždycky nechávám pana Karla Gotta, protože má moc krásné písničky, moc tu jednu písničku. Má moc krásnou, no takže... Tak
0: Miluško, já pořád tak přemýšlím nad tou písničkou, vy jste říkala, že to bylo o hříbětě, nemyslela jste ano, to hříbě, ale to zpívala Helenka Vondráčková s Neckářem. Možná myslíte ale ještě jinou.
1: Ne, to on zpíval, nevím, já to neznám, protože víte co, já už mám taky hodně hledat ty desky, nemám to, manželovi jsem to nechala, nevím, kde to je. No, zpíval to on, protože bylo to nádherné a vím, že jako fakt to zpíval on. Možná oni taky zpívali něco, ale zpívali asi něco jiného.
0: Třeba nám napíše nějaký posluchač na web nebo nám zavolá přímo do éteru, to zmíní. Taky bych se to ráda poslechla, jestli vás to tak upoutalo a hlavně by jsem ráda objevovala písničky, které nejsou tak známé. Tak
1: pana Karla Gotta desky, víte, tak fakt bych chtěla vědět a slyšet, no slyšet už to neuslyším. Ale chtěla bych vědět, jak se to jmenuje. My jsme patrali i na internetu, na tom, na Google, jenomže to, víte, jak neznáte název, že te písničky. Já název neznám. Vím, že to bylo na LPčku, protože my jsme měli, no já jsem sice měla i menší desky, malé desky, ale tam to nebylo, tam to nebylo. No, takže tak to je, víte, někdo má obrazy a já sbírám fotografie herců a zpěváků. Vám jsem to zapomněla napsat, protože jsem to chtěla rychle vám poslat. A já mám 3 nástěnky, vlastně už 4 nástěnky s podpisy herců, zpěváků a tak dále, no, známých osobností.
0: Škoda, že se na to nemůžeme podívat, že nejsme no. Televize, ale rozhlas.
1: No, nemůžete.
0: Děkujeme moc, Miluško, děkujeme za vaši návštěvu.
1: No, takže to je všechno, no, takže pan Karel Gott, ano, byl číslo 1 a když, a dcera moje řekla, když zemře Karel Gott, bude brečet celý národ.
0: A měla pravdu, a nejenom ten
1: měla
0: český.
1: Pravdu.
0: Miluško, přejeme vám, ať se vám daří, posíláme Petra Spáleného, dítě štěstěny, ať se vám to hezky poslouchá, zůstaňte s námi.
1: Ano. Děkuju moc. Mějte se krásně, dobrou noc a hezké
2: dáno. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hudba má zvláštní schopnost vracet nás v čase rychleji než fotografie. Dnes se v noční lince Českého rozhlasu společně vracíme k písním a vzpomínkám, které nám zanechal Karel Gott. Paní Vendula z Rakovníka volá. Krásný večer, krásnou noc.
1: Krásnou noc. Já bych se taky chtěla podělit o Karla Gotta. Měla jsem ho hrozně ráda. Jeho písničky jsem měla ráda. Také jsem měla pořekadlo, ať je léto nebo podzim, ať je jaro nebo... Počkejte, jak to bylo. Ať je léto nebo leden, Karel Gott byl jenom jeden.
0: A to je pravda.
1: Takhle to přesně bylo. No a mám hodně desek jsem měla, když jsem dala přeřit telefonem. Teď mám CDčka hodně a všude plakáty Karla Gotta. V každé dveři, v každém tom, zkrátka všude Karla Gotta. A děti mě podporujou, kupujou mi vždycky, no vidíte, teďka začnu koptat. Kalendáře mi kupujou vždycky kalendář na příští rok, tak už mám Karla Gotta, normálně přehazovací kalendář a pak mám takovej ten velikej, že jako celá postava je tam.
0: A co knihu, no. Karel Gott?
1: Knihu taky mám, ano, tu tak jsem si koupila. Tu dizasce s tím, tu knihu taky mám. No, to je strašně krásná.
0: Takže jste opravdu faninka tělem i duší.
1: No a když zemřel Karel Gott, já jsem brečela jak malý dítě. Říkám, to jsem naposledy brečela, když mi zemřela maminka. A teď, když zemřel Karel Gott, to bylo hrozný. A pak jsme byli nějak asi za týden na nějaký zábavě v Senomatech a tak tam řekli, že budou hrát 5 písniček od Karla Gotta. Mně padaly slzy jak hrachy, když jsem ty písničky slyšela. To bylo strašně dojemný. No. A říkám, zlatý Kája, boskej Kája. Říkám, na toho, ať mi nikdo nesahá, ať někdo řekne něco proti němu, tak úplně vystřelím jak čel z krabičky. To nemám ráda. No. A jinak opravdu Karel Gott byl Karel Gott. No. Opravdu, takový už se nerodí takovýhle.
0: A jak mluvila před chvílí paní, která by chtěla ještě někdy v životě slyšet píseň o hříběti, kterou naspíval Karel Gott?
1: No nevím, nic mi to neříká, ale jedině o toho neskáře, jinak mi to o tom hříběti nic neříká.
0: No pán Václav napsal právě teď na web Noční linky, píseň se jmenuje Běž hříbe běž, text k ní napsal Zdeněk Borovec, hudbu složil Jiří Zmožek, Karel Gott ji poprvé vydal v roce 1980.
1: No
0: ale taky mi to nic neříká.
1: Já vím, že když se loučili s Karlem Gottem jako pohřeb, takže mu hráli Už hrozný zvon. To si pamatuju.
0: Ano.
1: No.
0: Dobře, tak děkuju.
1: Tak to by bylo asi tak všecko a moc děkuji a krásnou noc.
0: Odpočívejte, ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Děkuji vám a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když zazní známá melodie, někdy se spolu s ní vrátí i tvář člověka, na kterého jsme dlouho nevzpomněli. Takové chvíle dnes nabízí i noční linka Českého rozhlasu, věnovaná Karlu Gottovi.

0: Pomalu se blížíme k závěru dnešní noční linky Českého rozhlasu. Ještě než se rozloučíme, dáme prostor poslednímu telefonátu a poslední vzpomínce na Karla Gotta. Jsem zvědavá, s čím za námi přicházíte. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Jo, Ťaruška, já jsem ve studiu, tak já se omlouvám paní, opravdu na závěr.
0: Ano, paní Staňko, vítejte a povídejte.
1: Děkuji. Já asi vás i spoustu posluchačů trošičku zklamu, poněvadž jsem nikdy na žádném koncertu Karla Gotta nebyla. Nebyla jsem nějaký vášnivý sběratel žádných desek takových, ale neměla jsem na to čas. Měla jsem tehdy nemocného chlapečka malého, takže to, ale jezdila jsem často do Prahy, poněvadž jsem s ním jezdila i na kliniku do Motole, to bylo v době, kdy ještě byla ředitelkou, paní ředitelka Zelingerová, no a byla jsem dost často ubytovaná na Ječné, jestli vám to něco říká. Kde byl to, je to kněžský, nebo byl to kněžský domov, a tam působila pár let moje paní učitelka, jako byla řádová sestra, sestra Gerardie Vrbová. No a tam tehdy, když jsem jednou přijela, tak přišla návštěva nějaká vzácná, já jsem nevěděla, o koho se jedná. No a tak bylo připraveno potom takové pohoštění a seděli jsme opravdu jenom trojka, paní učitelka, já a noblesní pán, velice milý, usměvavý, a to byl Karel Gott. Mm-hmm. No a víc nemám k tomu, co dodat.
0: Je, ale Staňko, vy jste mi teď vypadla.
1: Říkám, že k tomu víc nemám co dodat. Jo, bylo to velice příjemné, sympatické. No a jako od té doby jsem se s ním jako nesetkala. Akorát na té Ječné jednou.
0: No a nemohla byste to trošku popsat, jak to vypadalo?
1: No tak nic, povídali jsme si, oni si byli blízci, víte, s tou paní učitelkou. Takže víceméně já jsem byla jenom takovým hostem, vlastně mimořádným u té návštěvy. A bylo to velice milé, bylo to sympatické. No a já nevím, co bych... Jsou to takové... Myslím, že to je osobní život, jo, a vážila jsem si toho. Byl milý, byl příjemný. Bylo to pro mě něco mimořádného. Těšilo mě to, jo, a co bych k tomu dodala. Já jsem se setkala se spoustou zajímavých lidí, víte, takže nechtěla bych jako to, ale nevím, byla to pro mě velká čest. A vůbec bych ho nečekala v tomhle prostředí. Jo, poněvadž paní učitelka byla řádová sestra. To byla školská sestra de Notre Dame. Jo, byly to jako, oni byli dva řády, jedny byly slavkovské a druhé horažďovické. A ona patřila k horažďovickým školským sestrám.
0: Staňko, děkujeme i za tuto vzpomínku, byla poslední a byla krásná. Ať se vám daří.
1: Děkuji vám pěkně, vám taky, paní Jaruško, mějte se hezky.
0: Tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu uzavírá. Byla plná vzpomínek, písní, osobních setkání i příběhů, které ukázaly, že Karel Gott nebyl jenom hlasem jedné doby, ale součástí životu mnoha z nás. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, děkuju, že jste byli se mnou, děkuju za každý telefonát, každou zprávu i odvahu otevřít vzpomínky, které jsou někdy krásné a někdy trochu bolí. Karel Gott zpíval o tom, že chce být stále mlád. A možná se mu to svým způsobem opravdu podařilo. Dokud zní jeho hlas, dokud si jeho písně zpíváme a dokud v nás probouzejí vzpomínky, zůstává tu s námi.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník, jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže. A do takový krásný společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul květ,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným diskjokejem. To byly ty slavné Gramotingeltangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horníčkem, no a na které pak navázali Gramotingeltangly live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svátku Jiřího v dubnu 66. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněm, ano, není tady. On bude asi na záchytce. Totiž když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchý ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul.

0: chlapče. Nazdar, chlapče.
1: Ježišmarja.
0: Tak já ti přeju k tomu našemu svátku jako obvykle všecko nejlepší. Hlavně zdraví, jo? Hlavně zdraví. Chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic.

0: strach, to je ode mě, no slova melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku, no, sem tam něco.
1: Ta nám teda připomíná.
0: Tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No copak? No. Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Než jsem jenom lidumil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak to prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli. Jak pak to bylo, no?
0: Koho přivedli? Mě přivedli?
1: Ne, slona.
0: No slona, no to ano, to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu k svátku.
1: No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh, no a pod tím břichem podletěl, to nebylo moc dobrý.
0: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička, jo, ano, k tomu ano. Slonovi bych ještě chtěl dodat, chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi zvířata. Je to písnička pro děti a chudáci děti ji ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Srst, srst, srst, srst, srst, srst, srst. Zoologické zahradě, zahradě, zahradě, nehlaďte lva po bradě a ukousne vám prst,

0: protože jsou chlupatá a mají hebkou srst, například ježek. Tady nejsme jenom dva jiříci,
1: ještě
0: to nás je. Co kdyby jsme ho pozvali sem, sedí tamhle za tím sklem, vypadá tam jako v Aspiku. Jiříku, Jiří Bauer, režisér. Přines.
1: Tak co nám neseš?
2: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale jo, ono se to dá rozdělit. Snad...
0: Polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on nač. Rád chroustá.
2: No, takže no. Tady to je a uvidíme, kdo to odnese.
1: No. No tak děkujeme moc krát.
0: Děkujeme moc krát a...
2: Prosím moc krát a... Co kdybyste...
0: No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikovaný, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
1: Já mu udělal melodii.
2: A ještě ji znáte? Bylo...
0: Cože? Ještě známe, znáte? Známe.
2: A dáte? Hmm. To je zase vy mě.
0: Ale když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, jmenuje se to Sádlo na chleba.
2: No,
0: může to být?
2: No,
0: do rádia, jo?
2: No.
0: Tak sádlo na chleba, jo?

0: slyšíte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, že to je tak písnička. My už tady jsme žádný neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě
0: no,
1: jeden?
0: No já bych si dal teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste
1: to bylo v době této písně. To byla nejkrásnější píseň divadla Semafor.

0: okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no, se nějak opakujeme. Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřích pramínek vlasů potají, potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřížených vlasech.
1: Vidět, že už nemáš nápady.
2: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
0: Posloucháte píseň Něco jako pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
1: Kam se poděl asi?
0: Ten tvůj zlatý cop.

0: dej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ty budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na podzim v Pražském divadle Semafor.

malé kotě, spalo v botě, nehascotě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Necha, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: I když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá

0: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
1: Ano, to byl tak nějak rok 60, kolem roku 60 firma Barvy a laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
0: Vracel jste se ke kořenům.
1: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a no tak co to je?
0: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
1: Ne, hodně ne. Ono to tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo. Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje, miláčku, Francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál, ale dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
0: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
1: No vlastně jo, ano, ano, ano. Já jsem obdivoval jeho první kreslený filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád, ale já ho měl rád i osobně.
0: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
1: To bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo. A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předved, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
0: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady Semaforu?
1: Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, zpřátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí, tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte, no, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
0: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do Semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
1: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla. Já bych poprosil o volňásek a tak, tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne, poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky a pak jsme se zpřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu, ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějná, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
0: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo Jiří Grossman najednou nebyli, mizeli kolem vás?
1: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
0: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
1: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a teď právě mě má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem sedl a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
0: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
1: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mně to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7x a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, kteří si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla a přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáhal, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
0: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice, seru na hedváb, babice.
1: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapnel, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oplzlý a to nemám rád.

seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice tu toho malého blbého pejska. Dostal jsem touhu pohladit a nebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid, kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává být. Sedí a hledí na měsíček. Neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

na oud či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: blbý psiček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka a v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovské jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřená velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreskním obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozejvala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian. Ještě tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figurka. Černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jdu tam na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. A já, když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No takhle, já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám. Já vím, proč ho nemám. To bych byl masový vrah. Přestože mám řidičák. Já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz. Filmé studio Barna mi ho platilo, dokonce ho mám zdarma, jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatýkač na královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerové zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. Já tam hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej film to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádu ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali ty kamerovky, mu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábus, protože vy jste hezčí. A to má do dneška schovaný, to máš teprve. Takže, no a tam jsem právě musel teda říct takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. A takže tam jsem právě, abych to, tak jsem získal ta řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem žil babičce do Jižních Čech a druhý babičce taky do Jižních Čech.
4: A babička měla auto, ne?
5: Ne, ne, tam měla astma, ale...
4: Taky takže, dobrý.
5: No, takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, že ve Zřících se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a kde jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě bude velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky si dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty pálit mašiny, že jo? A najednou vlak se rozjížděl, otevřel nikde a matka zařvala z okna, prosím vás, zastavte, táta je na pivu a má všechny peníze, zastav. Oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběhl z té restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka, prosím tě, ty musíš pořád to pivo, říká, no mělo to je za dvě minuty, to je nějak dřív, já za to nemůžu. Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo? No bylo to nádherný.
3: No prostě no. Jemný lidi, no.
5: No jemný lidi, no.
4: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotný nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod?
5: No, já vím, doprovod tu dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella per il sogno a quintalo tre d'intorno ritorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meliatona a travolta la costorra velenche qual dono di che il fato fiora la vita fosi questo mi torna gradita forse un'altra doman lo sarà yeah, forse un'altra doman lo sarà yeah. Grazie.
4: Pojďte zase na chvilku. O cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterému jste dospěl třeba?
5: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval vlastně a dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích, při Potoční ulici. No já měl takovou třídní a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Yeah. Teď přišlo pondělí. První kolo si udělal? Já říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal. No ale druhé neuděláš, to je konec. Yeah. Pak bylo druhý kolo. Druhý si udělal? Já říkám, no, udělal. No ale třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturu to neuděláš. No a to měla skoro pravdu, baba. To vám co vám budu říct. No to vám to bylo hrozný a já pak jsem sotva, tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda. A pak se se všema loučil, asi do dneška to pamatuju. Vždycky, Vlaďko, všechno nejlepší do života, Marcelo, tobě taky. A mě řekla, nazdar neřáde. No, to by fakt řekla, to si pamatuju. A potom mě po letech potkala v tramvaji, to byl střih. To najednou, je, já vás tak sleduji, jste tak šikovný chlap, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo. No a pak jsem ptala, a kolik berete v divadle? A když jsem jí to řekl, říkala, to je bída. A to měla prvně v životě pravdu.
4: Když takhle hodně cestuje, existují nějaký veselé historky?
5: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda. To vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele. A já byl poprvé na rybách, jsme vyjeli ráno s rybářem a na ryby. A já jsem strašně nešika ještě k tomu musím říct. Já vůbec jako v podstatě, a bylo nás tam asi parta asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek. A bylo to bylo hrozně prýma, všechno byli jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to bylo skvělý, krásný pobyt a jeden člověk, který ho znám, ten tam právě letá ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 68, tak nás provázel tam. A opravdu to bylo skvělý, no a domluvil schůzku s těma rybářima a ráno jsme všechno vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, taková loď, to bylo, no přes představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já to nikdo nechápe, já to teď Olda Kajzer říkal, to se není možný, Olda Kajzer, on tam taky tam nasilil mě, no, říkám, hele ryba, ty jsi to vytáhl a najednou za chvilku, hele zase ryba, no to se není možný, opravdu, jak chytil asi 10 ryb.
4: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký, na obrovský lodi to snesu, ale jak je, jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který blije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
5: Ještě?
4: No jo.
5: Byl to méně známý Ital, byl to italský skladatel, je to vlastně současník Verdiho, ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pagliari, a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo tak se ho překládá.

0: Teď vám něco řeknu, to byl na vás trošku taková finta, já jsem si to celý vymyslel.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když pátá struna schází,

třetí struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se dvěma poradí, když další strunu vezme děs, ne.

0: Když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Koza na chleba? Na. No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
0: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54?
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No,
0: ano.
1: No, no, a já jsem vás obdivoval.
0: Kluk Richtářů se zadrmál, kam do daleka hledě smeze.
1: Ano, ano, to báseň o koze a já jsem to děsně prožíval.
2: Ještě ji umíte?
0: Myslím, že ne. Kluk Richtářů se zhrnumal, kam do daleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka Nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhot se mu dralo mlíčí. No a tak dále a tak dále. A končí.
1: Vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole. Že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vás chápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v Klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní, a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo. To jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no tak budu hrát divadlo, no.
3: Kránu, když hvězdy blednou, volají

pak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko. A místo hvězd

lidské negliže. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodinné hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal.

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právem patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

za noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba